Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy.

0: nejlepších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Váhalové.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a také výstavu. Nejen o Heleně Vondráčkové bude

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu už je fotografka Lenka Hatašová, já vás zdravím.
1: Krásné odpoledne.
0: A začneme rovnou vaším aktuálním projektem, což je Helena Vondráčková, která příští rok v červnu oslaví 80 a k tomu fotíte, dokumentujete. Je to tak?
1: No, já vytvářím vlastně takový projekt, který si myslím, že tady neměl ještě v dějinách české pop music obdoby. A sice velkou obrazovou monografii právě k tomu velkému výročí, které proběhne příští rok k Heleniným 80. A vlastně dalo by se říct, že už skoro 3/4 roku jsem na ní nalepená, nebo jsem jí v patách a jezdím s ní na všechny koncerty, nejenom na koncerty, ale třeba se pohybuji i u ní doma nebo na různých jiných aktivitách a pořizuju fotografie, které ale chci, aby byly trošku zvláštní a jiný, aby ukázali tu Helenu ve světle, v jakým úplně nejsme zvyklí vlastně ji vidět.
0: Nenalíčenou.
1: Je tam i nenalíčená občas, ano, ano, přesně tak.
0: Takže se trošku vzdálíte od té tradiční portrétní fotografie, ale je to čistě dokument, dalo by se to tak říct?
1: No, já se možná tak trošku vracím ke svým začátkům dokumentárním, protože já jsem původně začínala jako dokumentární fotografka před několika desítkami let, ale už to pojímám vlastně trošku jinak. Jo? Hodně dávám kladu důraz na světlo i na různé. A dalo by se říct, že já vlastně v ateliéru, když portrétuji, tak vytvářím atmosféru těch fotografií, ale teď ji naopak vyhledávám, jo, a snažím si ji do těch fotek zakomponovat, takže to bude opravdu velkolepá podívaná. Portréty budou také samozřejmě součástí té knihy a myslím, že se fanoušci Heleny, ale nejenom fanoušci, ale i fanoušci fotografie mají na co těšit.
0: Světlo je velká součást každé fotky. Vy jste zmínila, že tu Helenu Vondráčkovou vždycky v fúzovkách vychytáte v nějakém momentu, kdy je tedy nasvícená přirozeným světlem, nebo protože třeba někdy vidíte zajímavou situaci, ve které je, ale není zrovna v dobrém světle. Jak si v tuhle chvíli poradíte jako fotograf?
1: No, myslím si, že dobrý fotograf si právě musí poradit s každou světelnou situací, takže to už je potom na fotografovi, co s tím udělá.
0: A bude kniha a bude třeba i výstava, nebo co všechno obsahuje ten projekt?
1: Plánuju k tomu i výstavu v Praze a možná potom třeba i putovní a v rámci té výstavy se ta kniha pokřtí. Mělo by to být na podzim příštího roku. Proto limitovaná edice, takže možná už fanoušci a zájemci o tu knihu si můžou zadat. Ještě to není v běhu, ale můžou si už pomalu začít rezervovat.
0: Jak to Helena Vondráčková vnímá a cítí, když jste jí v patách?
1: No, my se známe už hodně dlouho, dalo by se říct třeba 30 let, ale teď jsme se hodně zblížili díky tady tomu projektu. A musím říct, že mi to hodně změnilo život za ten poslední rok, protože ona je hodně inspirativní žena. A do mého života přinesla spoustu nových věcí. Třeba namátko, když řeknu, ona je velmi disciplinovaná. Takže ona mě třeba zkouší a ptá se mě vždycky, když spolu jedeme na nějaký koncert, jestli jsem cvičila ráno, protože ona opravdu cvičí každé ráno, taky to je na ní vidět, že ona je velice vitální. Takže já teda občas vynechávám, takže vždycky zdvihne ukazováček, že bych měla, což já kvituju s povděkem. A pak třeba, ona je úžasná diplomatka, takže ona mě třeba učí diplomacie, protože já jsem tak trošku hrom do police, takže já už jsem se díky ní taky trošku, dalo by se říct, skrotila, protože ona mě tady v tom inspiruje. Navíc je to pro mě, nebo v mých očích, velmi laskavá žena s dobrým srdcem, která hodně pomáhá lidem, je charitativní a myslím si, že to, co ona vysílá, tak to taky sklízí a ten její úspěch a ten její vyhlas, já to sleduju, nějak začal poslední dobou hodně stoupat, hodně mladých lidí si oblíbilo, takže na koncertech tam se děje úplné šílenství. Já kolikrát si říkám, myslím, že jsem na koncertě Beatles, protože to není možný. Koncerty jsou vyprodané, mladí lidé šílí, tancují a všechno vlastně směřuje k tomu koncertu v červnu příštího roku, kde ona vyprodá pražský stadion Eden, který je pro 35 tisíc diváků a to bude opravdu velkolepá podívaná. Radio Praha.

0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Bálové.
1: Se mnou je stále fotografka Lenka Hatašová, ještě chvíli zůstaneme u Heleny Vondráčkové. Ty situace, momenty, koncerty, ta soukromá místa, vybírá ona anebo vy tam, kde budete fotit?
2: No, ono se vlastně nic nevybírá. Já prostě mám přístup do jejího diáře, takže já podle toho diáře si organizuju svůj čas a vždycky, když se vyjíždí na koncert, který jsou docela často a po celé republice a nejen po naší republice, ale třeba i po Slovensku nebo Polsku, takže já jsem vždycky součástí toho týmu. A to, jak si já tam poradím potom s těmi situacemi, to už je na mě. Dokonce jsme nedávno byli v Brazílii. Na 3 dny sice jenom, ale to bylo taky hodně zajímavý pro mě fotograficky.
1: A předpokládám, že ta vaše práce už potom s tou Helenou funguje tak, že ona o vás vlastně neví.
2: No já se právě o to snažím, aby o mě nevěděla, protože si myslím, že by to bylo hodně obtěžující, kdyby neustále musela být ve střehu nebo se mi snažit pozovat, takže přesně tak, si myslím, že ona o mě moc neví, ale zároveň tak povědomě trošku ví a spolupracuje. Je to fakt skvělá spolupráce.
1: A čí to byl nápad?
2: Byl to můj nápad.
1: Byl to váš nápad a jak reagovala Helena Vondráčková?
2: No, já jsem jí zavolala, co by na to říkala, kdyby se něco takového vytvořilo a jo, jí se to líbilo.
1: A řekněte mi, vy už jste to lehce naznačila, ale ona oslaví 80 let. Nejenom, že vypadá výborně, ale je v úžasné psychické kondici, pamatuje si prostě, já vím, že to zní jako jednoduše, ale v 80 letech vyprodat Eden, O2 arénu a tak dále, tak je to ohromný fyzický, ale i psychický výkon. Čím si to vysloužila?
2: No já si myslím, že Helena Vondráčková je prostě úkaz.
1: Přírodní úkaz.
2: Přírodní úkaz, no. Není to obvyklý, přesně jak jste řekla, v tomhle věku, aby člověk dokázal jet v takovémhle zápřahu a ještě to zvládat nejen psychicky, ale i nejen fyzicky, ale i psychicky. Prostě ona na sobě pracuje nejen na své fyzické schránce, ale i na té psychické a je to na ní vidět.
1: A kromě toho, že cvičí, tak jaké má rituály?
2: Myslím si, že ona je gurmánka, ona hodně ráda jí a na jídle si, jak jsem byla svědkem, umí hodně pochutnat. Ona například, nemůžu říct, jestli jakože úplně medituje, ale má takové své sklidňující jako momenty, kdy opravdu jenom sama ze sebou věnuje se hodně dechu, dýchání, protahování, procházkám se psem, že ona miluje přírodu, ona miluje svoji zahrádku, ona je velká zahradnice, takže to si myslím, že to jsou všechno takové ty momenty, které jí přinášejí tu pohodu a ten klid na duši.
1: A součástí těch fotek předpokládám budou i další lidé, kteří ji obklopují. Je to tak? Nebo ona bude opravdu středobodem?
2: Ano, samozřejmě, kolem bude její tým, její dvorní vizážista Zdeněk Fencl, se kterým já mimochodem spolupracuji i jinak než v rámci Heleny Vondráčkové, a její lidé nejbližší z týmu Patry, Petra, Lenka, ale i třeba samozřejmě manžel Martin Michal, jejich pes Jesse a tak dále.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahlovou a s mým hostem Lenkou Hatašovou. Když jsme se v úvodu bavili o Heleně Vondráčkové, že jste rozjela tento projekt a příští rok se tedy můžeme těšit na knihu, na výstavu a tak dále k 80. Heleny Vondráčkové, tak v současné době vás všichni vnímají jako portrétní fotografku, ale vy jste začínala právě tím dokumentem a tou reportáží. Jak to, že jste u toho nezůstala?
1: Přesně tak, to byl odjakživa už vlastně od malička můj sen, když jsem říkávala už snad ve školce, že budu fotoglavka, protože můj tatínek byl fotograf, takže já už jsem to vlastně měla takhle možná zakódováno v DNA, když jsem na svět přišla. No, vlastně se to tak stalo a myslím si, že velký podíl na to má dáma jménem Helena Pavlovská, která kdysi nastoupila co by vedoucí kulturní rubriky do jednoho deníku, kde já jsem pracovala jako reportérka a ona si mě tak jakoby stáhla k sobě s tím, že já budu s ní chodit na rozhovory ke známým osobnostem a dokumentovat celé to dění kolem českého showbiznisu a kultury vůbec. A tak to vlastně začalo, ta moje cesta k těm portrétům, která si myslím, že je takovým přirozeným vývojem. Asi ne pro každého fotografa, ale pro mě byla, protože postupem času, jak už stárnete, nechcete být pořád v terénu a někde běhat. Je to i fyzicky náročné, takže já jsem se začala tak trošku sklidňovat a stahovat se právě do toho šera ateliéru nebo šero světla.
0: A není to občas těžké a náročné fotit známé osobnosti?
1: Ne, vůbec, já to miluju.
0: A dokážete je vždycky uvolnit?
1: No, myslím si, že jo.
0: A je to tím, že vytvoříte třeba v tom ateliéru nebo někde venku na určitou atmosféru a nějaké kouzlo, na které oni se naladí a odevzdají se vám?
1: Jak už jsem řekla, tak já tu atmosféru vlastně vytvářím v tom ateliéru, ale to spíš jsem mluvila o té světelné atmosféře. Ale já si myslím, že tady je takový jeden aspekt, který je hodně důležitý, pro mě. A to je vlastně takový to takzvaný flow, jo, protože já jak tu svoji práci opravdu miluju a beru ji jako svoji profesi, ale jako určité poslání možná. Tak já při tom focení se dostanu do takového stavu, co to třeba znají herci, oni tomu říkají jevištní anestezie, tak já jsem vlastně tak trošku ne mimo, ale něco se prostě děje se mnou a já si myslím, že to, co se děje se mnou, se potom dostává i do toho prostoru a nasává to i ten portrétovaný, takže se tam vytvoří mezi námi takové zvláštní pole a já dokážu ty lidi do toho vtáhnout. A hrozně pěkně se v tom pracuje.
0: A teď mi řekněte, dejme tomu přijde naštvaný herec nějaký, je to úplně jedno, nebo prostě nemá náladu nechat se fotit a vy víte, že ho vtáhnete do té atmosféry, že se to povede, poznáte ten okamžik, kdy to takzvaně cvaklo, kdy se třeba změnil a už ty fotky dávají smysl?
1: Ano, tohle se stalo už několikrát, že přišel někdo totálně naštvaný a nenaladěný. Vlastně se to stává docela často, protože lidé nesnáší focení.
0: Jak
1: a herci, a herci obzvlášť. U herců já mám takovou teorii, která si myslím, že je pravda, protože a ještě čím lepší herec, tím horší, tím více to focení nemá rád, protože herci vlastně na jevišti anebo před kamerou vlastně nejsou sami za sebe. Tam jsou v rolích, že jo. A najednou před tím objektivem jsou obnažení. Vy chcete, aby byl najednou on a oni nevědí vlastně, jak to vypadá, že jo? Jak to je být sám za sebe. Takže to je speciální disciplína, fotografovat herce. No a ten moment, kdy já poznám, že to zaklaplo, jak jste řekla, tak přesně poznám, protože já mám takový svůj vlastní indikátor a to je mrazení v zádech, takže když mi začne běhat mráz po zádech, tak já vím, že už se to děje. No.
0: Když se to stane třeba po půl hodině toho focení, tak dá se jednoduše, když to řeknu úplně naplacato, dá se říct, že půl hodina těch fotek je pase? Že ne, se nepoužije?
1: Ne, to určitě to ne. To si myslím, že ne. To je takový průřez s celým tím photosession, takže vybíráme od začátku až do konce.

0: Se mnou stále Lenka Hatašová. Vy jste fotila Zuzanu Čaputovou, Dalaj Lámu, Danu Drábovou, byl tam i Russell Crowe nebo Johnny Depp. A mě možná zajímá ta Zuzana Čaputová. Jaké s ní bylo fotit, pracovat?
1: No, Zuzana Čaputová vlastně byl takový můj fotografický, možná jeden jediný sen, protože já už jsem poslední roky žádné fotografické sny moc neměla, ale tak jí jsem opravdu chtěla poznat se, seznámit se s ní. I jako s člověkem, nejenom jako se svým objektem. A podařilo se to vlastně v rámci kalendáře Proměny fantazie, který jsem spolu s kolegyní Monikou Navrátilovou vytvářela pro nadaci Archa Chantal. Takže ona byla vlastně jednou z portrétovaných vlastně v tomto roce. A byl to pro mě opravdu velký den, když ona přišla do mého ateliéru, protože tato dáma je mi blízká hodně, už jenom tím, jak vlastně žije, to, co stělesňuje, představuje a i vlastně svou životní filozofii, s kterou já se hodně stotožňuji.
0: Byla třeba v soukromí jiná, než tak, jak jste ji vnímala z médií, anebo se ten obrázek jenom propojil?
1: Myslím, že se absolutně propojil a byla vlastně ještě skromnější, pokornější, vřelejší a srdečnější, než vůbec na mě působila jako z veřejných médií.
0: A jak se fotila? Protože ona je zvyklá se nechat fotit. Dá se říct, že ona už je profesionálka.
1: Ano, myslím si, že jí to docela i s námi bavilo. My jsme jí připravili takovou speciální fantazii, kde tam je ona za zahradnici, protože ona ani, asi to není oni úplně známé, ona miluje zahradničení, takže jsme ji takhle stvárnili pro tento kalendář. Jo, v rámci tady toho focení vznikly i jako jiné portréty, které jsem si chtěla jako vytvořit pro sebe. A myslím si, že jsme se tak jako zblížili, že jsme se pak ještě setkali jednou nebo dvakrát v rámci předávání nějakých věcí, fotografií, které jsem jí nesla i podpisu a to. A dokonce jsem od ní nedávno dostala e-mail, který mě hodně jako překvapil a potěšil, protože jsem vlastně byla z něj nadšená, protože jsem o ní hovořila v jednom televizním pořadu a ona to náhodou viděla a na základě toho vlastně se mě ozvala a děkovala mi za ta slova, která jsem směrem k ní vysílala, tak to bylo moc hezky.
0: A teď skok úplně jinam, jaký byl Russell Crowe?
1: Vlastně musím říct, že tam jsem naopak byla trošku zklamaná, protože jak se o hollywoodských a celosvětových hvězdách říká, že jsou jako nepřístupně, mají své manýry, tak myslím, že on to trošku stělesňoval. Takže tam se musela hodně chodit kolem mě po špičkách.
0: Takže tam se nedalo ani nastavit a vytvořit takovou tu energii, kterou používáte nebo která se vám daří vytvořit u jiných osobností. No, on ji zkrátka nepřijal.
1: No, tohle to byl vlastně úplně jiný případ, toho jsem fotografovala v rámci Karlovarského festivalu a na něco takového tam vůbec nebyl čas. Mm. Takže to byla opravdu taková rychlovka, že jsem vůbec ráda, že vlastně vznikly zajímavé portréty, ale bylo to jako hodně rychlý.
0: A kolik jste na něho měla času?
1: Třeba 2 minuty.
0: A i tak vznikly tak krásné fotky.
1: Jo, jo.
0: A Johnny Depp, tam jsem pochopila, že to bylo zase formou spíše toho dokumentu nebo reportáže.
1: Jo, tak tam Johnnyho Deppa já jsem si tak trošku vychytala zase v rámci vlastně Karlovarského festivalu, kde on tam různě se vítal s fanoušky na karlovarských kolonádách a tak. A já jsem nějak tak jako šla za ním a fotografovala jsem si ho i trošku z dálky a ty portréty jsem v postprodukci potom upravila, že oni vlastně vypadají jako studiové, ale nejsou. No.
0: Je pravda, že jste po dlouhé době vytáhla ten teleobjektiv?
1: Přesně tak. No. Ale ten už teďko zase používám hodně, protože ho používám na koncerty s Helenou Vondráčkovou.
0: A je velký rozdíl mezi světovými hvězdami a českými hvězdami?
1: No, minimálně tam je trošku ta jazyková bariéra, i když já anglicky hovořím docela obstojně, ale já nevím, vlastně si myslím, že ne, prostě jsou to jenom lidi, všichni.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. V jednom rozhovoru jsem narazila na zajímavou citaci od vás, že fotky, které třeba jste fotila před 15 lety, že se na ně ani nemůžete podívat. Jak to?
1: A zrovna před těma 15 lety, vidíte, já vlastně tu svoji profesi vnímám tak, že tam je hrozně důležité, kdo za tím foťákem stojí. Jo, jaké má nastavení, jaký má vůbec i třeba světonázor, jak smýšlí, jestli je negativního, spíš zaměřeného, pozitivnější, optimista, pesimista. A to se potom zobrazuje v těch fotografiích. Ono se třeba říká, že fotograf umí vyfotit duši někoho, nebo to. Já si myslím, že to takhle není, že fotograf v těch fotografiích zobrazuje hlavně svoji duši, že to je o tom fotografovi. No a já vlastně zrovna před těmi 15 lety jsem prošla takovou svoji velkou vnitřní transformací a já to vidím, že se to vlastně v těch fotografiích zobrazilo, že to tam najednou to mé vidění se hodně změnilo. To vnímání světla, jo, to vidění světa, takže přesně já už nechci být před těmi, ten, kdo byl před těmi 15 lety.
0: Takže logicky, jak se člověk vyvíjí, jak vlastně stárne, sbírá zkušenosti, tak se mění i ta jeho práce.
1: Je to tak, no. A to je asi ve všech profesích.
0: Určitě. A je to třeba i o tom, že teď vás, když vyfotíte, já nevím, kolik fotek třeba fotíte za jedno focení, dejme tomu nějakého herce nebo zpěvačky, tak je tam velké množství fotek a je to třeba i o tom, že dřív vás zaujaly jiné fotky toho člověka a teď jsou to zase úplně jiné, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím, jak to myslíte, ale asi to tak není úplně, protože já to prostě fotím už jinak. Jo, takže
0: rozumím.
1: Mě zase zaujmou prostě ty fotografie, které korespondují s tím mým současným viděním.
2: Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha 107.

0: stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. Když teď pracujete s Helenou Vondráčkovou, je vůbec čas na portrétní fotky a na spolupráci třeba s institucemi, jako je divadlo nebo Studio 2 a tak dále?
1: Určitě. Tak my spolu nejsme každý den a já jsem trošku workoholička, takže já ten diář mám docela plný. A ano, Studio 2, to je moje srdeční záležitost. To je opravdu, to je jako neuvěřitelný projekt. Mám za strašně ráda jejich veškerou produkci, ale i ty lidi kolem mě, kteří se kolem ní pohybují, Tomáše, Michala, tam to jsou fakt skvělí lidé a já jim tvořím ty hlavní
0: fotky.
1: Portréty, které vždycky asi vidíte na tramvajích nebo po Praze různě na billboardech, takže pro mě to je vždycky úplně radostné setkání, radost svátek vlastně, když spolu fotíme.
0: Takže teď je to Špinárka a Berenika.
1: Přesně tak,
0: Kohoutová.
1: Teď.
0: Na úplný závěr mě napadá, jestli máte nějaký sen, nemusí to být fotografický, a možná vás lehce navedu, protože jste v jednom rozhovoru zmínila, že byste chtěla vrtulníkem obletit Mount Everest. A nevím, jestli jste si dělala legraci, anebo to myslíte vážně. A proč?
1: No, vlastně tímhle bych možná zapomínala na svou přítelkyni Danu Drábovou, protože tohle to my jsme si říkali spolu, že tohle bychom jednou chtěli spolu absolvovat. A bohužel už se to nestane a společně se to nestane, ale možná, že jednou, až k tomu dojde, a já věřím, že jo, protože já věřím v manifestaci přání a vůbec v to, že člověku se plní to, co si hodně přeje, takže bych na počest Dany ten Everest stejně jednou obletět chtěla.
0: A proč?
1: No, protože už asi nemám na toho vyšplhat, takže bych ho chtěla vidět aspoň prostě z vrchu nebo z nějaké jiné strany.
0: A nafotíte to pro nás?
1: Nafotím to na mobil.
0: Se mnou byla fotografka Lenka Hatašová. Moc vám děkuju.
1: Děkuju moc a zdravím posluchače.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: Lukas Graham a Seven Years na Rádiu Praha. Teď je 6 hodin ve studiu se mnou. A Vašek Miller, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Metro autobusy v Praze opět jezdí častěji než o prázdninách, v pondělí se k ním přidají tramvaje. Plzeňská ulice v Praze 5 je znovu plně průjezdná, skončila její oprava. Srbský ministr spravedlnosti oznámil, že válečný zločinec Mladič bude mít státní pohřeb. A v Praze bude polojasno až oblačno s teplotami 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze skončil prázdninový provoz MHD, metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k ním přidají také tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V jízdních řádech nově platí i některé trvalé změny. Vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
2: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
0: V Praze 5 je znovu úplně průjezdná Plzeňská ulice. Skončila její letošní oprava, která začala v polovině února. Dělníci podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Ryškové například vyměnili vodovod a plynovod v silnici.
3: My jsme položili nové povrchy, upravili jsme obruby, také vodorovné dopravní značení, dále potom bylo upraveno odvodnění.
0: Armáda chystá nový systém pro krizové situace, který na jednom místě shromáždí důležitá data státu. Vzniknout by mohlo už do konce letošního roku. Armáda o tom informuje na svém webu. Platforma propojí informace ze státních registrů, aby ze zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Nový systém by měl fungovat v případě výpadku části infrastruktury. Projekt vychází z vládního usnesení, podle kterého mělo Ministerstvo obrany systém spustit do konce roku 2028. Bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladič bude pohřbený s nejvyššími státními poctami. Oznámil to srbský ministr spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodne rodina. Datum pohřbu zatím není známé. Mladič zemřel ve čtvrtek ve věznici v nizozemském Hágu. Odpykával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny.
4: Evropská unie varovala Bělehrad, aby se rozhodl, jakou roli budou mít srbské úřady v případě Mladičova pohřbu. Brusel pro Rádio Svobodná Evropa uvedl, že glorifikace válečných zločinců je v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami. Nemá podle něj místo ani v Unii, ani v kandidátských zemích. Jednou z nich je od roku 2012 i Srbsko. Mladič se dopustil válečných zločinů během bosenské války v 90. letech. Jeho vojáci například vyvraždili přes 8 tisíc muslimských mužů a chlapců při genocidě ve Srebrenici a přes 3 roky obléhali bosenské hlavní město Sarajevo. Václav Hojný, Český rozhlas.
0: Novým kapitánem fotbalistů Sparty je ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. A fotbalisté Dukly v úvodním utkání 6. kola 2. ligy vyhráli nad Jihlavou 3-1 a v neúplné tabulce se posunuli na 5. příčku 2 body za první Karvinou. V Praze bude polojasno až oblačno, večer od jihozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů, mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Provoz je víkendový, tedy klidný, přeju šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Čtyři a tři čtvrtě minuty po 6. v sobotu 29. srpna startuje ranní vysílání Rádia Praha. Pokud by se vám zdálo, že mluvím nějak blbě, tak se vám to nezdá, protože je léto, tak logicky jsem nastyt jako vždycky. No tak hlavně, ať se to vyhne vám. My si dáme třeba Milky a Just the Way You Are. Bude taky MGK a Cliché a spousta dalších. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: MGK a Kliše ve čtvrt na sedm. Dneska bude polojasno až oblačno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 16, foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr. Doprava je v klidu, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Půl sedmé, čas na zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno. Letos začnou lékaři očkovat proti chřipce později než obvykle. Některé dodávky vakcín se totiž do Evropy dostanou se zpožděním. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek Českému rozhlasu řekl, že vakcíny budou k dispozici začátkem listopadu. Zároveň dodal, že pro seniory vakcíny k dispozici budou. Policie zadržela skupinu 6 lidí, která z Egypta dovážela léky na výrobu pervitinu. Kriminalisté zároveň zajistili stovky gramů pervitinu a dalších látek. Oznámila to mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldesová s tím, že skupina látky například rozpouštěla v lahvích od limonády nebo je pašovala v baleních kávy. Jednu členku skupiny ale zadržela i policie v Egyptě. Té hrozí i trest smrti. Historici a vyšetřovatelé budou po 80 letech zkoumat ostatky československého ministra zahraničí Jana Masaryka. Jeho tělo exhumují září z rodinné hrobky v Lánech. Českému rozhlasu informaci potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Zkoumání ostatků by mohlo přispět k objasnění dosud nevyjasněné smrti. Případ se už dřív otevřel několikrát. Írán odmítl tvrzení Spojených států amerických, že je Hormuzský průliv otevřený. Íránské námořnictvo v prohlášení uvedlo, že má nad průlivem plnou kontrolu. Průliv je podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy i za maskování neúspěchu vyjednávání. V Praze bude polojasno až oblačno s teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnicích klid, snažte se jezdit v pohodě a bez komplikací, abych nemusel moc mluvit o tom, protože fakt nemůžu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Bude 6:45. 53 tropických dní, 34 tropických nocí, taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak bude patřit k jedním z nejteplejších. A podle nejnovějších výzkumů českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ, a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety, přesto je to teda strašně, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Strhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Klementinu, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
3: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
4: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace.

0: kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
1: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
0: Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
2: No a dneska to určitě nebude, čekáme polojasno až oblačno, teploty 23 až 25 stupňů Celsia a foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr. Na silnicích pohoda, šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: podobu tzv. Čtvrtého kvadrantu na Vítězném náměstí v Praze 6 schválili zastupitelé městské části. Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním, vakcíny totiž nedostanou včas. Odborníci budou po téměř 80 letech exhumovat ostatky Jana Masaryka. A bude polojasno až oblačno s teplotami 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zastupitelé Prahy 6 schválili architektonický návrh tzv. Čtvrtého kvadrantu na Vítězném náměstí. 7-patrové budovy postaví soukromý developer. Měl by tam být například obchody, kanceláře a byty. Části prostor by mohla využívat Vysoká škola chemicko-technologická. Městská část by tam mohla mít svá kulturní centrum, říká její starosta Jakub Stárek z ODS.
2: Celý návrh respektuje návrh Antonína Engla, který je zhruba 100 let starý, s tím, že se jedná o dva stavební blochy a vlastně průhled a průchod skrze prodloužení ulice Technická. To znamená, tam, kde jsou teď farmářské trhy, tak tam bude prostor například znovu pro farmářské trhy nebo některé další aktivity.
0: Kdy stavba takzvaného čtvrtého kvadrantu na Vítězném náměstí začne, není jasné. Developer chce požádat o stavební povolení příští rok. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
3: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
0: Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí z lánské rodinné hrobky. Informaci Českému rozhlasu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevírá už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
0: Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu nebo nešťastnou náhodu. Záchrana lidí uvězněných v tunelech, obnova dopravy a komunikace nebo identifikace těl, to jsou oblasti, ve kterých Nepal žádá o zahraniční pomoc. Nemá v nich totiž potřebné odborné znalosti. Agentuře Reuters to řekl nepálský ministr zahraničí Sisir Kanal. Ministr taky zopakoval, že s běžnými pátracími a záchrannými akcemi se dokáží poradit nepalští záchranáři. Počet obětí podle místní policie nově stoupl na 626. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství světa závod na kilometr. Zlato získal Maďar Fejes, který dojel ve stejném čase. Na ceremoniálu se tak hrály dvě hymny.
5: Jsem mistr světa a vůbec ani nevím, že jsme tam stáli dva. Já jsem viděl sám sebe na prvním stupínku a to je pro mě důležitý. Vlastně je to úplně neuvěřitelný, že po třetí za sebou můžu být mistr světa. Když to spočítám s olympiádou, tak je to vlastně 4 roky za sebou neporažený na kilometr. Vlastně letos bez porážky na tady té olympijské disciplíně, což nevím, jestli se vůbec někomu někdy podařilo.
0: Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru na 4. místě. Fuchsa pojede dnes ještě finále 500 a kajakář Josef Dostal semifinále na stejné vzdálenosti. Bude polojasno až oblačno, večer od jihozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů, mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Provoz je víkendový, jezděte opatrně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha.
6: Po 7 hodině na Rádiu Praha Teddy Swims a Lose Control. A taky Sam Felt a jeho Hey Son. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: To bola Avril Lavigne a Here's to Never Growing Up. Je 7:15, poslucháte Rádio Praha.
1: Perný deň Rádia Praha.
2: Aby zvíťazila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. To je jméno, které pochází z kelčtiny a znamená radost, světlo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Jeho nástupcem se stal Ferdinand I. Habsburský. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
5: Vydržaj pijaně.
4: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vyjely do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. První linka vedla od svatého Matěje do vozovny Střešovice. Trolejbusy v hlavním městě jezdily až do října 1972. Před 9 lety se vrátily. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Úplně naposledy pak legendární Brouci zahráli 30. ledna 1969 na střeše vydavatelství Apple Records. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. O ten světový ho připravil jeho krajan Mike Paul až v roce 1991. A já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude v Praze polojasná až oblačná s maximálními teplotami 23 až 25 stupňů Celsia. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr. Na silnicích klid a pohoda. Mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha.
9: Na Rádio Praha.
10: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a

0: sun. Je půl osmé, čas na zprávy s Vaškem Millerem na Rádiu Praha.
1: Dobré ráno, poslední prázdninový víkend se lidé můžou zapojit do sbírky školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odezdat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. Online můžou zájemci přispívat také na kroužky, obědy a doučování. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. Studenti už nemusí nástup na střední a vysoké školy hlásit pojišťovně. Od letoška je to povinnost školy. Dosud to měli oznamovat jak školy, tak studenti. To ale v praxi vedlo k tomu, že to občas nenahlásil ani jeden z nich. Pojišťovny ale radí, aby si studenti nebo jejich rodiče zkontrolovali, že škola nástup nahlásila, aby pak nemuseli doplácet. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje možnou nedbalost při včerejším ruském útoku na podnik s municí poblíž Kyjeva. Večer tam po zásahu dronem začaly detonace a rozsáhlý požár. Podle úřadů jsou na místě mrtví a nejméně 6 zraněných. Exploze a požár po útoku zničily soukromý dům a poškodili domov pro seniory i 7 dalších domů. Úřady musely evakuovat přes 200 lidí. V Praze dnes bude polojasno až oblačno s teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Stále máme víkendový provoz. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pastrami Pop-up. Vyhlášený New Yorkský street food se vrací ve čtvrtém pokračování do Holešovické tržnice už ve čtvrtek 23. dubna. To nejlepší zauzené hovězí i vegetariánská verze v lahodných pokrmech, doprovodný program a dobrá hudba. To je Pastrami Pop-up. Už 23. dubna v Holešovické tržnici. Těšíme se na vás v hale 11. Za každého počasí.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Je 7:45. Celkem 10 inscenací pro děti i dospělé a k tomu posezení v krásné zahradě klubovny v Dejvicích. Už dnes tady začíná 4. ročník festivalu Dejvického divadelního léta. Potrvá až do příštího úterý a my vám teď přinášíme podrobnější informace.
1: Dejvické divadelní léto je 5denní divadelní festival, který pořádá Kulturní centrum Klubovna v pražských Dejvicích.
2: Říká dramaturg Dejvického divadelního festivalu Matěj Kubíček.
1: Uvedeme 10 divadelních inscenací a jednu projekci vlastně záznamu divadelní hry. Děje se to částečně v sále klubovny, částečně na venkovní scéně, která je teda krytá šapitem. Ten loutkový program vlastně děláme ve spolupráci s klubem Letka na Letné, což je scéna přímo orientovaná na současné loutkové objektové divadlo. A večer potom uvádíme každý den celovečerní inscenace právě na té venkovní zastřešené scéně. Obzvlášť se těším na loutkovou inscenaci Plechovka, maják a ryba od souboru R405. Je to taková lepší odysea. Dál pak na představení Ein Strudel und Nekonečno od brněnských Bazmek Entertainment, které pojednává o životě matematika Kurta Gödla, což je taková poměrně fascinující postava podivného génia, který se zabývá nekonečny. A nakonec bych určitě zmínil taneční představení Display Terezy Lenerové a Jitky Sáry Páníkové, protože je to vlastně poprvé, co tady uvedem něco ze současného tance a zároveň ta inscenace uchopuje velmi aktuální téma nějaké závislosti na sociálních sítích, chorobné sebeprezentace a tak dál. Je určená primárně pro teenagery, ale i pro dospělé a hrajeme ji symbolicky v den začátku školního roku, tedy 1. září.
2: Klubovna, kde se festival odehraje, je kulturní Dejvické centrum, které sídlí v prostorách bývalé školky. Už 17 let nabízí pravidelně kulturní program, přednášky a taky posezení v zahradě s občerstvením. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, maxima 23 až 25 stupňů a v mírný západní až jihozápadní vítr. Na silnicích pořád klid, šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Plzeňská ulice v Praze 5 je znovu plně průjezdná, skončila její oprava. Vězeň, který odešel z pracoviště v Jedlech u Prahy, se sám přihlásil policii. Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun, využilo jich méně než polovinu. Bude polojasno až oblačno s teplotami 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze je znovu plně průjezdná Plzeňská ulice, skončila její letošní oprava, která začala v polovině února. Dělníci podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Ryškové například vyměnili vodovod a plynovod v silnici.
2: My jsme položili nové povrchy, upravili jsme obruby, také vodorovné dopravní značení, dále potom bylo upraveno odvodnění.
0: V Praze skončil prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k nim přidají také tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V jízdních řádech nově platí i některé trvalé změny. Vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
0: Policisté odvolali pátrání po 38-letém vězni, který včera odešel z nestřeženého pracoviště v Jedlech u Prahy. Sám se jim totiž přihlásil na služebně. Policie o tom informovala na svém webu. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek jich byla využita méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Už jen hodiny dělí Island od začátku referenda o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Pokud většina Islanděnů bude pro, bude to pro vládu pokyn, aby začala zjišťovat, za jakých podmínek může ostrov vstoupit do 27. Výsledky ale nejspíš budou velmi těsné.
4: Pokud budou Islanďané v referendu hlasovat pro obnovení rozhovorů, rozběhne se před 13 lety pozastavený proces. Ten má za úkol zjistit, jaké zákony musí Island změnit, aby byly kompatibilní s evropským právem a také vyjednat výjimky z unijních pravidel. Jak před několika dny uvedla eurokomisařka pro rozšiřování Marta Kosová, celý proces by mohl trvat okolo 2 let. Islandští politici přitom doufají, že dostanou výjimky například v oblasti rybolovu nebo zemědělství. O finální dohodě pak podle plánu mají Islanďané hlasovat v referendu znovu. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Sedmou etapu Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. vyhrál norský cyklista Andreas Leknesund. Druhý dojel jeho krajan Tobias Johannessen. Všichni norští cyklisté jeli s černou páskou na paži. Závodníci pojedou dnes dalších z náročných 171 kilometrů. V čele závodu zůstává i s náskokem téměř 4 minut slovinský favorit Tadej Pogačar. Český cyklista Jan Hirt je 24. V Praze dnes bude polojasno až oblačno, od jeho západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů, mírný západní až jihozápadní vítr, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Provoz je víkendový, bez komplikací, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
5: 8:05 posloucháte Radio Praha v sobotu 29. srpna. Za chvilku Ella Langley a Choosing Texas. A bude taky Miley Cyrus a její Easy Lover.
1: Radio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

Pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár. Schořili

0: Dneska bude v Praze polojasno až oblačno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr. A na silnicích stále víkendový provoz, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak to byly Purple Disco Machine a Kungs a Substitution. Je 8:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, policisté odvolali pátrání po 38letém vězni, který včera odešel z nestřeženého pracoviště v Jednech u Prahy. Sám se jim totiž přihlásil na služebně. Policie o tom informovala na svém webu. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky. Letos začnou lékaři očkovat proti chřipce později než obvykle. Některé dodávky vakcín se totiž do Evropy dostanou se zpožděním. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek Českému rozhlasu řekl, že vakcíny budou k dispozici začátkem listopadu. Zároveň dodal, že pro seniory vakcíny k dispozici budou. Policie zadržela skupinu 6 lidí, která z Egypta odvážela léky na výrobu pervitinu. Kriminalisté zároveň zajistili stovky gramů pervitinu a dalších látek. Oznámila to mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová s tím, že skupina látky například rozpouštěla v lahvích od limonády nebo je pašovala v baleních kávy. Jednu členku skupiny ale zadržela i policie v Egyptě. Té hrozí i trest smrti. Historici a vyšetřovatelé budou po 80 letech zkoumat ostatky československého ministra zahraničí Jana Masaryka. Jeho tělo exhumují v září z rodinné hrobky v Lánech. Českému rozhlasu informaci potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Zkoumání ostatků by mohlo přispět k objasnění dosud nevyjasněné smrti. Případ se už dřív otevřel několikrát. A bude polojasno, naše oblačnost, teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No tak bohužel máme nehodu. Dodávka s osobákem se srazila na křížení Prosecká Letňanská. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a výstavu. Heleně je stále v patách a zpěvačka o ní téměř neví. Lenka Hatašová se tak po dlouhé době vrací k reportážní fotografii. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

O půl deváté na rádiu Praha Madonna, Kylie Minogue, Love Sensation. A budou The Chainsmokers a Coldplay, Something Just Like This.

0: momentálně 4 hitu týdne. Je, cože to je? Jo, 8:45. Přichází Jirka Štefl.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Tubus metra mezi Rajskou zahradou a Černým mostem ožil pivním festivalem Metro Beer Fest. Těšit se tam můžete na pestrou nabídku pivních speciálů z řemeslných mini pivovarů. Nechybí tam ani street food od šťavnatých burgerů přes mexické a asijské speciality až po tradiční dobroty. O atmosféru se tam postará i pestrý hudební doprovod. Vstup na Metro Beer Fest je zdarma a vydat se na ně můžete do sobotního večera. V parku Podviní zase bude akce Barevná devítka. Multižánrový festival nabízí vystoupení desítek hudebníků, ale taky jídlo z celého světa. A nebo si užijte poslední prázdninovou sobotu na zahradě Umělecko-průmyslového muzea, kde si můžete dát piknik s rodinou nebo přáteli a jen tak odpočívat u fontány. Na děti i dospělé čekají hry a tvůrčí aktivity, při kterých si vyzkoušíte výrobu papíru, ozdobíte vlastní vázu nebo si naaranžujete květiny. A víc tipů z Prahy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha je kulturou.
0: V Praze bude dneska polojasno až oblačno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia a foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr. A máme bouračku, konkrétně na křížení Prosecká, Litňanská, dodávka s osobákem. Dávejte na sebe pozor.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio
3: Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
0: Give me a beat.
3: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: To byly Klokloka Someday Soon. Je 9 hodin, ve studiu se zprávami Rádia Praha je připravený Vašek Miller. Přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno. Mezi Olšanským náměstím a nákladovým nádražím Žižkov nejezdí ode dneška tramvaje. Běchovice mají nové náměstí s kaplí a herními prvky pro děti. Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. A v Praze bude polojasno až oblačno s teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli stavbě napojení nové tratě Olšanská Habrová ode dneška obousměrně nejezdí tramvaje od Olšanského náměstí po nákladové nádraží Žižkov. Stavební práce potrvají do 10. října. Pokračuje mluvčí dopravního podniku hlavního města Daniel Šabík.
3: Tramvajové linky 9, 26 a 95 jsou dočasně vedeny odklonem přes Floru a Olšanské hřbitovy. Linka 5 jezdí do Holešovic a linka 34 je po dobu výluky zrušena.
1: Nové náměstí vzniklo v Běchovicích. Je na něm ekumenická kaple, kterou chce městská část používat pro duchovní i kulturní účely. Součástí náměstí je i fontána, kamenná šachovnice, skluzavka a další herní prvky pro děti. Podle starosty Prahy Běchovice Ondřeje Martana z ODS stála proměna prostoru 120 milionů korun.
4: Vzniklo to místo revitalizací původní skládky. Tady byl takový jako zelený nevyužitý palouk. Nějakou debatou s veřejností jsme dospěli k závěru, že ten prostor je uprostřed obce. Vlastně se nabízí úplně možnost z něho udělat náměstí.
1: V Česku by mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který pro operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryli 2/3 těchto míst, říká mluvčí ČTU Tereza Meravá.
5: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
1: Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle něj sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označili za největší ropnou dohodu v dějinách světa. Vliv Spojených států ve Venezuele se výrazně zvýšil po únosu a uvěznění venezuelského prezidenta Nicolase Madura v lednu letošního roku. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice jsou dnes na programu dvě finále s českou účastí. Martin Fuchsa pojede po zlatu na kilometru finále pětistovky. Závod začne v 15 hodin a 11 minut. V finále pojede také kanoistka Denisa Hřáhová v závodě na 500 metrů. V dopoledním programu čeká po 10. hodině kajakáře Josefa Dostála v semifinále pětistovky. Je to na letošním šampionátu jediná jeho trať vzhledem ke zdravotnímu stavu. Špatně se mu dýchá. Do polské Poznaně ale přijel i proto, že na něm lze získat víc bodů do olympijské kvalifikace než na jiných závodech. Právě pětistovka je jeho nejsilnější disciplína. Má z ní 5 zlatých medailí z mistrovství světa.
6: Tam se počítá nejlepší výsledek bez ohledu na to, jaká je to trať, ať už se jedná o 200, 500 kilák nebo 5 kilák. Počítá se jenom ten nejlepší výsledek, což je na jednu stranu škoda, protože jsou tam kluci, kteří v 5 kilách vozí medaily a ten kilák si neškrtnou. Nicméně já to zase využívám na pětistovku.
1: Semifinále na 500 metrů pojedou na Double Canoe v dopoledním programu také bratři Martin a Petr Fuchsovi. A v Praze bude polojasno až oblačno, večer od jeho západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů, mírný západní až jihozápadní vítr, bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak, koukneme se na to, jak to vypadá na silnicích, ale žádné nové komplikace nepřibyly, stále v šetření je ta nehoda na křížení Prosecká Letňanská, dodávka s osobákem, dávejte na sebe pozor.
2: Rádio Praha,
7: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Je sobota 29. srpna, vy vstáváte s Rádiem Praha, máme 5,5 minuty po 9. Za chvilku Daniel Polter a Bad Day. Taky třeba Sam Smith a jeho Stay With Me.
2: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Je 9:45, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. To je jméno, které pochází z kelčtiny a znamená radost, světlo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Jeho nástupcem se stal Ferdinand I. Habsburský. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
5: Vydržaj pijaně.
4: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vyjely do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. První linka vedla od svatého Matěje do vozovny Střešovice. Trolejbusy v hlavním městě jezdily až do října 1972. Před 9 lety se vrátily. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Úplně naposledy pak legendární Brouci zahráli 30. ledna 1969 na střeše vydavatelství Apple Records. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. O ten světový ho připravil jeho krajan Mike Paul až v roce 1991. A já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude polojasná až oblačná s maximálními teplotami 23 až 25 stupňů a foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr. Doprava je v pohodě.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Ray Garvey a jeho Take This Heart v 9:30 na Rádiu Praha teď zprávy a s nimi Vašek Miller.
1: Dobré dopoledne. Poslední prázdninový víkend se lidé můžou zapojit do sbírky školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odezdat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. Online můžou zájemci přispívat také na kroužky, obědy a doučování. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. Studenti už nemusí nástup na střední a vysoké školy hlásit pojišťovně. Od letoška je to povinností školy. Dosud to měli oznamovat jak školy, tak studenti. To ale v praxi vedlo k tomu, že to občas nenahlásil ani jeden z nich. Pojišťovny ale radí, aby si studenti nebo jejich rodiče zkontrolovali, že škola nástup nahlásila, aby pak nemuseli doplácet. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje možnou nedbalost při včerejším ruském útoku na podnik s municí poblíž Kyjeva. Večer tam po zásahu dronem začaly detonace a rozsáhlý požár. Podle úřadu jsou na místě mrtví a nejméně 6 zraněných. Exploze a požár po útoku zničily soukromý dům a poškodili domov pro seniory i 7 dalších domů. Úřady musely evakuovat přes 200 lidí. A v Praze bude polojasno až oblačno s teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dopravní situace stále relativně v klidu, sem tam potkáte sice nějakou kolonu, ale není to nic hrozného, tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na rádiu.

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way, je 10:45. V knize o Harrym Potterovi je to had, který zabíjí pohledem, ve skutečnosti jde ale o míru milovného ještěra. Řeč je o baziliškovi. Zoopark Zájezd na Kladensku teď poprvé vzácného baziliška Juliova odchoval, a to hned 3 mláďata. A právě jeho rozmnožování je na tomto druhu mimořádné. Samice totiž k němu nepotřebují samce.
1: Tady máme schovaný všechny poklady, který teda bohužel návštěvníci nevidějí.
2: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří 3 čerstvým přírůstkům.
1: Máme v malém prostoru, a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
2: Takových žabiček.
1: Takových žabiček drobných, barevných. Nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
2: Mě mrštne takové.
1: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý.
2: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Co ale poutá pozornost vědců, je jeho způsob rozmnožování, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
3: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů zas až tak častá vzhledem k našemu poznání není. Ta partenogeneze, to znamená,

0: že samička nepotřebuje samce. Ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička.
1: Baziliška chuliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Koleškyho v Evropě chovají jen 4 zoo.
0: V Evropě se chovu baziliška chuliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
1: Díky odchovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii baziliška chuliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Dneska bude v Praze polojasno až oblačno, maxima 23 až 25 a foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr. Na silnicích klid, šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
1: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Scrollujete? Jen si klidně

0: Je 10 hodin, přejeme krásné dopoledne. Na Rádiu Praha pro vás máme zprávy a ve studiu je Václav Miller. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a hezké dopoledne. Od dnešní noci nejezdí tramvaje na konečnou zastávku spojovací. Nástup na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit školy. Studenti už to dělat nemusí. Španělsko žádá Evropskou komisi o pomoc při rozřazování migrantů v Ceutě. A bude polojasno až oblačno s teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli opravě trati je v Praze přerušený tramvajový provoz o bratiště spojovací. Omezení potrvá do 12. září a dotkne se tak linek 9, 11, 31 a 98. Dopravní podnik kvůli tomu posílí autobusovou linku 146. Na spojovací bude taky dočasná nástupní tramvajová zastávka v Hartigově ulici. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Pro řešení mimořádných událostí nebo technický závad budeme mít navíc připravenou zálohu dvou vlaků PX tramvají T3 PLFRP spojených zadními částmi k sobě, které bychom dle provozních potřeb případně nasadili na méně vytíženou linku 19.
1: Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně oznamovat, že nastoupili na střední nebo vysokou školu. Nově tuto informaci pojišťovnám předají školy. Změna platí od začátku letošního roku. Předtím museli nástup do školy oznamovat pojišťovně jak školy, tak studenti. V praxi se proto stávalo, že začátek studia nenahlásil nikdo. Předseda Asociace středních průmyslových škol Tomáš Hlaváč ale se změnou nesouhlasí. Odpovědnost za hlášení pojišťovně by podle něj naopak měli mít studenti.
4: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést odpovědnosti za sebe. To znamená plnit si ty povinnosti, které jsou s tím spojeny. Přihlásit se do školy, přihlásit se na zdravotní pojišťovnu, zajistit si průkazku na obědy, zajistit si průkazku na autobus. Prostě takové ty věci, které postupně k tomuhle věku patří.
1: Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidi, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
5: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
1: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Španělsko požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc ilegálními migranty v Ceutě. Chci, aby se Frontex zapojil do prověřování migrantů, kterých tam před měsícem nelegálně přišlo až 80 tisíc. Teď jich v Ceutě zůstává podle úřadu asi 5 tisíc. U nich pokračuje třídění kvůli případnému vyhoštění nebo udělení azylu. Ve španělské exklávě na severu Afriky v posledních dnech roste napětí. Místní obyvatelé na sérii protestů požadovali odchod všech ilegálních migrantů. Španělsko srpnu deportovalo ze Ceuty jen kvůli trestným činům víc než stovku migrantů. Oznámil to španělský ministr vnitra Fernando Grant Marlaska. Tenista Lucie Havlíčková a Dalibor Svrčina si poprvé zahrají v hlavní soutěži na US Open. Oba zvládli poslední kvalifikační utkání. Havlíčková porazila Japonku Hibinovou 6-0 a 6-4 a Svrčina vyhrál na domácím McDonaldem ve třech setech. A teniska Nikola Bartuňková nepostoupila do svého premiérového finále na okruhu WTA. V mexickém Monterrey podlehla Belgičance Mertensové 2-6 v rozhodující třetí sadě. Bude polojasno až oblačno, večer od jeho západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů, mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme tím okolím, konkrétně dálnicí D1, 39. kilometr ve směru do Prahy. Dejte pozor, probíhají tady práce údržby, je tady neprůjezdná zpevněná krajnice, projíždějte proto opatrně. Opatrně i na D10, na 35. až 26. kilometru ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a opět je uzavřená zpevněná krajnice. No a komplikace zůstávají i na D11 na 45. kilometru ve směru do Prahy, kde je odstavené porouchané auto a neprůjezdná krajnice, je to odstavný pruh, projíždějte proto velmi opatrně. Ještě doplním, že to auto je dodávka plus vlek s defektem pneumatiky. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezký víkend vám všem. 10 hodin a 6 minut si společně užíváme poslední srpnovou sobotu. Dnes s datem 29. Už několik let znovu jezdí Prahou trolejbusy a nejsou žádnou moderní novinkou. Vůbec poprvé svezli Pražany před 90 lety. Vše si připomeneme už za pár minut. A víkendová Praha, to jsou taky další hity. S nimi už čeká třeba Ava Max. Humberstone. A přidají se i Car Sleepers. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Po 10:45 přejeme krásný sobotní den. Po celý tento víkend se můžete v pražské zoologické zahradě rozloučit s prázdninami a užít si poslední letní dny. A vždy mezi 10. a 16. hodinou je pro vás připravená zábavná vzdělávací hra pro celou rodinu s odměnou na konci. No a jako každý víkend se v zoo můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Své oblíbence tak máte možnost zastihnout, když jsou nejaktivnější a dozvědět se spoustu zajímavostí z jejich života. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13:30 je ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba na krmení goril. Celý rozpis najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a jdeme na silnice, protože tam se stále něco děje. Na D11 je to například nehoda. Tady havarovaly auta na 25. respektive na 26. kilometru ve směru z Prahy do Hradce Králové. S opatrností je místo průjezdné, ale projíždějte velice opatrně. D11, 45. kilometr ve směru do Hradce Králové, tady se pracuje na silnici. Je tady uzavřená zpevněná krajnice kvůli odstavené dodávce s vlekem s defektem pneumatiky. Projíždějte taktéž opatrně. D10, v tomto místě máme problém mezi 35. a 26. kilometrem ve směru do Prahy. Je tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a neprůjezdná zpevněná krajnice. A ještě připojím D1 a konkrétně 39. kilometr ve směru do Prahy, kde probíhají práce údržby. I tady je uzavřená krajnice. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Je téměř 10:30 a s vámi je Rádio Praha. Přejeme krásný sobotní den. Před 90 lety poprvé vyjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. O historii trolejbusů v hlavním městě si řekneme víc s redaktorkou Laurou Hájkovou. Přeji pěkné dopoledne.
1: Dobrý den. Trolejbusy vozily cestující v Praze od roku 1936. Slavnostní zahájení provozu bylo 28. srpna, říká Jan Barchánek, dopravní ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy.
2: Následující den, 29. srpna 1936, se ta linka rozjela v běžném provozu pro cestující od vozovny Střešovice přes obratiště Bořislavka, stávající až ke svatému Matěji.
1: Trolejbusy Prahou jezdily do roku 1972. Poté měly v metropole víc než 50 let dlouhou pauzu.
0: Prahou ale trolejbusy už zase jezdí. Odkdy?
1: Je to tak, do pražských ulic se trolejbusy vrátily 1. února roku 2024. Linka 58 tehdy začala vozit lidi z Palmovky směrem k Čakovicím. Nejednalo se ale o běžné vozy, ale parciální. To znamená, že můžou část cesty ujet na baterie. Nepotřebují tedy trolej v celé délce trasy. Hned v březnu roce 2024 přibyla ještě linka 59 z nádraží Veleslavín na letiště Václava Havla. Tam jezdí velkokapacitní tříčlánkové vozy, vyjede se do nich 180 cestujících. Ve zkušebním provozu jsou teď zároveň tři další trolejbusové linky. Na levém břehu Vltavy jezdí od letošního dubna linka 52 mezi Naknížecí a Jinonicemi. Od 26. června Prahu jezdí taky linky 51 a 53.
0: Lauro, chystá dopravní podnik nějakou oslavu 90 let od první jízdy trolejbusů v hlavním městě?
1: Ano, ale až příští víkend. V sobotu 5. září bude den otevřených dveří garáže Řepy a zároveň budou Prahou v sobotu i v neděli jezdit historické trolejbusy jak dopravního podniku hlavního města Prahy, tak vypůjčené vozy z dopravního podniku České Budějovice.
0: O historii a současnosti trolejbusů v Praze jsme se bavili s redaktorkou Laurou Hájkovou. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Víkendová Praha. Vláďa
0: Maloší. A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme problémy, které jsou na dálnici D11. Tam totiž máme nehodu, konkrétně na 26. kilometru ve směru z Prahy do Hradce Králové. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Další podrobnosti zatím k té nehodě nemáme. Dálnice D10 mezi 35. a 26. kilometrem ve směru do Prahy. Tady dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Je tady uzavřená zpevněná krajnice, tak opatrně, probíhá tady sekání trávu a údržba travních porostů. A problémy zůstávají také na dálnici D1. Na 39. a 5. kilometru ve směru na Prahu probíhají práce údržby. Je tady neprůjezdná krajnice a komplikace jsou také trošku dál od Prahy v opačném směru, tedy ve směru z Prahy do Brna na 63. kilometru D1. Tady je dodávka s defektem pneumatiky a je na pravé straně ten defekt, tak přesto projíždějte dobře, tedy s velkou opatrností a dobře dojeďte. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Lenky Vahalové. Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a výstavu. Heleně je stále v patách a zpěvačka o ní téměř neví. Lenka Hatašová se tak po dlouhé době vrací k reportážní fotografii. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Na Rádiu Praha dospíval Nico Santos necelou minutu před 10:45. Přejeme krásný sobotní den. Goodbye Summer, to je povinná rozlučka s létem a pozdně letní košt dnes pokračuje na Střeleckém ostrově v centru Prahy. Mezi 11. a 21. hodinou se tady seznámíte s posledním ročníkem vín a vychutnáte si pohled na Vltavu. Na akci se prezentují rodinní vinaři nejen z Jižní Moravy, ale i z oblasti Starého a Nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. K degustaci hraje živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a taky tématické soutěže na pódiu. Podrobnosti pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí D1. Tady máme problém na 11. kilometru ve směru na Brno. Je tady odstavené porouchané auto. Projíždějte opatrně. D1 opět ve směru na Brno, 37. až 38. kilometr. I tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. Komplikace zůstávají na dálnici D1 také v opačném směru, tedy ve směru do Prahy, na 39.5 kilometru. Je tady uzavřená krajnice kvůli probíhajícím pracem údržby. Projíždějte s opatrností. Na D10 dejte pozor mezi 35. a 26. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, probíhá tady

0: sekální trávy a údržba travních porostů a je uzavřená krajnice. A velmi opatrně na D11 na 25. a půltém až 26. kilometru ve směru do Hradce Králové je tady nehoda, projíždějte se zvýšenou opatrností. Na šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: 11 hodin, s vámi je Rádio Praha. Máme pro vás další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Hezké dopoledne. Metro a autobusy v Praze opět jezdí častěji než o prázdninách. V pondělí se k ním přidají i tramvaje. Pětici horolezců zachraňovali v noci hasiči v Adržpašských Skalách. Skupina lidí uvízla při výstupu na skálu. Lidi o víkendu můžou darovat sešity, penály nebo tušky dětem z chudých rodin. V Praze bude polojasno až oblačno s teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze skončil prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k ním přidají i tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V jízdních řádech nově platí i některé trvalé změny. Vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
1: Vyhledávání bankovek, tabáku nebo kratomu, to dnes lidé můžou vidět na dni s celní kinologií v obchodním centru na Černém mostě v Praze 14. Celníci tam návštěvníky seznámí s každodenní prací psovodů a služebních psů. Zájemci si můžou vyzkoušet také fyzické testy, říká mluvčí celní správy Richard Zeman.
4: Ti, kteří testy úspěšně zvládnou, navíc získají platné osvědčení o splnění fyzických předpokladů, které mohou následně využít v rámci přijímacího řízení do celní správy.
1: Hasiči v noci na dnešek zachraňovali 5 horolezců v Adržpašských Skalách na Náchodsku. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Gecová. 3 ženy a 2 muži uvízli při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Gecové byli na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem. Při záchraně se nikdo nezranil. Ve vybraných prodejnách můžou lidé o tomto víkendu přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést pomůcky, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo svačinové boxy. Ty pak diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin. A pomoc je možné i online, říká manažerka sbírky Magda Frišová.
5: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přihodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaké doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelný, ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
1: Sbírka Školákům od srdce potrvá celý víkend. Online bude možné přispět zřejmě až do půlky září. Americká imigrační agentura ICE zadržela britského konzervativního aktivistu Maila Yiannopouluse. Dnes to oznámilo americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti. 41-letý Brit podle rezortu vstoupil na území Spojených států legálně v roce 2019. V Americe ale zůstal déle a nespolupracoval s imigračními úřady. Soud proto rozhodl o jeho vyhoštění. Krajně pravicový aktivista přitom ještě loni hlasitě podporoval protiimigrační politiku prezidenta Donalda Trumpa. Vyzýval taky ke zřizování kontrolních stanovišť agentury ICE a vyhošťování každého, kdo nedokáže prokázat povolení k pobytu. 7. etapu Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. vyhrál norský cyklista Andreas Leknesund. Druhý dojel jeho krajan Tobias Johansen. Všichni norští cyklisté jeli s černou páskou na paži. Závodníci pojedou dnes dalších náročných 171 kilometrů. V čele závodu zůstává s náskokem téměř 4 minut slovinský favorit Tadej Pogačar. Český cyklista Jan Hirt je 24. V Praze dnes polojasno až oblačno, večer od jeho západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů, mírný západní až jihozápadní vítr, bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme dálnicí D1, a to konkrétně 11. kilometrem ve směru z Prahy do Brna. Dejte pozor, je tady odstavené porouchané vozidlo, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace zůstávají na dálnici D1 taky na 37. až 38. kilometru ve směru z Prahy do Brna. I tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. Připomínám také problémy na dálnici D1 v opačném směru, tedy ve směru do Prahy, na 40. kilometru. Tady probíhají práce údržby, je tady neprůjezdná zpevněná krajnice. Pozor i na D11, na 26. kilometru ve směru do Hradce Králové je hlášená nehoda, bez dalších podrobností, tak opatrně. A D10, tady máme problém na 35. až 26. kilometru ve směru do Prahy, je tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a uzavřená zpevněná krajnice. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné sobotní dopoledne. Tanky, motorky, obrněná vozidla a mnohem víc. To uvidíte na 22. tankovém dni v Lešanech u Týnce nad Sázavou. Podrobnosti nabídneme už za necelou půl hodinu. Ještě muzika, s tou ve víkendové Praze nechybí The Weeknd. Kapela Support Lesbians. A taky Katy Perry. Je 11 hodin 6,5 minuty a pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

Je 14:15, blíží se sobotní oběd, ale ještě před ním ledaco stihneme. Například přímo u metra Černý most dnes můžete mezi 11. a 22. hodinou zjistit, co všechno pivní scéna nabízí. Samozřejmě, pokud už na to máte věk. Metro Beer Festival vám stejně jako včera i dnes zajistí široký výběr řemeslných piv, čepovanou klasiku i pivní speciály. Organizátoři zvou nejen k degustacím. Akci můžete zároveň využít k pohodovému setkání s přáteli na konci prázdnin. Když to shrnu, tak se můžete těšit na široký výběr řemeslných piv, na čepovanou klasiku i pivní speciály a taky na festivalovou letní atmosféru přímo u metra. Více informací najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Ale pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace, které máme momentálně na Pražském okruhu, a to konkrétně na 16,5 kilometru ve směru k dálnici D1. Dejte pozor, tady se pohybuje cyklista na komunikaci, tak velmi opatrně v tomto místě. Problémy teď máme hlášené také ve Strahovském tunelu. Tady je nehoda dvou osobních aut, zatím bez dalších podrobností, projíždějte proto také velmi opatrně. Komplikace zůstávají i na dalších místech, například na dálnici D1 na 11. kilometru ve směru na Brno je odstavené porouchané vozidlo. Místo je sjízdné se zvýšenou opatrností. Pozor také na D1 na 37. až 38. kilometru ve směru na Brno je tady odstavené porouchané auto. D1, 40. kilometr ve směru do Prahy, tedy v opačném směru, tady probíhají práce údržby a je tady uzavřená krajnice. Komplikace zůstávají i na D11 kvůli dopravní nehodě. Bez dalších podrobností přidám jenom doplnění, že ta nehoda se stala na D11 na 26. kilometru ve směru z Prahy do Hradce Králové. A ještě doplním dálnici D10 na 35. až 26. kilometru ve směru do Prahy. Tady je pomalu jedoucí vozidlo údržby a neprůjezdná krajnice. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 11 hodin 31 minuta, Radio Praha je stále s vámi, přejeme pěknou sobotu. Bojové ukázky, vojenská technika i psovodi. To dnes můžete vidět na 22. tankovém dni v Lešanech u Týnce nad Sázavou. Tamní muzeum vojenského historického ústavu se akcí loučí s letošní sezónou. A na místě je i náš reportér Richard Webs. Přeji pěkné dopoledne.
1: Hezký den, před několika minutami tady začaly dynamické ukázky vojenské techniky. Návštěvníkům se během zhruba hodiny a půl představí jak historická, tak současná armádní vozidla. Lidé tady můžou vidět například tanky T-34, T-55 nebo M-36 Jackson. Jsou tu i obrněné transportéry, osobní auta, ale taky motocykly československé výroby. Nad hlavami nám tady létají také letadla. Program letošního tankového dne připomíná projev Winstona Churchilla v americkém Faltnu. Ten historici považují za takový symbolický začátek studené války a i proto je tady dnes k vidění technika jak ze západního, tak východního bloku. Při slavnostním zahájení zažili návštěvníci i slavnostní přehlídku tanku Leopard, který používá česká armáda.
0: Richarde, pokud jim tak lidé na akci uvidí i psovody, tak co ti předvedou?
1: Přesně tak, jsou tady kinologové ze 24. základny dopravního letectva z pražských Bel. Podle toho, co mi tady na místě řekli, si spousta lidí myslí, že jejich prací je za pomocí psů například vyhledávat výbušniny nebo návykové látky. Jejich hlavním úkolem je ale hlídat a zabezpečovat vojenské letiště k Beli. Lidé tady tak uvidí ukázky jejich každodenní práce.
0: No a ještě důležitá informace, jak se návštěvníci na akci dostanou.
1: Organizátoři kvůli velkému počtu návštěvníků výrce mostu v kamenném přívozu doporučují přijet vlakem. Lidé můžou využít vlak Českých drah, který jede z hlavního nádraží v Praze přes Braník. Vystoupit pak musí v zastávce Krhanice a sem do areálu je to pak asi 10 minut pěšky. Pokud lidé pojedou autem, měli by vjet s předstihem a počítat s uzavírkami.
0: Říká reportér Richard Webs. Richarde, díky za informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Víkendová Praha
3: a Vláďa Maloší.
0: Je čas zkontrolovat aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme ve Strahovském tunelu v Praze, kde máme stále problém v podobě nehody dvou osobních aut. Projíždějte proto velmi opatrně. Pražský okruh, tady máme komplikace na 16,5 kilometru ve směru k dálnici D1. Na vozovce se pohybuje cyklista. Dejte pozor. Dálnice D1, 11. kilometr ve směru na Brno, je tady odstavené porouchané vozidlo. Očekávejte možné zdržení a projíždějte opět velmi opatrně. Komplikace máme na dálnici D1 také na 40. kilometru ve směru do Prahy. Probíhají tady práce údržby, v místě je neprůjezdná krajnice. D11 mezi 20. nebo spíše na 26. kilometru ve směru z Prahy do Hradce Králové. Tady je nehoda bez dalších podrobností, i tady dejte pozor. A opatrně i na D10 na 35. až 26. kilometru ve směru do Prahy. Je tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a neprůjezdná krajnice. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

11 hodin 45 minut, víkendová Praha pokračuje. Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a taky výstavu. Lenka Hatašová se tak po dlouhé době vrací k reportážní fotografii. Má ale i tak stále čas fotit portréty? A jaké bylo fotit Zuzanu Čaputovou nebo třeba Russella Crowea? O tom všem pohovoří fotografka Lenka Hatašová na Rádiu Praha v další prázdninové repríze pořadu Host Lenky Vahalové už za chvíli, hned po zprávách v poledne. Nerušený poslech a dobrou chuť k sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme na Pražském okruhu na 16,5 kilometru ve směru k dálnici D1. Tady stále platí varování před cyklistou, který se pohybuje po silnici. Tak opatrně.

0: Komplikace máme taky na dálnici D1, a to ve směru na Brno na 11. kilometru. Je tady odstavené porouchané vozidlo, očekávejte možné zdržení a projíždějte i tady se zvýšenou opatrností. D1, komplikace máme i na 40. kilometru ve směru na Prahu, probíhají tady práce údržby a je tady neprůjezdná zpevněná krajnice. Pozor také na D10 mezi 5. a 4. kilometrem ve směru do Prahy. Je odstavené porouchané vozidlo, očekávejte možné zdržení. D10, 35. až 36. kilometr ve směru do Prahy, tady je pomalu jedoucí vozidlo údržby a neprůjezdná krajnice. A ještě doplním D11 mezi 20. nebo na 26. kilometru ve směru do Hradce Králové. Je tady nehoda, bez dalších podrobností, projíždějte proto velice opatrně. Ještě vidíme čerstvou zprávu z D6, a to na 18. kilometru ve směru do Prahy. I tady je odstavené porouchané auto. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je tady sobotní poledne na rádiu Praha, čas na další zprávy, které přináší Václav Miller.
1: Dobré poledne. Plzeňská ulice v Praze 5 je znovu plně průjezdná, skončila její oprava. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. V Černošicích u Prahy se na festivalu setkají dobrovolníci, kteří pomáhají Ukrajině. Bude polojasno až oblačno s teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze je znovu plně průjezdná Plzeňská ulice. Skončila její letošní oprava, která začala v polovině února. Dělníci podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové například vyměnili vodovod a plynovod v silnici.
3: My jsme položili nové povrchy, upravili jsme obruby, také vodorovné dopravní značení, dále potom bylo upraveno odvodnění.
1: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
4: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila, a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jisti, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
1: Dřív měli tuto povinnost jak studenti, tak školy. V praxi se tak stávalo, že změnu pojišťovně nikdo nenahlásil a studenti museli pojistné doplácet. V Černošicích u Prahy odpoledne začne charitativní festival Nejste v tom sami. Setkají se na něm dobrovolníci z menších spolků, které pomáhají Ukrajině. Třeba iniciativa Druk Army, tam každý měsíc posílá přes 1,5 tuny výrobků z 3D tiskáren pro vojáky, záchranáře i civilisty. Podle jednoho z pořadatelů Luboše V. z organizace Česká stopa má festival ukázat, že Ukrajině nepomáhají jen velké organizace, ale také stovky dobrovolníků.
5: Budeme tam mít vystoupení vojenských kadetů z Lvivské vojenské akademie a bude to takový jakoby hezký setkání, aby se lidi dostali k těm iniciativám, který chtějí vidět naživo, co dělají, aby se potkali Češi s Ukrajincama, aby viděli, že prostě mezi nima není žádný rozkol a že se tam dá nějakým způsobem společně fungovat.
1: Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa si tak zajistili většinovou kontrolu nad 65 miliardami barelů venezuelské ropy. To je přibližně pětina z jejich celkových prokázaných zásob. Na své sociální síti Truth Social Trump tvrdí, že dohoda Venezuele pomůže k úspěchu i prosperitě. Američanům sníží ceny benzínu.
6: Ty ve Spojených státech vzrostly od začátku války s Íránem asi o třetinu. Trump kvůli tomu čelí rostoucí kritice před listopadovými volbami do kongresu. Novou dohodu o ropě teď označil za největší v historii. Výhodná je i podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodriguezové. Ta uvedla, že smlouva zemi pomůže s obnovou ropného průmyslu a zvýšením těžby. Počítá totiž s rozvojem 17 strategických polí a investicemi za v přepočtu víc než 2 biliony korun. Další podrobnosti o obsahu dokumentu nejsou známé. Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Spojené státy tam zvětšily svůj vliv po lednovém únosu prezidenta Nicolase Madura. Václav Hojiný, Český rozhlas.
1: Tenisté Lucie Havlíčková a Dalibor Svrčina si poprvé zahrají v hlavní soutěži na US Open. Oba zvládli poslední kvalifikační utkání. Havlíčková porazila Japonku Hibinovou 6-0 a 6-4 a Svrčina vyhrál nad domácím McDonaldem ve třech setech. A tenistka Nikola Bartuňková nepostoupila do svého premiérového finále na okruhu WTA. Mexické Monterrey podlehla Belgičance Mertensové 2-6 v rozhodující třetí sadě. Praze dnes bude polojasno až oblačno, večer od jeho západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů, mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na D6, kde máme problém na 18. až No vlastně na 18. kilometru ve směru na Prahu. Tady je odstavené porouchané vozidlo, tak opatrně. D10, komplikace tady jsou mezi 5. a 4. kilometrem ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané auto, projíždějte opatrně. D11, komplikace zůstávají na 26. kilometru ve směru do Hradce Králové. Je tady hlášená stále nehoda bez dalších podrobností. Pozor si dejte i na D10, na 35. až 26. kilometru ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo u držby a je tady neprůjezdná krajnice. A na dálnici D1 máme komplikace na 40. kilometru ve směru do Prahy. Probíhají tady práce u držby a v místě je neprůjezdná zpevněná krajnice. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Nejdůležitějších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Váhalové.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a také výstavu. Nejen o Heleně Vondráčkové budeme

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu už je fotografka Lenka Hatašová, já vás zdravím.
1: Krásné odpoledne.
0: A začneme rovnou vaším aktuálním projektem, což je Helena Vondráčková, která příští rok v červnu oslaví 80 a k tomu fotíte, dokumentujete. Je to tak?
1: No, já vytvářím vlastně takový projekt, který si myslím, že tady neměl ještě v dějinách české pop music obdoby. A sice velkou obrazovou monografii právě k tomu velkému výročí, které proběhne příští rok k Heleniným 80. A vlastně dalo by se říct, že už skoro 3/4 roku jsem na ní nalepená, nebo jsem jí v patách a jezdím s ní na všechny koncerty, nejenom na koncerty, ale třeba se pohybuji i u ní doma nebo na různých jiných aktivitách a pořizuju fotografie, které ale chci, aby byly trošku zvláštní a jiný, aby ukázaly tu Helenu ve světle, v jakým úplně nejsme zvyklí vlastně ji vidět.
0: Nenalíčenou.
1: Je tam i nenalíčená občas, ano, ano, přesně tak.
0: Takže se trošku vzdálíte od té tradiční portrétní fotografie, ale je to čistě dokument, dalo by se to tak říct?
1: No, já se možná tak trošku vracím ke svým začátkům dokumentárním, protože já jsem původně začínala jako dokumentární fotografka před několika desítkami let, ale už to pojímám vlastně trošku jinak. Jo? Hodně dávám, kladu důraz na světlo i na různé. A dalo by se říct, že já vlastně v ateliéru, když portrétuji, tak vytvářím atmosféru těch fotografií, ale teď ji naopak vyhledávám, jo, a snažím si ji do těch fotek zakomponovat, takže to bude opravdu velkolepá podívaná. Portréty budou také samozřejmě součástí té knihy a myslím, že se fanoušci Heleny, ale nejenom fanoušci, ale i fanoušci fotografie mají na co těšit.
0: Světlo je velká součást každé fotky. Vy jste zmínila, že tu Helenu Vondráčkovou vždycky v fúzovkách vychytáte v nějakém momentu, kdy je tedy nasvícená přirozeným světlem, nebo protože třeba někdy vidíte zajímavou situaci, ve které je, ale není zrovna v dobrém světle. Jak si v tuhle chvíli poradíte jako fotograf?
1: No, myslím si, že dobrý fotograf si právě musí poradit s každou světelnou situací, takže to už je potom na fotografovi, co s tím udělá.
0: A bude kniha a bude třeba i výstava, nebo co všechno obsahuje ten projekt?
1: Plánuju k tomu i výstavu v Praze a možná potom třeba i putovní a v rámci té výstavy se ta kniha pokřtí. Mělo by to být na podzim příštího roku. Proto limitovaná edice, takže možná už fanoušci a zájemci o tu knihu si můžou zadat. Ještě to není v běhu, ale můžou si už pomalu začít rezervovat.
0: Jak to Helena Vondráčková vnímá a cítí, když jste jí v patách?
1: No, my se známe už hodně dlouho, dalo by se říct třeba 30 let, ale teď jsme se hodně zblížili díky tady tomu projektu. A musím říct, že mi to hodně změnilo život za ten poslední rok, protože ona je hodně inspirativní žena. A do mého života přinesla spoustu nových věcí. Třeba namátko, když řeknu, ona je velmi disciplinovaná. Takže ona mě třeba zkouší a ptá se mě vždycky, když spolu jedeme na nějaký koncert, jestli jsem cvičila ráno, protože ona opravdu cvičí každé ráno, taky to je na ní vidět, že ona je velice vitální. Takže já teda občas vynechávám, takže vždycky zdvihne ukazováček, že bych měla, což já kvituju s povděkem. A pak třeba, ona je úžasná diplomatka, takže ona mě třeba učí diplomacie, protože já jsem tak trošku hrom do police, takže já už jsem se díky ní taky trošku, dalo by se říct, skrotila, protože ona mě tady v tom inspiruje. Navíc je to pro mě, nebo v mých očích, velmi laskavá žena s dobrým srdcem, která hodně pomáhá lidem, je charitativní a myslím si, že to, co ona vysílá, tak to taky sklízí a ten její úspěch a ten její vyhlas, já to sleduju, nějak začal poslední dobou hodně stoupat, hodně mladých lidí si oblíbilo, takže na koncertech tam se děje úplné šílenství. Já kolikrát si říkám, myslím, že jsem na koncertě Beatles, protože to není možný. Koncerty jsou vyprodané, mladí lidé šílí, tancují a všechno vlastně směřuje k tomu koncertu v červnu příštího roku, kde ona vyprodá pražský stadion Eden, který je pro 35 tisíc diváků a to bude opravdu velkolepá podívaná.

0: Čík rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále fotografka Lenka Hatašová. Ještě chvíli zůstaneme u Heleny Vondráčkové. Ty situace, momenty, koncerty, ta soukromá místa, vybírá ona anebo vy tam, kde budete fotit?
2: No, ono se vlastně nic nevybírá. Já prostě mám přístup do jejího diáře, takže já podle toho diáře si organizuju svůj čas a vždycky, když se vyjíždí na koncert, který jsou docela často a po celé republice a nejen po naší republice, ale třeba i po Slovensku nebo Polsku, takže já jsem vždycky součástí toho týmu a to, jak si já tam poradím potom s těmi situacemi, to už je na mě. Dokonce jsme nedávno byli v Brazílii. Na 3 dny sice jenom, ale to bylo taky hodně zajímavý pro mě fotograficky.
1: A předpokládám, že ta vaše práce už potom s tou Helenou funguje tak, že ona o vás vlastně neví.
2: No já se právě o to snažím, aby o mě nevěděla, protože si myslím, že by to bylo hodně obtěžující, kdyby neustále musela být ve střehu nebo se mi snažit pozovat, takže přesně tak, si myslím, že ona o mě moc neví, ale zároveň tak povědomě trošku ví a spolupracuje. Je to fakt skvělá spolupráce.
1: A čí to byl nápad?
2: Byl to můj nápad.
1: Byl to váš nápad a jak reagovala Helena Vondráčková?
2: No, já jsem jí zavolala, co by na to říkala, kdyby se něco takového vytvořilo a jo, jí se to líbilo.
1: A řekněte mi, vy už jste to lehce naznačila, ale ona oslaví 80 let. Nejenom, že vypadá výborně, ale je v úžasné psychické kondici. Pamatuje si prostě, já vím, že to zní jako jednoduše, ale v 80 letech vyprodat Eden, O2 arénu a tak dále, tak je to ohromný fyzický, ale i psychický výkon. Čím si to vysloužila?
2: No já si myslím, že Helena Vondráčková je prostě úkaz.
1: Přírodní úkaz.
2: Přírodní úkaz, no. Není to obvyklý, přesně jak jste řekla, v tomhle věku, aby člověk dokázal jet v takovémhle zápřahu a ještě to zvládat nejen psychicky, ale i psychicky. Prostě ona na sobě pracuje nejen na své fyzické schránce, ale i na té psychické a je to na ní vidět.
1: A kromě toho, že cvičí, tak jaké má rituály?
2: Myslím si, že ona je gurmánka, ona hodně ráda jí a na jídle si, jak jsem byla svědkem, umí hodně pochutnat. Ona například, nemůžu říct, jestli jakože úplně medituje, ale má takové své sklidňující jako momenty, kdy opravdu jenom sama ze sebou věnuje se hodně dechu, dýchání, protahování, procházkám se psem, že ona miluje přírodu, ona miluje svoji zahrádku, ona je velká zahradnice. Takže to si myslím, že to jsou všechno takové ty momenty, které jí přinášejí tu pohodu a ten klid na duši.
1: A součástí těch fotek předpokládám budou i další lidé, kteří ji obklopují. Je to tak? Nebo ona bude opravdu středobodem?
2: Ano, samozřejmě. Kolem bude její tým, její dvorní vizážista Zdeněk Fencl, se kterým já mimochodem spolupracuji i jinak než v rámci Heleny Vondráčkové a její lidé nejbližší z týmu Patry. Petra, Lenka, ale i třeba samozřejmě manžel Martin Michal, jejich pes Jesse a tak dále.
3: Pastrami pop-up. Vyhlášený newyorský street food se vrací ve čtvrtém pokračování do Holešovické tržnice už ve čtvrtek 23. dubna. To nejlepší zauzené hovězí i vegetariánská verze v lahodných pokrmech, doprovodný program a dobrá hudba. To je Pastrami pop-up. Už 23. dubna v Holešovické tržnici. Těšíme se na vás v hale 11. Za každého počasí.
0: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Weight of the Woods. Nebo Kráska z Kalifornie, Olivia Rodrigo a You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Dermot Kennedy nebo Olivia Rodrigo. Koho si dáme v pondělí večer?

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem Lenkou Hatašovou. Když jsme se v úvodu bavili o Heleně Vondráčkové, že jste rozjela tento projekt a příští rok se tedy můžeme těšit na knihu, na výstavu a tak dále k 80. Heleny Vondráčkové, tak v současné době vás všichni vnímají jako portrétní fotografku, ale vy jste začínala právě tím dokumentem a tou reportáží. Jak to, že jste u toho nezůstala?
1: Přesně tak, to byl odjakživa už vlastně od malička můj sen, když jsem říkávala už snad ve školce, že budu fotoglavka, protože můj tatínek byl fotograf, takže já už jsem to vlastně měla takhle možná zakódováno v DNA, když jsem na svět přišla. No, vlastně se to tak stalo a myslím si, že velký podíl na to má dáma jménem Helena Pavlovská, která kdysi nastoupila co by vedoucí kulturní rubriky do jednoho deníku, kde já jsem pracovala jako reportérka a ona si mě tak jakoby stáhla k sobě s tím, že já budu s ní chodit na rozhovory ke známým osobnostem a dokumentovat celé to dění kolem českého showbiznisu a kultury vůbec. A tak to vlastně začalo, ta moje cesta k těm portrétům, která si myslím, že je takovým přirozeným vývojem. Asi ne pro každého fotografa, ale pro mě byla, protože postupem času, jak už stárnete, nechcete být pořád v terénu a někde běhat. Je to i fyzicky náročné, takže já jsem se začala tak trošku sklidňovat a stahovat se právě do toho šera ateliéru nebo šero světla.
0: A není to občas těžké a náročné fotit známé osobnosti?
1: Ne, vůbec já to miluju.
0: A dokážete je vždycky uvolnit?
1: No, myslím si, že jo.
0: A je to tím, že vytvoříte třeba v tom ateliéru nebo někde venku na určitou atmosféru a nějaké kouzlo, na které oni se naladí a odevzdají se vám?
1: Jak už jsem řekla, tak já tu atmosféru vlastně vytvářím v tom ateliéru, ale to spíš jsem mluvila o té světelné atmosféře. Ale já si myslím, že tady je takový jeden aspekt, který je hodně důležitý, pro mě. A to je vlastně takový to takzvaný flow, jo, protože já jak tu svoji práci opravdu miluju a beru ji jako svoji profesi, ale jako určité poslání možná. Tak já při tom focení se dostanu do takového stavu, co to třeba znají herci, oni tomu říkají jevištní anestezie, tak já jsem vlastně tak trošku ne mimo, ale něco se prostě děje se mnou a já si myslím, že to, co se děje se mnou, se potom dostává i do toho prostoru a nasává to i ten portrétovaný, takže se tam vytvoří mezi námi takové zvláštní pole a dokážu ty lidi do toho vtáhnout. A hrozně pěkně se v tom pracuje.
0: A teď mi řekněte, dejme tomu přijde naštvaný herec nějaký, je to úplně jedno, nebo prostě nemá náladu nechat se fotit a vy víte, že ho vtáhnete do té atmosféry, že se to povede, poznáte ten okamžik, kdy to takzvaně cvaklo, kdy se třeba změnil a už ty fotky dávají smysl?
1: Ano, tohle se stalo už několikrát, že přišel někdo totálně naštvaný a nenaladěný. Vlastně se to stává docela často, protože lidé nesnáší focení.
0: Jak
1: to? A herci obzvlášť. U herců já mám takovou teorii, která si myslím, že je pravda, protože a ještě čím lepší herec, tím horší, tím více to focení nemá rád, protože herci vlastně na jevišti anebo před kamerou vlastně nejsou sami za sebe. Tam jsou v rolích, že jo. A najednou před tím objektivem jsou obnažení. Vy chcete, aby byl najednou on a oni nevědí vlastně, jak to vypadá, že jo? Jak to je být sám za sebe. Takže to je speciální disciplína, fotografovat herce. No a ten moment, kdy já poznám, že to zaklaplo, jak jste řekla, tak přesně poznám, protože já mám takový svůj vlastní indikátor a to je mrazení v zádech, takže když mi začne běhat mráz po zádech, tak já vím, že už se to děje. No.
0: Když se to stane třeba po půl hodině toho focení, tak dá se jednoduše, když to řeknu úplně naplacato, dá se říct, že půl hodina těch fotek je pase? Že ne, se nepoužije?
1: Ne, to určitě to ne. To si myslím, že ne. To je takový průřez s celým tím photosession, takže vybíráme od začátku až do konce.

0: Se mnou stále Lenka Hatašová. Vy jste fotila Zuzanu Čaputovou, Dalaj Lámu, Danu Drábovou, byl tam i Russell Crowe nebo Johnny Depp. A mě možná zajímá ta Zuzana Čaputová. Jaké s ní bylo fotit, pracovat?
1: No, Zuzana Čaputová vlastně byl takový můj fotografický, možná jeden jediný sen, protože já už jsem poslední roky žádné fotografické sny moc neměla, ale tak jí jsem opravdu chtěla poznat se, seznámit se s ní. I jako s člověkem, nejenom jako se svým objektem. A podařilo se to vlastně v rámci kalendáře Proměny fantazie, který jsem spolu s kolegyní Monikou Navrátilovou vytvářela pro nadaci Archa Chantal. Takže ona byla vlastně jednou z portrétovaných vlastně v tomto roce. A byl to pro mě opravdu velký den, když ona přišla do mého ateliéru, protože tato dáma je mi blízká hodně, už jenom tím, jak vlastně žije, to, co stělesňuje, představuje a i vlastně svou životní filozofii, s kterou já se hodně stotožňuji.
0: Byla třeba v soukromí jiná, než tak, jak jste ji vnímala z médií, anebo se ten obrázek jenom propojil?
1: Myslím, že se absolutně propojil a byla vlastně ještě skromnější, pokornější, vřelejší a srdečnější, než vůbec na mě působila jako z veřejných médií.
0: A jak se fotila? Protože ona je zvyklá se nechat fotit. Dá se říct, že ona už je profesionálka.
1: Ano, myslím si, že jí to docela i s námi bavilo. My jsme jí připravili takovou speciální fantazii, kde tam je ona za zahradnici, protože ona ani, asi to není oni úplně známé, ona miluje zahradničení, takže jsme ji takhle stvárnili pro tento kalendář. Jo, v rámci tady toho focení vznikly i jako jiné portréty, které jsem si chtěla jako vytvořit pro sebe. A myslím si, že jsme se tak jako zblížili, že jsme se pak ještě setkali jednou nebo dvakrát v rámci předávání nějakých věcí, fotografií, které jsem jí nesla i podpisu a to. A dokonce jsem od ní nedávno dostala e-mail, který mě hodně jako překvapil a potěšil, protože jsem vlastně byla z něj nadšená, protože jsem o ní hovořila v jednom televizním pořadu a ona to náhodou viděla a na základě toho vlastně se mě ozvala a děkovala mi za ta slova, která jsem směrem k ní vysílala, tak to bylo moc hezky.
0: A teď skok úplně jinam, jaký byl Russell Crowe?
1: No tak, vlastně musím říct, že tam jsem naopak byla trošku zklamaná, protože jak se o hollywoodských a celosvětových hvězdách říká, že jsou jako nepřístupně, mají své manýry, tak myslím, že on to trošku stělesňoval. Takže tam se musela hodně chodit kolem něj po špičkách.
0: Takže tam se nedalo ani nastavit a vytvořit takovou tu energii, kterou používáte nebo která se vám daří vytvořit u jiných osobností. No, on ji zkrátka nepřijal.
1: No, tohle to byl vlastně úplně jiný případ, toho jsem fotografovala v rámci Karlovarského festivalu a na něco takového tam vůbec nebyl čas. Mm. Takže to byla opravdu taková rychlovka, že jsem vůbec ráda, že vlastně vznikly zajímavé portréty, ale bylo to jako hodně rychlý.
0: A kolik jste na něho měla času?
1: Třeba 2 minuty.
0: A i tak vznikly tak krásné fotky.
1: Jo.
0: A Johnny Depp, tam jsem pochopila, že to bylo zase formou spíše toho dokumentu nebo reportáže.
1: Jo, tak tam Johnnyho Deppa já jsem si tak trošku vychytala zase v rámci vlastně Karlovarského festivalu, kde on tam různě se vítal s fanoušky na karlovarských kolonádách a tak. A já jsem nějak tak jako šla za ním a fotografovala jsem si ho i trošku z dálky a ty portréty jsem v postprodukci potom upravila, že oni vlastně vypadají jako studiové, ale nejsou. No.
0: Je pravda, že jste po dlouhé době vytáhla ten teleobjektiv?
1: Přesně tak. No. Ale ten už teď zase používám hodně, protože ho používám na koncerty s Hanou Vondráčkovou.
0: A je velký rozdíl mezi světovými hvězdami a českými hvězdami?
1: No, minimálně tam je trošku ta jazyková bariéra, i když já anglicky hovořím docela obstojně, ale já nevím, vlastně si myslím, že ne, prostě jsou to jenom lidi, všichni.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
5: romantický muzikál
3: Saturnin.
5: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
5: v divadle Hibernia.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. V jednom rozhovoru jsem narazila na zajímavou citaci od vás, že fotky, které třeba jste fotila před 15 lety, že se na ně ani nemůžete podívat. Jak to?
1: A zrovna před těma 15 lety, vidíte, já vlastně tu svoji profesi vnímám tak, že tam je hrozně důležité, kdo za tím foťákem stojí. Jo, jaké má nastavení, jaký má vůbec i třeba světonázor, jak smýšlí, jestli je negativního, spíš zaměřený nebo pozitivnější, optimista, pesimista. A to se potom zobrazuje v těch fotografiích. Ono se třeba říká, že fotograf umí vyfotit duši někoho, nebo to. Já si myslím, že to takhle není, že fotograf v těch fotografiích zobrazuje hlavně svoji duši, že to je o tom fotografovi. No a já vlastně zrovna před těmi 15 lety jsem prošla takovou svoji velkou vnitřní transformací a já to vidím, že se to vlastně v těch fotografiích zobrazilo, že to tam najednou to mé vidění se hodně změnilo. To vnímání světla, jo, to vidění světa, takže přesně já už nechci být před těmi, ten, kdo byl před těmi 15 lety.
0: Takže logicky, jak se člověk vyvíjí, jak vlastně stárne, sbírá zkušenosti, tak se mění i ta jeho práce.
1: Je to tak, no. A to je asi ve všech profesích.
0: Určitě. A je to třeba i o tom, že teď vás, když vyfotíte, já nevím, kolik fotek třeba fotíte za jedno focení, dejme tomu nějakého herce nebo zpěvačky, tak je tam velké množství fotek a je to třeba i o tom, že dřív vás zaujaly jiné fotky toho člověka a teď jsou to zase úplně jiné, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím, jak to myslíte, ale asi to tak není úplně, protože já to prostě fotím už jinak. Jo, takže

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. Když teď pracujete s Helenou Vondráčkovou, je vůbec čas na portrétní fotky a na spolupráci třeba s institucemi, jako je divadlo nebo Studio 2 a tak dále?
1: Určitě. Tak my spolu nejsme každý den a já jsem trošku workoholička, takže já ten diář mám docela plný. A ano, Studio 2, to je moje srdeční záležitost, to je opravdu, to je jako neuvěřitelný projekt. Mám za strašně ráda jejich veškerou produkci, ale i ty lidi kolem mě, kteří se kolem ní pohybují, Tomáše, Michala, tam to jsou fakt skvělí lidé a já jim tvořím ty hlavní
0: fotky.
1: Portréty, které vždycky asi vidíte na tramvajích nebo po Praze různě na billboardech, takže pro mě to je vždycky úplně radostné setkání, radost, svátek vlastně, když spolu fotíme.
0: Takže teď je to Špinárka a Berenika.
1: Přesně tak, teď, no.
0: Na úplný závěr mě napadá, jestli máte nějaký sen, nemusí to být fotografický, a možná vás lehce navedu, protože jste v jednom rozhovoru zmínila, že byste chtěla vrtulníkem obletět Mount Everest. A nevím, jestli jste si dělala legraci, anebo to myslíte vážně. A proč?
1: No, vlastně tímhle bych možná zaspomínala na svou přítelkyni Danu Drábovou, protože tohle my jsme si říkali spolu, že tohle bychom jednou chtěli spolu absolvovat. A bohužel už se to nestane a společně se to nestane, ale možná, že jednou, až k tomu dojde, a já věřím, že jo, protože já věřím v manifestaci přání a vůbec v to, že člověku se plní to, co si hodně přeje, takže bych na počest Dany ten Everest stejně jednou obletět chtěla.
0: A proč?
1: No, protože už asi nemám na toho vyšplhat, takže bych ho chtěla vidět aspoň prostě z vrchu nebo z nějaké jiné strany.
0: A nafotíte to pro nás?
1: Nafotím to na mobil.
0: Se mnou byla fotografka Lenka Hatašová. Moc vám děkuju.
1: Děkuju moc a zdravím posluchače.
2: Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste

0: metro a autobusy v Praze opět jezdí častěji než o prázdninách. Pondělí se k ním přidají i tramvaje. Lidé můžou přes víkend darovat školní pomůcky, pak je dostanou děti z chudých rodin. Ruské útoky u Buči nepřežilo nejméně 27 lidí. Vzdušný úder zasáhl taky budovu muničního skladu. Bude polojasno až oblačno s teplotami 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze skončil prázdninový provoz MHD, metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k nim přidají také tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V jízdních řádech nově platí i některé trvalé změny, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
2: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
0: O tomto víkendu můžou lidé přispět do sbírky školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale také třeba lahve na pití nebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin. Pokračuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
3: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 tisíc dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
0: Do sbírky školákům od srdce je možné přispět taky online. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využita méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Ruské útoky u města Buča mají 27 potvrzených obětí. Podle šéfa vojenské správy Kyjevské oblasti Timura Tkačenka může počet mrtvých ještě růst. Přes 40 lidí je zraněných, včetně dvou dětí. Téměř 400 tamních obyvatel museli z bezpečnostních důvodů opustit své domovy.
4: Už v pátek deník Ukrajinská pravda informoval o několika silných explozích a rozsáhlém požáru muničního skladu. Ukrajinské úřady už vyšetřují podrobnosti incidentu a to, jestli byly výbušniny na místě uskladněné podle platných předpisů. Následné výbuchy totiž zabily několik lidí a poničily desítky obytných domů a domov důchodců. Úřady musely z bezpečnostních důvodů taky uzavřít několik kilometrů dálnice spojující Kyjev a město Chop u slovensko-ukrajinských hranic. Podle kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina získala informace o tom, že Rusko plánuje operace směřující na Kyjev a město Černihiv. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Úřadující mistr světa vozu Formule 1 Lando Norris prodloužil smlouvu s McLarenem. V týmu zůstane britský pilot minimálně do roku 2030. McLaren zároveň uvedl, že součástí kontraktu je taky víceletá opce na prodloužení spolupráce. Norris v jeho barvách debutoval v seriálu v roce 2019. V aktuálním pořadí šampionátu je čtvrtý. A bude Praze polojasno až oblačno, večer od jihozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. V ulici k Barandovu za křižovatkou s ulicí k Austisu ve směru z centra, dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvouosobních vozů je také na jižní spojce ve směru na Prahu 9. U sjezdu k čerpací stanici pohonných hmot je to za nájezdem ze Spořilovské. Tam neprojedete středním místním pruhem. Povltavské ve směru k Nové Povltavské havarovala dvě osobní auta a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Podíváme se také na dálnici D1 mezi 16. a 15. a 5. kilometrem ve směru na Prahu. Dejte pozor, je tady odstavené, porouchané auto a očekávejte možné zdržení. Problémy jsou také na D5, a to na 3. kilometru ve směru na Prahu. I tady je odstavené osobní auto s poruchou. Přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Máme téměř 5 minut po 13. hodině. Pěknou sobotu vám všem. Šachovnice, kolotoč nebo běžecká dráha přímo na náměstí. Tak vypadá nové centrum Pražský Běchovic. Jeho součástí je taky ekumenická kaple. A v 2:30 se tam podíváme. Ve víkendové Praze se k nám přidají i Load Luxury a Brando.

0: 13:16 přejeme krásné sobotní odpoledne. Park Podviní dnes ožívá rozmanitými barvami, vůněmi a hudbou ze všech koutů světa. Multikulturní festival Barevná devítka tady nabízí mezi 12. a 21. hodinou hudební program na dvou pódiích, kde se žánrům meze nekladou. Ochutnáte lokální i exotické pochoutky a festivalem vás provede redaktorka a moderátorka Českého rozhlasu Iveta Dimeterová. Další informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly. Praha je nej. Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů,

0: A jsme opět na silnicích, sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme po Vltavské. Ve směru k Nové Povltavské dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta a neprojedete pravým jízdním pruhem. Opatrně také na jižní spojce ve směru na Prahu 9. U sjezdu k čerpací stanici pohonných hmot za nájezdem ze Spořilovské havarovala dvě osobní auta, neprojedete středním jízdním pruhem. A v ulici k Barandovu za křižovatkou s ulicí k Austisu ve směru z centra je také nehoda dvou osobních aut, i tady projíždějte velmi opatrně. Dálnice D1 ve směru do Prahy mezi 16. a 15. a půltým kilometrem, dejte pozor, je tady odstavené porouchané auto. A podobný problém, tedy odstavené osobní auto s poruchou, je taky na D5C, a to na 3. kilometru ve směru na Prahu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je 13 hodin 30 minut, to byla Madonna na Rádiu Praha. Pražské Běchovice mají nové náměstí, nachází se přímo v centru městské části. Vzniklo přeměnou původní skládky za 120 milionů korun. Jeho součástí je taky kaple s vyhlídkou. Pro děti je pak k dispozici skluzavka, kolotoč nebo kamenná šachovnice.
1: Pamatuju si, že tady byla všude vlastně jenom tráva, že tady jako nic moc nebylo.
2: Paní Adéla si zrovna dává kávu na novém běchovickém náměstí. Místo trávy je na něm světlá dlažba, kaple a různé herní prvky pro děti.
1: Vidím často, že využívají třeba i tamhle to natočení. Tady hlavně se dají hrát i šachy. Jo, je to tady hezký, jako hezky udělaný. Líbí se mi tady hodně.
2: Ještě před několika lety tady byla skládka. Do výběru konkrétního projektu na její proměnu se zapojila třeba paní Jana.
3: Měli jsme tady veřejné hlasování vlastně s přednáškama. Hlasovala jsem pro tenhle ten projekt. Já jsem se tady narodila v těch Běchovicích a tohle tady bylo úplně jinačí. A teď je to tady takový hezký centrum pro setkávání s přáteli.
2: Zrovna si přišla hrát se svojí vnučkou, která se hned rozběhla k malému kolotoči.
3: Ta řeka, že to je úplně nádherná. Vidíte, tohle točivý, i ta skluzavka výborná. Nakonec ten běh Běchovic je taky krásný, protože já sama jsem jako dítě tady běhala.
2: Ukazuje na asi 25 metrů dlouhou běžeckou dráhu z umělého povrchu. Jdeme se k ní podívat se zdejším starostou Ondřejem Martanem z ODS.
4: My jsme se snažili na téhle vzdálenosti udělat pravdivý relief běchovického závodu. Na tom překonáváte celou řadu kopců, tak aby si to každý vlastně mohl říct, že si to zaběhnul, tak jsme udělali uprostřed náměstí takovouhle dráhu.
2: A o kousek dál stéká podél schodů voda z fontány. I ta odkazuje na každoroční závod Běchovice Praha.
4: Je socha běžce posvětá nápisy. Ty čelní nápisy jsou vlastně vítězové jednotlivých ročníků našeho závodu, a to přímo od začátku až vlastně do letošního roku, kdy máme 130. výročí.
2: Dominantou celého náměstí je nová ekumenická kaple, která právě zvoní. Kromě náboženských obřadů ji městská část plánuje využívat také pro kulturní akce.
4: Jsme rádi, že vzniklo to místo tak, jak vzniklo. Teďka už je to vlastně prostor, který si získává vlastně nějaký svoje příznivce, respektive jako návštěvníky.
2: Celková obnova náměstí stála přibližně 120 milionů korun. Z Prahy Běchovic Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Malošík.
0: A jak to vypadá na silnicích, také stále jsou komplikace v Povltavské ulici ve směru k Nové Povltavské. Tady havarovala dvě osobní auta a neprojedete pravým místním pruhem. Jižní spojka směr Praha 9 u sjezdu k čerpací stanici pohonných hmot za nájezdem ze Spořilovské. Tady stále platí varování před nehodou dvou osobních aut. Neprojedete středním jízdním pruhem. Komplikace máme také v ulici pod Krejcárkem v Praze 3. Tady probíhá oprava mostu, je tady zábor jízdního pruhu na mostě směr centrum. Provoz je převedený do protisměru. Problémy jsou také v ulici Hartigova v Praze 3, kde se pracuje na silnici. Je tady omezení v křižovatce s ulicí Jana Želivského tak opatrně. A v Legerově ulici u křižovatky s Vinohradskou v Praze 2 probíhají stavební práce. Je tady počítejte s omezením. Probíhá tady výstavba tramvajové trati Vinohradská muzeum. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: 13 hodin 45 minut, poslední prázdninová sobota pokračuje. Konkranč je festival popkultury se zaměřením na cosplay. Pořádají ho cosplayeři pro cosplayery, fotografy, tvůrce i fanoušky. A ať už vás zajímá cosplay, výroba, divadlo či focení, chcete najít podobně smýšlející kamarády nebo si jen tak odpočinout v tvůrčím prostředí, stačí se vydat do komplexu Gabriel Loci. A letošní už třetí ročník akce slibuje i mnoho novinek. Dnešní program trvá do večera, ten zítřejší pak od 11 do 16.30. Chcete-li vědět víc, mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: No a doplníme aktuální dopravní informace. Komplikací je opět celá řada. Začneme problémy, které máme v Povltavské ulici ve směru k Nové Povltavské. Tady havarovala dvě osobní auta a neprojedete pravým jízdním pruhem. Problémy zůstávají také na jižní spojce, a to ve směru na Prahu 9 u sjezdu k čerpací stanici pohonných hmot. Je to za nájezdem ze Spořilovské. Havarovala tady dvě osobní auta a neprůjezdný je střední jízdní pruh. V Legerově ulici u křižovatky s Vinohradskou v Praze 2 se pracuje na vozovce. Je tady omezení, probíhá tady výstavba tramvajové trati Vinohradská muzeum a s omezením počítejte ještě do 31. srpna, tedy do zítřejší zhruba 18. hodiny. V ulici Hartigova v Praze 3 se pracuje na silnici, i tady počítejte s omezením v křižovatce s ulicí Jana Želivského. V ulici Pod Krejcárkem v Praze 3 je uzavřený most kvůli práci na silnici. Je to most ve směru do centra, provoz je převedený do protisměru. A ještě doplním D5, na 3. kilometru ve směru do Prahy je odstavené osobní auto s poruchou. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestování.

0: podnikateľskú inspiraci. Vstup je zdarma.
1: Nemůžete přece zastavit dopravu.
2: Že nemůžu? Tak se dívejte.
1: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Je 14 hodin, přejeme krásné sobotní odpoledne. Na Rádiu Praha pro vás máme zprávy s Anou Haškovou. Aničko, vítám tě.
1: Hezké odpoledne. Trolejbusy s cestujícími začaly v Praze jezdit přesně před 90 lety. Vězeň, který odešel z pracoviště v Jirnech u Prahy, se sám přihlásil policii. Po střelbě v hlavním městě Nigeru vyzvala tamní vojenská junta ke klidu. Zbytek dne čekejte polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Před 90 lety poprvé vjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. Připomíná to dopravní ředitel dopravního podniku hlavního města Jan Barchánek.
3: Provoz byl zahájen slavnostně 28. srpna 1936 a následující den 29. srpna 1936 se ta linka rozjela v běžném provozu od vozovny Střešovice přes obratiště Bořislavka stávající až ke svatému Matěji.
1: Dopravní podnik oslaví výročí příští víkend dnem otevřených dveří v garáži Řepy a jízdou historických trolejbusů. Vyhledávání bankovek, tabáku nebo kratomu to dnes lidé můžou vidět na dní s celní kynologií v obchodním centru na Černém mostě v Praze. Celníci tam návštěvníky seznamují s každodenní prací psovodů a služebních psů. Zájemci si můžou vyzkoušet také fyzické testy, říká mluvčí celní správy Richard Zeman.
4: Ti, kteří testy úspěšně zvládnou, navíc získají platné osvědčení o splnění fyzických předpokladů, které mohou následně využít v rámci přijímacího řízení do celní správy.
1: Policisté odvolali pátrání po 38letém vězni, který včera odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Sám se jim totiž přihlásil na služebně. Policie o tom informovala na svém webu. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky. V hlavním městě afrického Nigeru Niamey byly ráno brzy slyšet výstřely a exploze. Zatím neznámí ozbrojenci tam zaútočili v okolí prezidentského paláce a na leteckou základnu v areálu mezinárodního letiště. Nigerská vojenská junta ve svém prohlášení vyzvala ke klidu a oznámila, že mobilizovala bezpečnostní složky. Agentura AFP upozorňuje, že letiště v Niamey se letos už dvakrát stalo terčem džihadistů. Fotbalisté Slavie rozehrají hlavní fázi Ligy mistrů domácím soubojem s francouzským týmem Lan, a to ve čtvrtek 10. září. Pak budou hrát v Azerbajdžánu proti Sabahu Baku a v Turecku proti Fenerbahče Istanbul. Pražané se dál utkají doma s Arsenálem a Villarealem a v Mnichově s domácím Bayernem. V lednu příštího roku pak Slavia zakončí základní část soutěže zápasem v Portu a utkání proti Aston Ville. Rozpis duelu zveřejnila Evropská fotbalová unie UEFA na svém webu. Zbytek dne bude v Praze a okolí polojasno až oblačno, později čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v ulici K Barandovu ve směru z centra před sjezdem na Pražský okruh. Dejte pozor, je tady nehoda 3 osobních aut a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Komplikace zůstávají také v Povltavské ulici ve směru k Nové Povltavské. Havarovala tady 2 osobní auta a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. A na jižní spojce ve směru na Prahu 9 u sjezdu k čerpací stanici pohonných hmot za nájezdem ze Spořilovské havarovala 2 osobní auta, neprojedete středním jízdním pruhem. Pozor také v Legerově ulici u křižovatky s Vinohradskou v Praze 2. Tady se pracuje na vozovce a je tady omezení. V Hartigově ulici v Praze 3 se také pracuje na silnici. I tady očekávejte omezení u křižovatky s ulicí Jana Želivského. V ulici pod Krejcárkem v Praze 3 je uzavřený most, pracuje se tam na silnici. Probíhá oprava mostu a zábor jízdních pruhů na mostě je ve směru do centra, provoz je převedený do protisměru. Opatrně také na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu, kde je nehoda a projíždět je nutné proto se zvýšenou opatrností. A ještě doplním 3. kilometr D5 ve směru na Prahu, kde je odstavené osobní auto s poruchou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrou poslední srpnovou sobotu vám přeje Vláďa Malošík. Dnes je 29. a máme 5,5 minuty po 14. hodině. Už v 14:30 vás pozveme na divadelní festival pro děti i dospělé, který už dnes začne v prostorách klubovny v Pražských Dejvicích. A taky si zahrajeme, o to se ve víkendové Praze postará třeba Adonis. Alex Horan.

0: Je 14:15, krásné sobotní odpoledne, máme pro vás další inspiraci. Po celý tento víkend se můžete v pražské zoologické zahradě rozloučit s prázdninami a užít si poslední letní dny. No a vždy mezi 10. a 16. hodinou je pro vás připravena zábavná vzdělávací hra pro celou rodinu s odměnou na konci. A jako každý víkend se v zoo můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Své oblíbence tak máte možnost zastihnout, když jsou nejaktivnější, no a dozvíte se i spoustu zajímavostí z jejich života. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13:30 je ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba ke krmení goril. Celý rozpis najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a doplníme aktuální dopravní informace, protože stále se něco děje na silnicích v Praze a okolí. V ulici k Barandovu ve směru z centra před sjezdem na Pražský okruh je to třeba nehoda 3 osobních aut. V místě neprojedete pravým jízdním pruhem. Nehoda je také v Povltavské ulici ve směru k Nové Povltavské. Tady se jedná o střet 2 osobních vozů a neprůjezdný je opět pravý jízdní pruh. Opatrně také na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu. Tady je nehoda, bez dalších podrobností projíždějte proto velmi opatrně. S omezením počítejte například v Legerově ulici u křižovatky s Vinohradskou v Praze 2. Tady je omezení kvůli probíhajícím stavebním pracem. Omezení potrvá ještě do zítřejší zhruba 18. hodiny. V ulici Hartigova v Praze 3 se také pracuje na silnici a také tady je omezení u křižovatky s ulicí Jana Želivského. A v ulici Pod Krejcárkem v Praze 3 je uzavřený most kvůli práci na silnici. Je tady zábor jízdního pruhu na mostě směrem do centra. Provoz je převedený do protisměru. A ještě doplním třetí kilometr ve směru na Prahu. Je tady odstavené osobní auto s poruchou. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je půl třetí, krásné sobotní odpoledne. Celkem 10 inscenací pro děti i dospělé a k tomu posezení v krásné zahradě klubovny v Davicích. Už dnes tady začíná čtvrtý ročník festivalu Davidského divadelního léta. Potrvá až do příštího úterý a my vám teď přinášíme podrobnější informace.
1: Davidské divadelní léto je pětidenní divadelní festival, který pořádá Kulturní centrum Klubovna v pražských Davicích.
2: Říká dramaturg Davidského divadelního festivalu Matěj Kubíček.
1: Uvedeme 10 divadelních inscenací a jednu projekci vlastně záznamu divadelní hry. Děje se to částečně v sále klubovny, částečně na venkovní scéně, která je teda krytá šapitem. Ten loutkový program vlastně děláme ve spolupráci s klubem Letka na Letné, což je scéna přímo orientovaná na současné loutkové objektové divadlo. A večer potom uvádíme každý den celovečerní inscenace právě na té venkovní zastřešené scéně. Obzvlášť se těším na loutkovou inscenaci Plechovka, maják a ryba od souboru R405. Je to taková lepší odysea. Dál pak na představení Ein Strudel und Nekonečno od brněnských Bazmek Entertainment, které pojednává o životě matematika Kurta Gödla, což je taková poměrně fascinující postava podivného génia, který se zabývá nekonečny. A nakonec bych určitě zmínil taneční představení Display Terezy Lenerové a Jitky Sáry Páníkové, protože je to vlastně poprvé, co tady uvedem něco ze současného tance a zároveň ta inscenace uchopuje velmi aktuální téma nějaké závislosti na sociálních sítích, chorobné sebeprezentace a tak dál. Je určená primárně pro teenagery, ale i pro dospělé a hrajeme ji symbolicky v den začátku školního roku, tedy 1. září.
2: Klubovna, kde se festival odehraje, je kulturní Davidské centrum, které sídlí v prostorách bývalé školky. Už 17 let nabízí pravidelně kulturní program, přednášky a taky posezení v zahradě s občerstvením. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Maloší.
0: Je čas zkontrolovat aktuální dopravní informace. Připomínám ještě Povltavskou ulici ve směru k Nové Povltavské. Tady před časem havarovala dvě osobní auta. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Ta nehoda už by měla být každou chvíli odstraněna. Pozor v ulici k Barandovu ve směru z centra před sjezdem na Pražský okruh. Je tady nehoda tří osobních aut a neprojedete pravým jízdním pruhem. No a komplikací je celá řada, například v ulici pod Krejcárkem v Praze 3 je hlášena práce na mostě, tam je omezení, probíhá oprava mostu, zábor jízdního pruhu na mostě i ve směru do centra, provoz je převedený do protisměru. V ulici Hartigova v Praze 3 je také omezení kvůli práci na silnici a je to v křižovatce s ulicí Jana Želivského. A pozor si dejte také v Legerově ulici u křižovatky s Vinohradskou v Praze 2, kde se taky pracuje na silnici, i tady je omezení a potrvá ještě do zítřejšího večera. Komplikace zůstávají na dálnici D1, a to konkrétně na 25. kilometru ve směru do Prahy. Tady je nehoda bez dalších podrobností. D10, 12. kilometr ve směru do Turnova, dejte pozor, je tady odstavené porouchané vozidlo. Tak opatrně na silnicích a dobře dojeďte. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma, více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Listen.
1: Na rádiu Praha rozpívala Holly Humberstone, je krátce po 3:15. Pěkné sobotní odpoledne. Už jen do zítřka můžete navštívit mezi 10. a 18. hodinou ve sklenících botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2 výstavu exotického ptactva. Uvidíte desítky barevných exotických ptáků. Výstavu každoročně pořádá Klub přátel exotického ptactva a jde o jedinečnou šanci vidět na jednom místě pestrou směsici barevných opeřenců. Podrobné informace pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodou v Praze v ulici K Barrandovu, a to ve směru z centra před sjezdem na Pražský okruh. Tady komplikuje dopravu nehoda 3 osobních aut, neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikací je ale víc, například v ulici Pod Krejcárkem v Praze 3 je most kvůli práci na silnici s omezením. Probíhá tady oprava, je zábor jízdního pruhu na mostě směrem centrum, provoz je převedený do protisměru. Opatrně také v ulici Hartigova v Praze 3, kde se také pracuje na silnici, a také tady je omezení u křižovatky s ulicí Jana Želivského. Připomínám problémy v Legerově ulici u křižovatky s Vinohradskou v Praze 2, kde probíhají stavební práce. I tady počítejte s omezením, které potrvá do zítřejšího večera. D1, 25. kilometr ve směru do Prahy, tady máme problém v podobě dopravní nehody, bližší informace bohužel k tomuto incidentu nemáme. D10, tady je opatrně na 12. kilometru ve směru z Prahy do Turnova, je tady odstavené porouchané vozidlo.

0: šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.

0: V Praze nejezdí tramvaje. Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun, využilo jich méně než polovinu. Ruské útoky na oblast kolem města Buča mají nejméně 27 obětí. Zbytek nebude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kvůli stavbě napojení nové tratě Olšanská Habrová v Praze ode dneška obousměrně nejezdí tramvaje od Olšanského náměstí po nákladové nádraží Žižkov. Stavební práce potrvají do 10. října. Pokračuje mluvčí dopravního podniku hlavního města Daniel Šabík.
2: Tramvajové linky 9, 26 a 95 jsou dočasně vedeny odklonem přes Floru a Olšanské hřbitovy. Linka 5 jezdí do Holešovic a linka 34 je po dobu výluky zrušena.
0: V Černošicích u Prahy dnes odpoledne začíná charitativní festival Nejste v tom sami. Setkají se na něm dobrovolníci z menších spolků, které pomáhají Ukrajině. Třeba iniciativa Druk Army tam každý měsíc posílá přes 1,5 tuny výrobků z 3D tiskáren pro vojáky, záchranáře i civilisty. Podle jednoho z pořadatelů z organizace Česká stopa má festival ukázat, že Ukrajině nepomáhají jen velké organizace, ale také stovky dobrovolníků.
3: Budeme tam mít vystoupení vojenských kadetů z Lvivské vojenské akademie a bude to takový jakoby hezký setkání, aby se lidi dostali k těm iniciativám, který chtějí vidět na život, co dělají, aby se potkali Češi s Ukrajincama, aby viděli, že prostě mezi s nima není žádný rozkol a že se tam dá nějakým způsobem společně fungovat.
0: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Ruské noční útoky na ukrajinské město Buča a jeho okolí nepřežilo nejméně 27 lidí. Zraněných jsou více než 40. Na síti Telegram o tom informoval šéf správy kyjevské oblasti Timur Tkačenko s tím, že se aktuálně evakuuje přes 380 obyvatel. Ukrajinské úřady už v pátek informovaly o silných explozích a požáru skladiště v Buči. Z bezpečnostních důvodů také uzavřeli část dálnice mezi Kyjevem a Čopem na slovensko-ukrajinských hranicích. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa zabojuje na mistrovství světa v Polsku o druhou medaili. Po zlatu na kilometru ho čeká finále na poloviční trati, a to od 15 hodin a 11 minut. Na pětistovce se představí také Denisa Řáhová. Zbytek odpoledne a večer čekejte polojasno až oblačno, později přibude oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 23 až 25 stupňů. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Dálnice D1, 25. kilometr ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady nehoda, opatrně projíždějte. D10, 12. kilometr ve směru z Prahy do Turnova. Tady máme odstavené, porouchané auto. Komplikace jsou také v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu zavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A s omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7, probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 15 hodin 4,5 minuty a je s vámi sobotní víkendová Praha. Sociálně slabší rodiny v Praze 5 mohou zdarma získat školní batohy, sešity, pastelky a další pomůcky. Radnice před začátkem výuky pořádá sbírku školních potřeb a za necelou půl hodinu vám k tomu řekne více. Ještě muzika, čeká nás Martin Garrix s kapelou U2.

taky skupina Imagine Dragons. Dobrou náladu i posle vám přeje Vláďa Malošík.

0: Poslední srpnová sobota s datem 29. pokračuje. Je 15 hodin 15,5 minuty. Legendární šifrovací stroj Enigma byl v několika modifikacích používán zejména německými ozbrojenými silami před vypuknutím a během druhé světové války. V Národním technickém muzeu se můžete zítra naposledy seznámit s jeho příběhem. Mezi 9. a 18. hodinou uvidíte i nejrůznější telekomunikační a špionážní přístroje a další projekty, které k utajování vedla politická situace. Podrobnosti pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice. Komplikace zůstávají na D10 na 12. kilometru ve směru z Prahy do Turnova. Tady je odstavené porouchané vozidlo, tak opatrně. Pozor si dejte i na nehodu, která je na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru do Prahy. A problémy zůstávají i v pražských ulicích kvůli omezením či uzavírkám. Například ve Vídeňské ulici v Praze 4 probíhají stavební práce. Kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou ulic Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to do konce srpna. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici. V místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way

0: Je téměř půl čtvrté a Rádio Praha je stále s vámi. Přes 2 500 korun plánují rodiče v Česku průměrně utratit za školní pomůcky před začátkem výuky. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS. Kvůli sociálně slabším rodinám některé obce, města nebo městské části pořádají sbírku školních potřeb. V metropoli je to třeba Praha 5.
1: Zrovna to řešíme, máme v baťohu napsaný seznam, co potřebujeme pozbírat a co potřebujeme sehnat.
2: Kateřina Salanci se svými 2 dětmi vyrazila na Pražský anděl na nákup školních potřeb.
1: Než baťoh, tak spíš jako vybavení, pastelky potřebujou, nový tempery a tak. Zvládáme to, ale samozřejmě jsou to peníze navíc.
2: Rodinám z Prahy 5, pro které je nákup nových pomůcek finančně náročný, má pomoci sbírka školních potřeb. Celé léto je na úřadu městské části přebírá referent sociálního odboru Petr Chvátal.
3: Tady je množství tašek, které se, jak vidíte, některé jsou spíš pro děvčata, některé pro chlapce barevně.
2: Zatím lidé darovali dohromady 35 školních batohů. Jsou mezi nimi jak použité, tak nové.
3: Mnozí přinesou naplněné ty brašny, takže to rozstřídíme prostě na sešity, pastelky, případně i školní lahvičky, různé podložky, jo, takže můžou přijít s taškou a rovnou si nabrat, kdo co potřebuje.
2: Tady vidíme nějaké dárkové tašky, co v nich je?
3: Pravítka, kružítka, trouhelníky, gumy, ořezávátka, tady nějaká i sešívačka, nůžky.
2: Je tady mezi těmi věcmi nějaká úplně jako nečekaná věc?
3: Určitě nečekaná věc bylo, že se tam objevily jako jedna obyčejná kalkulačka, ale jedna vědecká, tak relativně drahá záležitost.
2: Konkrétním zájemcům pak pomůcky nabízí odbor sociálně právní ochrany dětí Prahy 5. Vysvětluje jeho zastupující vedoucí Pavla Hovorková.
4: Buď jsou to naši klienti, o kterých víme, že skutečně tu pomoc potřebují, anebo stačí, když se i telefonicky třeba domluví na tom, že přijdou, že potřebují tu pomoc, protože třeba, já nevím, zrovna teď jsou v nějaké jako náročnější situaci.
2: Většinu věcí si lidé odnesou ještě před začátkem školního roku.
4: Pomůcky, které nevyužijeme, tak zase jsme domluveni, že budou převezeny po případě na charitu, která 4. září má předávání těch pomůcek zase jako jiným potřebným.
2: Podle průzkumu agentury NMS každý 10. Čech počítá s tím, že letos za školní pomůcky utratí víc než loni. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Malošík.
0: A sledujeme aktuální dění na silnicích. Komplikace zůstávají v Praze v ulici Kestáčírně. U křižovatky s Donovalskou havarovala 2 osobní auta. Neprojedete tady jedním místním pruhem. Stále si dávejte pozor také na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru do Prahy. Tady je nehoda, překáží na vozovce, projíždějte také se zvýšenou opatrností. Opatrně v úseku Hostivařské náměstí až k ulici K Horkám v Praze 15. Pracuje se tady na silnici, probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař Chodov. Na místě nebo v místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním místním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte ještě do 21. září. A ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
9: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na

0: Tak to byly Cardigans na Rádiu Praha. Necelá minuta zbývá do 3:15. Goodbye summer, to je povinná rozlučka s létem a pozdně letní košt dnes pokračuje na Střeleckém ostrově v centru Prahy. Mezi 11. a 21. hodinou se tady seznámíte s posledním ročníkem vín, vychutnáte si pohled na Vltavu, na akci se prezentují rodinní vinaři nejenom z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. K degustaci hraje živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a taky tématy soutěže na pódiu. Podrobnosti pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A taky pro vás máme další aktuální dopravní informace. Připomínám nehodu, která je v Praze v ulici Kestáčírně. U křižovatky s Donovalskou havarovala dvě osobní auta a neprojedete jedním jízdním pruhem. Komplikace zůstávají také na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru do Prahy. Tady máme hlášenou nehodu bez dalších podrobností, stále ty komplikace přetrvávají, také v tomto místě buďte opatrní. No a doplním ještě Vilznovu ulici v Praze 1, kde probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu jsou tady etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy. Omezení tady potrvá do 15. listopadu. A v Jičínské ulici v Praze 3 se pracuje na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou. A to až do 31. prosince. Jeďte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
3: Rádio Praha 107,1

0: by mohla být od ledna nižší. Pražské Běchovice mají nové náměstí, je na něm kaple a herní prvky pro děti. Slovenský premiér Fico prohlásil, že Rusko nelze démonizovat. Ve svém projevu také kritizoval Ukrajinu. Zítra čekejte polojasno a teploty do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun, potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku, teď je to bylo 80. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda a hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
2: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
0: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo. Proti návrhu se už ale teď staví odbory i zaměstnavatelé. Nové náměstí vzniklo v pražských Běchovicích. Je na něm ekumenická kaple, kterou chce městská část používat pro duchovní i kulturní účely. Součástí náměstí je i fontána, kamenná šachovnice, skluzavka a další herní prvky pro děti. Podle starosty Prahy Běchovic Ondřeje Martana z ODS stála proměna prostoru 120 milionů korun.
3: Vzniklo to místo revitalizací původní skládky. Tady byl takový jako zelený nevyužitý pavouk. Nějakou debatou s veřejností jsme dospěli k závěru, že ten prostor je uprostřed obce, vlastně se nabízí úplně možnost z něho udělat náměstí.
0: Dělníci v Kutné Hoře vybudovali novou část naučné stezky na Kaňku. V místě jsou informační tabule, herní prvky a odpočinková místa. Práce stály 3 miliony korun. Celou částku zaplatila radnice podle své mluvčí Jany Adamcové z dotací.
4: Jedná se o třetí etapu, která se nachází ve východní části Kaňku. Naučná stezka měří 1205 metrů, jsou tu 4 odpočinkové lavičky a 4 herní prvky.
0: Podle slovenského premiéra Roberta Fica nelze Rusko démonizovat a vytlačovat z Evropy. Fico to řekl v projevu na oslavách 82. výročí začátku slovenského národního povstání v Banské Bystrici. Předseda slovenské vlády zároveň kritizoval Evropskou unii za pomoc Ukrajině. 27. podle něj nepotřebuje více zbraní a rusofobie, ale více diplomacie a plánů na pomoc ekonomice. Ficova vláda po svém nástupu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc ze státních zásob pro Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské invazi. Tenisté Lucie Havlíčková a Dalibor Svrčina si poprvé zahrají v hlavní soutěži na US Open. Oba zvládli poslední kvalifikační utkání. Havlíčková porazila Japonku Hybinovou 6-0 a 6-4 a Svrčina vyhrál nad domácím McDonaldem ve třech setech. A Nikola Bartuňková nepostoupila do svého premiérového finále na okruhu WTA. V mexickém Monterrey podlehla Belgičance Mertensové 2-6 v rozhodující třetí sadě. Zítra bude v Praze a okolí většinou polojasno. Ráno se místy objeví zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A přidáme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou, která je teď momentálně stále v Praze v ulici Ke Stáčírně. U křižovatky s Donovalskou dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta a neprojedete jedním jízdním pruhem. Dálnice D1, 25. kilometr ve směru do Prahy, tady je také hlášena nehoda bez dalších podrobností. I tady projíždějte opatrně. Komplikace máme také v ulici Legerova u křižovatky s Vinohradskou v Praze 2. Tady probíhají stavební práce a je tady omezení, které potrvá ještě do zítřejší zhruba 18. hodiny. A připojím Hybernskou ulici v Praze 1, probíhají tady mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. Omezení tady potrvá do 23. února roku 2027. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Z poslední srpnové soboty už uplynulo 16 hodin a 5 minut a ve víkendové Praze pro vás máme už za necelou půl hodinu další tipy pro volný čas. A další hity zajistí Sienna Spyro. Like kapela Rolling Stones. Nebo One Direction. Ať je vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je po 4:15, sobota, 29. srpnový den pokračuje. Jak už od nás víte, o tomto víkendu se můžete v pražské zoologické zahradě rozloučit s prázdninami. Pro cestu do Zoo Praha můžete zvolit loď pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí z Rašínova nábřeží do konce srpna denně, vždy v 9, 12 a 15.30. Cesta trvá přibližně 75 minut a během ní uvidíte historické centrum metropole z trošku jiného úhlu. Na lodi si můžete zvolit horní otevřenou terasu nebo dolní uzavřený prostor. Podrobné informace k plavebnímu řádu do i ze zoo najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou. Praha je nej.
0: No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme nehodou, ta je stále v Praze v ulici Kestáčírně. U křižovatky s Donovalskou dejte pozor, srazila se tady dvě osobní auta a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. V ulici Hartigova v Praze 3 se pracuje na silnici, je tady omezení u křižovatky s ulicí Jana Želivského. A opatrně v Legerově ulici u křižovatky s Vinohradskou, tady probíhají stavební práce, je tady omezení kvůli výstavbě tramvajové trati Vinohradská muzeum. Ještě doplním ulici Pod Krejcárkem v Praze 3, tady je uzavřený most kvůli pracem na silnici, probíhá oprava mostu a zábor jízdního pruhu na mostě je ve směru do centra, provoz je převedený do protisměru. A ještě doplním komplikace, se kterými počítejte v ulici Krokova v Praze 2. Pracuje se tady na vozovce, ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova Čiklova, objížďka vede ulicemi Krokova, Lumírova a Slavojova. A práce tady potrvají do konce března 2027. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: sobotní víkendové Praze dospívala Taylor Swift, za necelou minutu bude půl páté. A v sobotní víkendové Praze teď pražské tipy přináší Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. Na Ladronce bude v neděli food picnic, který nabídne pořádnou přehlídku dobrého jídla. Ochutnáte grilované speciality, burgery, žebra, trhaná masa nebo hot dogy, ale taky mexickou, asijskou nebo francouzskou kuchyni. Těšit se tam můžete i na sushi, cupcakey a nabídku pro vegetariány a vegany. Celý den navíc doplní zábavný program na hlavní scéně. Na Chvalském zámku bude zase v neděli deskohraní. Vybrat si tam můžete z her pro začátečníky i zkušené hráče. No a jestli máte doma hry, které už vás omrzely, přineste je sebou a zapojte se do malého herního swapu. A v kulturním prostoru Gabriel Loci pokračuje Concrunch, tedy nový pražský festival popkultury zaměřený především na cosplay. Čekají vás přednášky, workshopy a setkání s českými i zahraničními hosty. Na Concrunch se vydejte do nedělního večera. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: Sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodou v ulici Ke Stáčírně. U křižovatky s Donovalskou dejte pozor na srážku dvou osobních aut. V místě teď neprojedete jedním jízdním pruhem. Komplikace zůstávají také na dálnici D1 na 40. kilometru ve směru do Prahy. Tady probíhají práce údržby, v místě je neprůjezdná zpevněná krajnice. Projíždějte velmi opatrně. No a připomínám také problémy například v Praze v ulicích Vrchlického a následně Duškova, v Praze 5 konkrétně. Provoz je tady převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna, tedy do zítřka. S omezením počítejte na Hlavkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do konce srpna. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: výzvou nejen k degustacím. Akce můžete zároveň využít k pohodovému sezení s přáteli na konci prázdnin. Když to shrnu, tak se můžete těšit na široký výběr řemeslných piv, načepovanou klasiku i pivní speciály a také na letní festivalovou atmosféru přímo u metra. Více informací najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: No a na silnicích to taky stále žije. Komplikací je celá řada, například v ulici Kestáčírně v Praze u křižovatky s Donovalskou vyšetřují nehodu dvouosobních aut. V místě neprojedete jedním místním pruhem. Komplikace jsou taky na dálnici D10 na 13. až 12. kilometru ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané auto, očekávejte možné zdržení a projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky na dálnici D1 a to na 40. kilometru ve směru do Prahy. Probíhají tady práce údržby a v místě je neprůjezdná krajnice. Tak jděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
3: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Ulice v Praze 5 je znovu plně průjezdná, skončila její oprava. Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, do kdy se můžou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Islanďané hlasují v referendu, rozhodují, jestli má vláda opět začít jednat o vstupu země do Evropské unie. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze je znovu plně průjezdná Plzeňská ulice. Skončila její letošní oprava, která začala v polovině února. Dělníci podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové například vyměnili vodovod a plynovod v silnici.
2: My jsme položili nové povrchy, upravili jsme obruby, také vodorovné dopravní značení, dále potom bylo upraveno odvodnění.
0: Na tankovém dni v Lešanech na Benešovsku se odpoledne převrátil nový pancéřový vůz Tatra Tadeas. Dva lidé se zranili. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Podle Vojenského historického ústavu, který akci pořádá, se zranil člen štábu televize Prima, pro který se ukázka techniky zrovna konala. Záchranáři na místo vyslali dvě posádky a inspektora provozu, říká jejich mluvčí Monika Nováková.
3: V péči jsme měli dva pacienty. Jednoho muže se středně těžkým poraněním hlavy jsme po ošetření vezli sanitkou do Tomajerovy nemocnice. Druhý pacient s lehčím poraněním byl po ošetření směřován také sanitkou do Benešovské nemocnice.
0: Společnost CSG potvrdila, že mezi zraněnými je i zaměstnanec společnosti Tatra. Příčinou nehody se podle ní zabývá vojenská policie. Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, do kdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Islanďané rozhodují v referendu, jestli má země pokračovat v přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Podle průzkumu budou výsledky velmi těsné. Volební místnosti se uzavřou o půlnoci českého času.
4: Paní Laufey vysvětluje, že se při svém hlasování rozhodovala zejména s ohledem na mladé lidi. Poukazuje přitom na inflaci a úrokové sazby, které jsou na Islandu velmi vysoké a způsobují tak, že se bydlení stává nedostupným. S tím by podle islandských zastánců vstupu do Evropské unie mohlo pomoci přijetí eura. Pokud voliči v referendu odhlasují pokračování rozhovoru, otevře vláda přístupová jednání. O výsledné dohodě, a tedy i vstupu do 27, pak budou Islanďané opět hlasovat v referendu. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa v Poznani druhou medaili. Po zlatu na kilometru vybojoval stříbro na poloviční trati. Závod vyhrál Brazilec Queiroz. Mezi ženami byla na pětistovce šestá Denisa Řáhová. Zítra čekejte většinou polojasno, ráno místy přijde zvětšená oblačnost. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 27 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí metropole. Začneme v Praze s dopravní nehodou v ulici Kestáčírně. Ta už nějakou dobu komplikuje dopravu u křižovatky s Donovalskou. Havarovala tady dvě osobní auta a neprojedete jedním jízdním pruhem. Problémy máme také na dálnici D1, a to na 46. kilometru ve směru na Brno. Je tam odstavené porouchané vozidlo, je to vozidlo s karavanem, tak projíždějte se zvýšenou opatrností, je za zatáčkou a je označené trojúhelníkem, ten je vidět v poslední chvíli, tak opatrně. D10, 13. kilometr až 12. kilometr ve směru do Prahy, je tady odstavené porouchané auto. Stejný problém, tedy odstavené porouchané vozidlo, máme hlášený i z D11, a to mezi 10. a 11. a půltým kilometrem ve směru z Prahy do Hradce Králové. I tady si dejte pozor. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Je 17 hodin 5,5 minuty, nádhernou sobotu vám všem. Svět zdecimovala pandemie a zbytky civilizace bojují o přežití. Jak už za pár minut uslyšíte, režisér Ridley Scott posílá do kin postapokalyptický thriller Vzhlížet ke hvězdám podle úspěšného románu Petra Hellera. A ve víkendové Praze nechybí ani Metallica. Tom Walker. I Madonna a Kylie Minogue. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám dokonalý poslech.

0: 29. srpnový den je sobota, poslední vlastně o prázdninách a já jenom připomínám, že pokud jste nekoukali do kalendáře nebo jste pozorně neposlouchali naše vysílání, tak svátek dnes má Evelína a Miron. Tak přejeme všechno nejlepší oslavencům a pokud slavíte cokoliv jiného, tak ať se vám oslava vydaří. Park Podviní dnes žije rozmanitými barvami, vůněmi a hudbou ze všech koutů světa. Multikulturní festival Barvná devítka tady nabízí ještě do 21. hodiny hudební program na dvou pódiích, kde se žánrům meze nekladou. Pokud ještě stihnete přijít, ochutnáte lokální i exotické pochoutky. Festivalem provází redaktorka a moderátorka Českého rozhlasu Iveta Demeterová a další informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a taky dnes v tom jedeme s vámi, sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a také v okolí metropole. Začneme tím okolím D1, tady máme komplikaci na 46. kilometru ve směru na Brno. Stojí tady odstavené porouchané vozidlo, je to vozidlo s karavanem a překáží na vozovce, je označené trojúhelníkem, ale ten trojúhelník je vidět v poslední chvíli, tak opatrně v tomto místě. D10. Tady máme problém na 13. až 12. kilometru ve směru na Prahu. Je tady odstavené porouchané auto. Pozor si dejte i na D11, a to mezi 10. a 11. a půltým kilometrem ve směru z Prahy do Hradce Králové. I v tomto místě komplikuje dopravu odstavené porouchané vozidlo. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tak to byly Train na Rádiu Praha, je téměř 17:30. Ničivá chřipková pandemie zabila většinu lidstva. Ti, kteří přežili, se musí spoléhat hlavně sami na sebe. V takovém světě se odehrává nový film legendárního režiséra Ridleyho Scotta Vzhlížet ke hvězdám, který vstoupil do českých kin. Before the world ended, I was kissing my
1: wife, playing with my dog. Hlavním hrdinou filmu, který se v originále jmenuje The Dog Stars, tedy Psí hvězdy, je pilot Hick v podání Jacoba Elordiho. Při pandemii přišel o manželku a teď přežívá na opuštěném letišti v Colorédu. Společnost mu dělá nejen jeho pes Jasper, ale taky drsný samotář Bengli v podání Joshe Brolina. The world it was. Zatímco Bengli nevěří prakticky nikomu, Hick se odmítá smířit s tím, že za hranicemi jejich malého světa už nic není. Naději mu dá slabý rádiový signál a Hick se rozhodne hledat jeho zdroj. Snímek, ve kterém hrají také Margaret Qualley nebo Guy Pearce, vznikl podle bestsellerů amerického spisovatele a dobrodruha Petra Hellera z roku 2012. Postapokalyptický příběh je především o samotě, ztrátě a naději. Právě tu chtěl zdůraznit i Ridley Scott. Místo dalšího příběhu plného zombíků natočit film o tom, jestli si lidé dokážou zachovat lidskost i po zániku světa, který znali. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. 88letý Scott, který naposledy natočil pokračování Gladiátora, se tak znovu pouští do sci-fi žánru. Do jeho historie se nesmazatelně zapsal filmy Vetřelec, Blade Runner nebo Marťan. Alžběta Havlová, Český rozhlas. Víkendová Praha. A Vláďa
0: Maloší. Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na dálnici D1, a to na 46. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Dejte pozor, je tady odstavené porouchané vozidlo, je to vozidlo s karavanem, je označené trojúhelníkem, ale ten trojúhelník je viditelný v poslední chvíli, tak velmi opatrně dojíždějte do tohoto místa D1. Ještě jednou 46. kilometr ve směru na Brno. D11, tady máme komplikaci jednak na 10. až 11.5 kilometru ve směru z Prahy do Hradce Králové. V tomto místě je odstavené porouchané vozidlo, projíždějte opatrně a pozor si dejte i trošku dál D11 na 35. až 25. kilometru ve směru na Prahu, to znamená v opačném směru. Tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. A ještě doplním Legerovu ulici u křižovatky s Vinohradskou v Praze. Probíhají tady stavební práce, je tady omezení a omezení potrvá ještě do zítřejšího večera. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio

0: program trvá od 11 do 16.30 hodin. No a chcete-li vědět víc, tak mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. No a nevynecháme opět aktuální dopravní informace, protože na silnicích se stále něco děje. Začneme dálnicí D1, kde máme problém na 46. kilometru ve směru na Brno. Tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo s karavanem. Projíždějte velmi opatrně v tomto místě. Místo, tedy vozidlo by mělo být označené trojúhelníkem, ten je ale viditelný na poslední chvíli, tak zpomalte a dojíždějte k tomuto místu s opatrností. D11, tady máme komplikace například mezi 35. a 25. kilometrem ve směru do Prahy. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Problémy zůstávají na D11 také mezi 10. a 11.5. kilometrem ve směru Hradec Králové. V místě je označené odstavené porouchané auto. Je označené, na místě už by měla být dokonce asistenční služba. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
3: Pastrami Pop-up. Vyhlášený newyorský street food se vrací ve čtvrtém pokračování do Holešovické tržnice už ve čtvrtek 23. dubna. To nejlepší zauzené hovězí i vegetariánská verze v lahodných pokrmech, doprovodný program a dobrá hudba. To je Pastrami Pop-up. Už 23. dubna v Holešovické tržnici. Těšíme se na vás v hale 11. Za každého počasí.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Praze opět jezdí častěji než o prázdninách, v pondělí se k ním přidají i tramvaje. Premiér Babiš vyčetl zpravodajským službám, že o dezinformacích o Polsku dozvídá až z médií. Šéf NATO Rutte varoval Polsko před nadcházející eskalací ze strany Ruska. V neděli čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze skončil prázdninový provoz městské hromadné dopravy. Metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k nim přidají také tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V jízdních řádech nově platí i některé trvalé změny, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
2: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
0: Dělníci opravují chodníky na dvou místech Prahy 12. V Komořanech obnovují oblast kolem autobusové zastávky na Šabatce. Rekonstruují také téměř 200 metrů chodníků v Podchýšské ulici v Cholupicích. Hotovo má být do konce září. Městská část za opravy zaplatí více než 2,5 milionu korun, říká místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová z Hnutí ANO.
3: V tuto chvíli probíhají stavební práce. V obou těchto případech dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti chodců, což je samozřejmě pro nás priorita.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli dezinformaci o polských nárocích na české území. Tvrdí, že se o případu dozvěděl až z médií. Službám to vyčetl na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Dezinformační kampaň tvrdila, že Polsko chce zabrat část českého území. Média na ní poprvé upozornila v úterý. Podle Babiše ale zpravodajské služby informovaly vládu až o 2 dny později.
4: Ve čtvrtek jsem dostal tu zprávu, jo, takže jsem ji měl dostat okamžitě, a ne, že mi ji oznamuje nějaký novinář. To jsem jim jasně vyčetl a zkrátka to není možné, aby to takhle fungovalo.
0: Prezident Petr Pavel včera dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci. Ocenil také, že na ní lidé neslyší. Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připravené na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Fotbalisté Slavie rozehrají hlavní fázi Ligy mistrů domácím soubojem s francouzským týmem Lan, a to ve čtvrtek 10. září. Pak budou hrát v Azerbajdžánu proti Sabahu Baku a v Turecku proti Fenerbahçe Istanbul. Pražané se dál utkají doma s Arsenálem a Villarealem a v Mnichově s domácím Bayernem. V lednu příštího roku pak Slavie zakončí základní část soutěže zápasem v Portu a utkáním proti Aston Ville. Rozpis duelu zveřejnila Evropská fotbalová unie UEFA na svém webu. Během zítřka bude polojasno až oblačno, teplotní maxima 25 až 27 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme mezi 12. a 11. a půltým kilometrem D1 ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady odstavené porouchané auto. Komplikace máme na dálnici D1 také na 46. kilometru ve směru na Brno. I tady je odstavené porouchané vozidlo, jedná se o vozidlo s karavanem, projíždějte velice opatrně. Opatrní buďte také na D5 na 22. kilometru ve směru do Prahy, je odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdná krajnice. Je to osobní auto s defektem pneumatiky. D11, i tady máme více problémů, mezi 10. a 11. a půltým kilometrem ve směru z Prahy do Hradce Králové. Dejte pozor na odstavené porouchané auto. A problém máme také na 35. až 25. kilometru ve směru do Prahy. Také se jedná o D11. Tady se pracuje na silnici, je tady vozovka zúžená na 2 jízdní pruhy. Projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
5: update. Dobrý sobotní večer, ano, je tady Pražský update a dnes pro vás máme pozvání na divadelní festival pro děti i dospělé, který dnes začal v prostorách klubovny v Pražských Dejvicích. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 29. srpnového dne. Šachovnice, kolotoč nebo běžecká dráha přímo na náměstí. Tak vypadá nové centrum Pražský Běchovic. Jeho součástí je taky ekumenická kaple a v příštích minutách se tam podíváme. A už několik let znovu jezdí Prahou trolejbusy, ale nejsou žádnou novinkou. Vůbec poprvé svezli Pražany před 90 lety. Vše si připomeneme už za okamžik. Dobrý poslech vám přeje Vláda Malošík.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Před 90 lety poprvé vyjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. O historii trolejbusů v hlavním městě si řekneme víc s redaktorkou Laurou Hájkovou. Přeji pěkný podvečer.
1: Dobrý den. Trolejbusy vozily cestující v Praze od roku 1936. Slavnostní zahájení provozu bylo 28. srpna, říká Jan Barchánek, dopravní ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy.
2: Následující den, 29. srpna 1936, se ta linka rozjela v běžném provozu pro cestující od vozovny Střešovice přes obratiště Bořislavka, stávající, až ke svatému Matěji.
1: Trolejbusy Prahou jezdily do roku 1972. Poté měly v metropole víc než 50 let dlouhou pauzu.
0: Lauro, Prahou ale trolejbusy už zase jezdí. Od kdy?
1: Je to tak, do pražských ulic se trolejbusy vrátily 1. února roku 2024. Linka 58 tehdy začala vozit lidi z Palmovky směrem k Čakovicím. Nejednalo se ale o běžné vozy, ale parciální. To znamená, že můžou část cesty ujet na baterie. Nepotřebují tedy trolej v celé délce trasy. Hned v březnu v roce 2024 přibyla ještě linka 59 z nádraží Veleslavín na letiště Václava Havla. Tam jezdí velkokapacitní tříčlánkové vozy, vyjede se do nich 180 cestujících. Ve zkušebním provozu jsou teď zároveň tři další trolejbusové linky. Na levém břehu Vltavy jezdí od letošního dubna linka 52 mezi Naknížecí a Jinonicemi. Od 26. června Prahu jezdí taky linky 51 a 53.
0: Chystá dopravní podnik nějakou oslavu těch 90 let od první jízdy trolejbusu v hlavním městě?
1: Ano, ale až příští víkend. V sobotu 5. září bude den otevřených dveří garáže Řepy a zároveň budou Prahou v sobotu i v neděli jezdit historické trolejbusy jak dopravního podniku hlavního města Prahy, tak vypůjčené vozy z dopravního podniku České Budějovice.
0: O historii a současnosti trolejbusů v Praze jsme se bavili s redaktorkou Laurou Hájkovou. Lauro, díky za informace. Naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: No a doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v okolí metropole D1. Tady máme problém ve směru na Prahu mezi 12. a 11.5 kilometrem. Je to kvůli odstavenému porouchanému autu. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme taky stále na D5, a to na 22. kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdná zpevněná krajnice. Je to osobní auto s defektem pneumatiky, projíždějte taktéž opatrně. A pozor si dejte i na D11, kde zůstávají komplikace mezi 35. a 25. kilometrem ve směru do Prahy. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Instagramujete?
8: Instagramujete?
7: Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
7: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
8: Ve vašem mobilu.
3: Rádio Praha. Rádio Praha. Novinka.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Pražské Běchovice mají nové náměstí, nachází se přímo v centru městské části. Vzniklo přeměnou původní skládky za 120 milionů korun. Jeho součástí je taky kaple s vyhlídkou. Pro děti je pak k dispozici skluzavka, kolotoč nebo kamenná šachovnice.
2: Pamatuju si, že tady byla všude vlastně jenom tráva, že tady jako nic moc nebylo.
3: Paní Adéla si zrovna dává kávu na novém běchovickém náměstí. Místo trávy je na něm světlá dlažba, kaple a různé herní prvky pro děti.
2: Vidím často, že využívají třeba i tamhle to natočení. Tady hlavně se dají hrát i šachy.
3: Ještě před několika lety tady byla skládka. Do výběru konkrétního projektu na její proměnu se zapojila třeba paní Jana.
4: Měli jsme tady veřejné hlasování i vlastně s přednáškama. Hlasovala jsem pro tenhle ten projekt. Já jsem se tady narodila v těch Běchovicích a tohle tady bylo úplně jinačí.
3: Zrovna si přišla hrát se svojí vnučkou, která se hned rozběhla k malému kolotoči.
4: Ta řeka, že to je úplně nádherná. Vidíte, tohle točivý, i ta skluzavka výborná. Nakonec ten běh Běchovic je taky krásný.
3: Ukazuje na asi 25 metrů dlouhou běžeckou dráhu z umělého povrchu. Jdeme se k ní podívat se zdejším starostou Ondřejem Martanem z ODS.
5: My jsme se snažili na téhle vzdálenosti udělat pravdivý relief běchovického závodu. Na tom překonáváte celou řadu kopců. Tak aby si to každý vlastně mohl říct, že si to zaběhnul, tak jsme udělali uprostřed náměstí takovouhle dráhu.
3: Dominantou celého náměstí je nová ekumenická kaple, která právě zvoní. Kromě náboženských obřadů ji městská část plánuje využívat také pro kulturní akce.
5: Jsme rádi, že vzniklo to místo tak, jak vzniklo. Teďka už je to vlastně prostor, který si získával vlastně nějaký svoje příznivce, respektive jako návštěvníky.
3: Celková obnova náměstí stála přibližně 120 milionů korun. Z Prahy Běchovic Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Pražský update teď v 6:30 pokračuje aktuálním pražským souhrnem, který přináší Anna Hašková.
1: Praze skončil prázdninový provoz městské hromadné dopravy. Metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k ním přidají také tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V pražském obecním domě dnes začala výstava Poklady světové filatelie 3, která potrvá do 6. září. Návštěvníci na ní mohou poprvé v Česku vidět nejdražší poštovní známku světa Vincent Magenta. Jejíž hodnota se odhaduje na více než 250 milionů korun. Kvůli stavbě napojení nové tratě Olšanská Habrová v Praze ode dneška obousměrně nejezdí tramvaje od Olšanského náměstí až po nákladové nádraží Žižkov. Stavební práce potrvají do 10. října. Židovské muzeum v Praze si dnes připomíná 120 let od svého založení. Vzniklo v roce 1906 v souvislosti s asanací pražského židovského města a dnes spravuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě. Výročí připomene od listopadu také výstava v Národním muzeu. A nové náměstí vzniklo v pražských Běchovicích. Je na něm ekumenická kaple, kterou chce městská část používat pro duchovní i kulturní účely. Součástí náměstí je také fontána, kamenná šachovnice, skluzavka a další herní prvky pro děti. Zítra bude v Praze a okolí většinou polojasno. Ráno se místy objeví zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích stále opatrně. Komplikace máme například na dálnici D1 má mezi 10. a 5. kilometru ve směru na Brno. Tady je odstavené porouchané vozidlo, není ani jediné, protože těch problémů s odstavenými porouchanými auty je více na dálnici D1. Například mezi 12. a 11. kilometrem D1 ve směru na Prahu je také odstavené porouchané auto. A stejně tak na 20. až 19. kilometru ve směru do Prahy. I tady počítejte s odstaveným porouchaným vozidlem, tak opatrně. Komplikace máme stále taky na D5C, 22. kilometr ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané auto a neprůjezdná zpevněná krajnice. Jedná se o osobní vůz s defektem pneumatiky. A připojím ještě D11, tady projíždějte opatrně mezi 35. a 25. kilometrem ve směru do Prahy. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. Dejte pozor a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. To je jméno, které pochází z kelčtiny a znamená radost, světlo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Jeho nástupcem se stal Ferdinand I. Habsburský. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
3: Vydržaj pijaně.
2: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vyjeli do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. První linka vedla od svatého Matěje do vozovny Střešovice. Trolejbusy v hlavním městě jezdily až do října 1972. Před 9 lety se vrátili. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Úplně naposledy pak legendární Brouci zahráli 30. ledna 1969 na střeše vydavatelství Apple Records. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. O ten světový ho připravil jeho krajan Mike Paul až v roce 1991. A já přeju hezkou sobotu.
0: Rádio Praha 107,1

0: Pražský update.
1: Celkem 10 inscenací pro děti i dospělé a k tomu posezení v krásné zahradě klubovny v Dejvicích. Dnes tady začal 4. ročník festivalu Dejvického divadelního léta. Potrvá až do příštího úterý a my vám teď přinášíme podrobnější informace.
2: Dejvické divadelní léto je pětidenní divadelní festival, který pořádá kulturní centrum Klubovna v pražských Dejvicích.
3: Říká dramaturg Dejvického divadelního festivalu Matěj Kubíček.
2: Uvedeme 10 divadelních inscenací a jednu projekci vlastně záznamu divadelní hry. Děje se to částečně v sále Klubovny, částečně na venkovní scéně, která je teda krytá šapitem. Ten loutkový program vlastně děláme ve spolupráci s klubem Letka na Letné, což je scéna přímo orientovaná na současné loutkové objektové divadlo. A večer potom uvádíme každý den celovečerní inscenace právě na té venkovní zastřešené scéně. Obzvlášť se těším na loutkovou inscenaci Plechovka, maják a ryba od souboru R405. Je to taková lepší odysea. Dál pak na představení Ein Strudel und Nekonečno od brněnských Bazmek Entertainment, které pojednává o životě matematika Kurta Gödla, což je taková poměrně fascinující postava podivného génia, který se zabývá nekonečny. A nakonec bych určitě zmínil taneční představení Display Terezy Lenerové a Jitky Sáry Páníkové, protože je to vlastně poprvé, co tady uvedem něco ze současného tance a zároveň ta inscenace uchopuje velmi aktuální téma nějaké závislosti na sociálních sítích, chorobné sebeprezentace a tak dál. Je určená primárně pro teenagery, ale i pro dospělé a hrajeme ji symbolicky v den začátku školního roku, tedy 1. září.
3: Klubovna, kde se festival odehraje, je kulturní dejvické centrum, které sídlí v prostorách bývalé školky. Už 17 let nabízí pravidelně kulturní program, přednášky a taky posezení v zahradě s občerstvením. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Doplníme aktuální dopravní informace. Dálnice D1, tady máme hned několik komplikací, například na 10.5 kilometru ve směru na Brno je odstavené porouchané vozidlo. Počítejte s možným zdržením a projíždějte opatrně. Opatrně také na 20. kilometru D1 ve směru do Prahy, kde je také odstavené porouchané auto. I tady se možná zdržíte. Komplikace zůstávají i na D5, a to konkrétně na 22. kilometru ve směru do Prahy. Je tady neprůjezdná krajnice kvůli tomu a jedná se o osobní auto s defektem pneumatiky. A opatrní buďte také na D11 mezi 35. a 25. kilometrem ve směru do Prahy. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: V noci na zítřek očekáváme oblačno až polojasno, od západu během noci přechodně až zataženo a může se objevit i slabý déšť. K ránu bude od západu oblačnost ubývat. Nejnižší teploty 17 až 15 stupňů Celsia, na okrajích města až 12. A povane slabý, postupně místy mírný jihozápadní až jižní vítr do 5 metrů za sekundu. V neděli předpokládáme většinou polojasno, ráno bude místy i zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů Celsia. A mírný jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu, večer zeslábne.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. A Pražský update.

0: Ve studiu Rádia Praha je už se mnou Anna Hašková a přináší zprávy v 19 hodin. Aničko, ahoj.
1: Pěkný večer. Podpora pro zaměstnané by mohla být od ledna nižší. Plzeňská ulice v Praze 5 je znovu plně průjezdná, skončila její oprava. Ničivé povodeň v Nepálu a Tibetu má přes 600 obětí, záchranáři dál hledají pohřešované. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80%. Současné výšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
3: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
1: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo. Proti návrhu se ale už teď staví odbory i zaměstnavatelé. V Praze je znovu plně průjezdná Plzeňská ulice. Skončila její letošní oprava, která začala v polovině února. Dělníci podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové například vyměnili vodovod a plynovod v silnici.
4: My jsme položili nové povrchy, upravili jsme obruby, také vodorovné dopravní značení, dále potom bylo upraveno odvodnění.
1: Při nehodě nového pancéřového vozu Tatra Tadeas se v Lešanech na Benešovsku zranili dva lidé. Potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který v Lešanech pořádá Vojenský historický ústav. Podle něj se mezi zraněnými zaměstnanec společnosti Tatra Defense a nehoda se stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. V Nepálu a čínském Tibetu dál pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo více než 600 lidí. Další tisíce úřady pohřešují, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíc lidí.
5: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale během dneška záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
1: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar odstoupil z cyklistické Vuelty. V 8. etapě závodu měl slovinský lídr pořadí nehodu s krvavými zraněnými na levém rameni a v obličeji. Zítra čekejte většinou polojasno, rány místy přijde zvýšená oblačnost. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 27 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Praha a okolí, to jsou části, které nás zajímají. Začneme na dálnici D1. 10,5 kilometr ve směru na Brno je tady odstavené porouchané auto. Projíždějte se zvýšenou opatrností. 20. kilometr ve směru na Prahu, tady máme také odstavené porouchané vozidlo. Opatrně taky na D5, kde máme problémy na 22. kilometru ve směru do Prahy. Je to kvůli odstavenému porouchanému autu, jedná se o osobní auto s defektem pneumatiky. Očekávejte možné zdržení, v místě je neprůjezdná krajnice. D8. Komplikace máme hlášené mezi 4. a 5. kilometrem ve směru z Prahy. Pohybují se tady zvířata na vozovce, respektive jedná se o srnu a pase se u dálnice, tak projíždějte velmi opatrně tímto úsekem. A ještě doplním D11, 35. až 25. kilometr ve směru do Prahy. Tady se pracuje na silnici, jsou tady, vozovka je tady zúžená na dva jízdní pruhy a ještě nějakou chvíli to potrvá. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Poslední srpnová sobota je stále s vámi. Teď jsou, nebo máme 5,5 minuty po 19. hodině. Večerní Praha je s vámi a kolem 3/4 v ní uslyšíte aktuální tipy pro volný čas. Když se řekne bazilišek, možná se vybavíte obřího hada z Harryho Pottera. Ten skutečný ale běhá po stromech a je to totiž ještěr. V zooparku Zájezd na Kladensku se teď vůbec poprvé podařilo odchovat 3 mláďata tohoto vzácného druhu. Už za chvíli se za nimi vypravíme a nezapomínáme ani hrát. Další hity přináší Ella Langley. Metr Games. A taky skupina Hodiny. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malofí.

0: Ve večerní Praze dospívala Emília, je 19 hodin 16,5 minuty. V knize o Harrym Potterovi je to had, který zabíjí pohledem. Ve skutečnosti jde ale o míru milovného ještěra. Řeč je o baziliškovi. Zoopark Zájezd na Kladensku teď poprvé vzácného baziliška Juliova odchoval, a to hned 3 mláďata. A právě jeho rozmnožování je u tohoto druhu mimořádné. Samice totiž k němu nepotřebují samce.
1: Tady máme schovaný všechny poklady, které teda bohužel návštěvníci nevidějí.
2: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří třem čerstvým přírůstkům.
1: Máme v malém prostoru, a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
2: Takových žabiček.
1: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
2: Mě mrštne takové.
1: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý.
2: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Co ale poutá pozornost vědců, je jeho způsob rozmnožování, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
3: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů až tak častá, vzhledem k našemu poznání, není. Ta partenogeneze, to znamená, že samička nepotřebuje samce. Ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička.
2: Baziliška Juliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Kolešky ho v Evropě chovají jen 4 zoo.
3: V Evropě se chovu baziliška Juliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
2: Díky chovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii baziliška Juliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
6: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Připomínám, že i zítra můžete vyrazit do pražské zoologické zahrady, kde po celý tento víkend probíhá loučení s prázdninami. A mezi 10. a 16. hodinou pro vás bude i v neděli připravena zábavná vzdělávací hra pro celou rodinu s odměnou na konci. No a jako každý víkend se v zoo můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 je ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba ke krmení goril. Celý rozpis najdete v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Je 7:45, venku začíná, jak se říká, padat světlo, to znamená, nenechávejte to na silnicích jenom na denním svícení. No a v sobotní večerní Praze teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. Na Ladronce bude v neděli food picnic, který nabídne pořádnou přehlídku dobrého jídla. Ochutnáte grilované speciality, burgery, žebra, trhaná masa nebo hot dogy, ale taky mexickou, asijskou nebo francouzskou kuchyni. Těšit se tam můžete i na sushi, cupcakey a nabídku pro vegetariány a vegany. Celý den navíc doplní zábavný program na hlavní scéně. Na Chvalském zámku bude zase v neděli deskohraní. Vybrat si tam můžete z her pro začátečníky i zkušené hráče. No a jestli máte doma hry, které už vás omrzely, přineste je sebou a zapojte se do malého herního svapu. A v kulturním prostoru Gabriel Loci pokračuje Concrunch, tedy nový pražský festival popkultury zaměřený především na cosplay. Čekají vás přednášky

0: tradiční ležáky, ale IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Němci s cestujícími začali v Praze jezdit přesně před 90 lety. Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun, využilo jich méně než polovinu. Slovenský premiér Fico prohlásil, že Rusko nelze demonizovat, ve svém projevu také kritizoval Ukrajinu. V neděli čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Před 90 lety poprvé vjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet, připomíná dopravní ředitel dopravního podniku hlavního města Jan Barchánek.
2: Provoz byl zahájen slavnostně 28. srpna 1936 a následující den 29. srpna 1936 se ta linka rozjela v běžném provozu od vozovny Střešovice přes obratiště Bořislavka stávající až ke svatému Matěji.
0: Dopravní podnik oslaví výročí příští víkend dnem otevřených dveří v garáži Řepy a jízdou historických trolejbusů. Dělníci v Kutné Hoře vybudovali novou část naučné stezky na Kaňku. V místě jsou informační tabule, herní prvky a odpočinková místa. Práce stály 3 miliony korun. Celou částku zaplatila radnice podle své mluvčí Jany Adamcové z dotací.
3: Jedná se o třetí etapu, která se nachází ve východní části Kaňku. Naučná stezka měří 1205 metrů, jsou tu 4 odpočinkové lavičky a 4 herní prvky.
0: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Podle slovenského premiéra Roberta Fica nelze Rusko demonizovat a vytlačovat z Evropy. Fico to řekl v projevu na oslavách 82. výročí začátku slovenského národního povstání v Banské Bystrici. Předseda slovenské vlády zároveň kritizoval Evropskou unii za pomoc Ukrajině. 27. podle něj nepotřebuje více zbraní a rusofobii, ale více diplomacie a plánů na pomoc ekonomice. Ficova vláda po svém nástupu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc ze státních zásob pro Ukrajinu, která se od roku 2022 brání ruské invazi. Fotbalisté Artisu Brno vyhráli poprvé v klubové historii utkání šance ligy. V šestém kole nejvyšší soutěže zvítězili na hřišti Pardubic 2-1. Zbrojovka Brno porazila Zlín 3-2 a Baník Ostrava aktuálně hraje s olomouckou Sigmou. Během zítřka bude polojasno až oblačno, teplotní maxima 25 až 27 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Ještě doplníme aktuální dopravní informace. Dálnice D1, 10,5 kilometr ve směru na Brno. Dejte pozor, je tady hlášená překážka na vozovce, neprůjezdná krajnice, jedná se o odstavené dopravní značení. Opatrně také na D5 mezi 0. a 4,5 kilometrem ve směru z Prahy na Plzeň. Je tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je uzavřený. Pozor taky na D11. Na 10. kilometru ve směru na Prahu je odstavené porouchané auto a neprůjezdná krajnice. Jedná se o osobní auto s poruchou. A ještě doplním D11, 35. až 25. kilometr ve směru do Prahy. Tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 20 hodin 4 a půl minuty a večerní Praha pokračuje. Lesní správa Lány bude mít informační centrum. Pro veřejnost pořádá taky komentované prohlídky. Ve 3/4 nabídneme podrobnosti. Jednu kondiční jízdu si zaplatí a druhou budou mít zadarmo. Asociace autoškol spustila nový projekt, který má pomoci lidem, sice vlastnícím řidičský průkaz, ale dlouho neřídili nebo se z nějakého důvodu na silnicích bojí. Do projektu se budou moci zapojit seniori a taky rodiče na mateřské. Víc uslyšíte už za chvíli. Ještě muzika, tu má pro vás Rudimental s Khalidem.

0: Stále s vámi sobotní večerní Praha přejeme krásný den. Hustý provoz, nové neznámé technologie, ale taky strach z toho, že udělám chybu. Tak to jsou myšlenky a obavy lidí, kteří dlouho neřídili. Získat zpátky sebedůvěru, správně reagovat a chovat se bezpečně na silnicích, s tím chce pomoci Asociace autoškol. A to novým projektem Zpátky za volant, který je určený pro seniory a rodiče na mateřské. Obě skupiny tvoří přes 1,5 milionu řidičů. Nikdo ale neví, jestli a jak často opravdu řídí.
1: Tak Adélko,
2: je to na vás teď.
1: Tak já si tady musím upravit. Abych došáhla na pedál. Tak.
3: Za volant si sedá paní Adéla, na spolujezdce instruktorka Hana.
2: Musím jí zmáčknout brzdu, nastartovat ještě jednou.
1: Aha, tak to bylo málo.
2: Tak, ještě rozsvítíte světlo.
3: A jedem.
1: Tak, a tady pojedeme. Doprava.
3: Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila.
2: Parkovat si pamatujete? Parkování?
1: Podle toho, jak budete chtít, abych zaparkovala.
2: Já bych chtěla kolmý a pozadu.
1: To dále, vy jste náročná.
3: Teď se ale situace mění. Aby mohla se synem za babičkami koníčky nebo taky třeba na pohotovost, když je potřeba, chce se Adéla dostat zpátky do kondice.
1: Teďka si to srovnám už takhle?
2: Srovnáme si to, ano. Zaparkujeme, dobře. A teď motor vypneme a máme hotovo.
3: Delší pauzu v řízení auta měla paní Míla, 30 let. Obstarával to manžel. Teď by ráda za vnoučaty nebo na chatu. A sporadicky poslední roky řídí i pan Viktor.
4: Co se týká mě, zatím ještě se cítím dostatečně být fundovaným řidičem, i když nevím, ale ty nový brzdy a já nevím, šlapáka mě chybí u těch nových aut. I když jako jsem jezdil s mnoha auty, tak stejně vždycky jsem šel na to s respektem, než jsem si na něj zvykl. Takže ty nové technologie by určitě chtěly možná nějaké hlubší poznání.
3: I s tím pomáhá projekt Zpátky za volant, pokračuje předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
5: Ty problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Jejich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor. A to je, myslím, to, co právě náš projekt dokáže určitě ne minimalizovat, ale rozhodně snížit a podpořit tak, aby se zlepšil ten stav toho, jak jezdí ty dvě naše cílové skupiny. A pomůže to samozřejmě nejenom jim, kdy získají, řekněme, větší jistotu za volantem, ale pomůže to nám všem, kteří se prostě na pozemních komunikacích pohybujeme.
3: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky, kde vyplní formulář i například důvod, proč dlouho neřídí a proč zase chtějí. Pokud budou do programu vybraní, asociace je propojí rovnou s vybranou autoškolou. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
7: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

Shakira v 9:30 na Rádiu Praha. Stále si užíváme poslední prázdninovou i srpnovou sobotu a taky dnes k ní na Rádiu Praha patří pořádná porce mimořádných kousků z 90. let minulého století. Od 21 hodin vám totiž opět nabídneme Zónu 90. A dnes je její součástí Joe Cocker, Amanda Marshall, Annie Lennox, Ace of Base, Sting, taky Mark Morrison, skupina Team nebo třeba Roxette a další. Více informací najdete na našem webu praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vašeho DAB rádia. To nejlepší z 90. vám přinášíme v Zóně 90 každou sobotu po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha.

0: Tak takhle, přátelé, zní Botox. Písnička se jmenovala My dva a je 8:45. Zájemci teď mohou 7x do roka přijít na komentovanou prohlídku lesní správy Lány. Příští rok budou moci navštívit taky nové informační centrum. Dozví se v něm něco o historii lánské obory a také o tom, jaká tam žijí zvířata. Některé druhy jsou v oboře přemnožené.
1: Cestou k lánské oboře potkávám paní Kláru, která se do jejího okolí jde podívat se dvěma syny.
2: Jdeme se tam zrelaxovat, nemáme úplně konkrétní cíl.
1: Před časem tady byla také paní Jaromíra.
3: Kvetou tam nějaký ty rostliny, pro děti tam byla v té době dílničky zábavný, takže jsem tam byla s vnukem, bylo to jako, líbilo se nám to.
1: V oboře, která je určená pro veřejnost, teď probíhá krmení jelenů. Pracovnice lesní správy Lány bouchá kovovou lopatkou na kovový kýbl, aby přilákala zvířata, a hází jim takové granule. Ředitel lesní správy Lány Michal Pernica teď otevírá bránu do obory a říká, že veřejnost může přijít i na komentované prohlídky.
4: Provádíme komentované prohlídky 7x do roka, kdy veřejnost naložíme do našeho minibusu, provážíme oborou a ty návštěvníci si můžou zažít tu atmosféru těch historických diplomatických lovů a ukazujeme jim významná místa z historie nedávné i velmi minulé.
1: My teď stojíme na lávce, která povede do muzea nebo informačního centra. Co tam všechno bude?
4: Zatím je to ve fázi myšlenkové.

0: danší, ta je bohužel přemnožená, tam se snažíme to zredukovat. Pak tady máme zvěř sičí. Jak už jsem říkal, je to problém z pohledu toho, že tento druh byl zařazen na seznam invazivních druhů. Máme tu zvěř mufloni a samozřejmě prasata. Tady v demonstračním obůrce máme jelena sika rybovského, což je speciální podruh jelena siky. Dohromady zhruba kolem těch 2 až 2,5 tisíc kusů.
1: A dodává, že lánská obora se potýká s přemnožením zvířat. Od roku 2024 se lesní správě povedlo snížit jejich počet o zhruba 1000 až 1500 kusů.
0: Ta zvěř vytváří obrovský tlak vlastně na ten porost, jednak na travní porosty a jednak i na ten les. V oboře máme více než 1400 hektarů přestárlých porostů, to znamená porosty, které už jsou za hranou životnosti, ztrácí reprodukční schopnost a pokud je nezačneme obnovovat, tak samozřejmě ta obora bude za chvilku bez lesa, což bohužel pod tím tlakem ty zvěře dost dobře nejde. Proto i vlastně potřebujeme ten počet té zvěře snížit, aby ten les se mohl nadechnout a vůbec se obnovit.
1: Se snižováním počtu pomáhají také zájemci, kteří si zaplatí lov jelenů a jiných zvířat. Vedení lesní správy se chce do budoucna zaměřit třeba i na ochranu a obnovu rostlin. Z lánské obory Richard Webs, Český rozhlas.
2: Rádio Praha. Topíte se v reklamách.

0: 21 hodin na rádiu Praha vám přinášíme další zprávy s Anou Haškovou.
1: Pěkný večer. Pražské Běchovice mají nové náměstí, je na něm kaple a herní prvky pro děti. Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, do kdy se můžou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. V domě palestinské rodiny na okupovaném západním břehu se zabarikádovaly desítky židovských osadníků. Zítra čekejte polojasno a teploty do 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nové náměstí vzniklo v pražských Běchovicích. Je na něm ekumenická kaple, kterou chce městská část používat pro duchovní i kulturní účely. Součástí náměstí je i fontána, kamenná šachovnice, skluzavka a další herní prvky pro děti. Podle starosty Prahy Běchovic Ondřeje Martana z ODS stála proměna prostoru 120 milionů korun.
3: Vzniklo to místo revitalizací původní skládky. Tady byl takový jako zelený nevyužitý palouk. Nějakou debatou s veřejností jsme dospěli k závěru, že ten prostor je uprostřed obce, vlastně se nabízí úplně možnost z něho udělat náměstí.
1: Na tankovém dni v Lešanech na Benešovsku se odpoledne převrátil nový pancéřovaný vůz Tatra Tadeas. Dva lidé se zranili. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Podle Vojenského historického ústavu, který akci pořádá, se zranil člen štábu televize Prima, pro který se ukázka techniky zrovna konala. Záchranáři na místo vyslali dvě posádky a inspektora provozu, říká mluvčí Monika Nováková.
4: V péči jsme měli dva pacienty. Jednoho muže se středně těžkým poraněním hlavy jsme po ošetření vezli sanitkou do Thomayerovy nemocnice. Druhý pacient s lehčím poraněním byl po ošetření směřován také sanitkou do Benešovské nemocnice.
1: Společnost CSG potvrdila, že mezi zraněnými je i zaměstnanec společnosti Tatra. Příčinou nehody se podle ní zabývá vojenská policie. Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, do kdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
5: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
1: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Několik desítek židovských osadníků obsadilo dům palestinské rodiny na okupovaném západním břehu Jordánu. Útočníci se uvnitř domu ve vesnici Kusra zabarikádovali. Na místo přijeli jednotky izraelské armády a pohraniční stráže, aby osadníky z budovy vypudili. Server Times of Israel píše o nejméně jedné zraněné palestinské ženě, která skončila v nemocnici. Násilí židovských osadníků vůči palestincům na okupovaném západním břehu roste od října 2023. Fotbalisté Slavie rozehrají hlavní fázi Ligy mistrů na domácím soubojem s francouzským týmem Lán, a to ve čtvrtek 10. září. Pak budou hrát v Azerbajdžánu proti Sabahu Baku a v Turecku proti Fenerbahçe Istanbul. Pražané se dál utkají doma s Arsenálem a Villarrealem a v Mnichově s domácím Bayernem. V lednu příštího roku pak Slavia zakončí základní část soutěže zápasem v Portu a utkáním proti Aston Ville. Rozpis duelu zveřejnila Evropská fotbalová unie UEFA na svém webu. Zítra bude v Praze a okolí většinou polojasno, ráno se místy objeví zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Zóna 90.

0: Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století.
1: Zóna 90. Zóna 90.
0: Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let.

Devadesátky v nejlepším mixu ve městě. Zóna 90. To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

0: je 22 hodin.
1: Metro a autobusy v Praze opět jezdí častěji než o prázdninách. V pondělí se k ním přidají i tramvaje. Lidé můžou přes víkend darovat školní pomůcky, pak je dostanou děti z chudých rodin. Šéf NATO Rutte varoval Polsko před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze skončil prázdninový provoz městské hromadné dopravy. Metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k ním přidají také tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V jízdních řádech nově platí i některé trvalé změny, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
1: Dělníci opravují chodníky na dvou místech Prahy 12. V Komořanech obnovují oblast kolem autobusové zastávky Na Šabatce. Rekonstruují také téměř 200 metrů chodníků v Podchýšské ulici v Cholupicích. Hotovo má být do konce září. Městská část za opravy zaplatí více než 2,5 milionu korun, říká místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová z Hnutí ANO.
4: V tuto chvíli probíhají stavební práce. V obou těchto případech dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti chodců, což je samozřejmě pro nás priorita.
1: O tomto víkendu můžou lidé přispět do sbírky Školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale také třeba lahve na pití nebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin. Pokračuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
5: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 tisíc dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
1: Do sbírky Školákům od srdce je možné přispět také online. Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa v Poznani druhou medaili. Po zlatu na kilometru vybojoval stříbro na poloviční trati. Závod vyhrál Brazilec Queiroz. Kanoistka Denisa Řáhová byla ve finále na 500 metrů šestá. Je to její nejlepší výsledek kariéry. Kajakář Josef Dostal postoupil do finále pětistovky, stejně jako debl kajak Špicar Havel. O medaile se pojede v neděli po 10. dopoledne. Zítra čekejte většinou polojasno, ráno místy přijde zvětšená oblačnost. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 27 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: Na ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odsud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Lenky Váhalové.
1: Host Lenky Váhalové.
0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Váhalové.
2: Host Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové.
3: Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a také výstavu. Nejen o Heleně Vondráčkové budeme mluvit s Lenkou

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu už je fotografka Lenka Hatašová, já vás zdravím.
1: Krásné odpoledne.
0: A začneme rovnou vaším aktuálním projektem, což je Helena Vondráčková, která příští rok v červnu oslaví 80 a k tomu fotíte, dokumentujete. Je to tak?
1: No, já vytvářím vlastně takový projekt, který si myslím, že tady neměl ještě v dějinách české pop music obdoby. A sice velkou obrazovou monografii právě k tomu velkému výročí, které proběhne příští rok k Heleniným osmdesátinám. A vlastně dalo by se říct, že už skoro 3/4 roku jsem na ní nalepená, nebo jsem jí v patách a jezdím s ní na všechny koncerty, nejenom na koncerty, ale třeba se pohybuji i u ní doma nebo na různých jiných aktivitách a pořizuju fotografie, které ale chci, aby byly trošku zvláštní a jiný, aby ukázaly tu Helenu ve světle, v jakým úplně nejsme zvyklí vlastně ji vidět.
0: Nenalíčenou.
1: Je tam i nenalíčená občas, ano, ano, přesně tak.
0: Takže se trošku vzdálíte od té tradiční portrétní fotografie, ale je to čistě dokument, dalo by se to tak říct?
1: No, já se možná tak trošku vracím ke svým začátkům dokumentárním, protože já jsem původně začínala jako dokumentární fotografka před několika desítkami let, ale už to pojímám vlastně trošku jinak. Jo? Hodně dávám, kladu důraz na světlo i na různé. A dalo by se říct, že já vlastně v ateliéru, když portrétuji, tak vytvářím atmosféru těch fotografií, ale teď ji naopak vyhledávám, jo, a snažím si ji do těch fotek zakomponovat, takže to bude opravdu velkolepá podívaná. Portréty budou také samozřejmě součástí té knihy a myslím, že se fanoušci Heleny, ale nejenom fanoušci, ale i fanoušci fotografie mají na co těšit.
0: Světlo je velká součást každé fotky. Vy jste zmínila, že tu Helenu Vondráčkovou vždycky v fúzovkách vychytáte v nějakém momentu, kdy je tedy nasvícená přirozeným světlem, nebo protože třeba někdy vidíte zajímavou situaci, ve které je, ale není zrovna v dobrém světle. Jak si v tuhle chvíli poradíte jako fotograf?
1: No, myslím si, že dobrý fotograf si právě musí poradit s každou světelnou situací, takže to už je potom na fotografovi, co s tím udělá.
0: A bude kniha a bude třeba i výstava, nebo co všechno obsahuje ten projekt?
1: Plánuju k tomu i výstavu v Praze a možná potom třeba i putovní a v rámci té výstavy se ta kniha pokřtí. Mělo by to být na podzim příštího roku. Bude to limitovaná edice, takže možná už fanoušci a zájemci o tu knihu si můžou ještě to není v běhu, ale můžou si už pomalu začít rezervovat.
0: Jak to Helena Vondráčková vnímá a cítí, když jste jí v patách?
1: No, my se známe už hodně dlouho, dalo by se říct třeba 30 let, ale teď jsme se hodně zblížili díky tady tomu projektu. A musím říct, že mi to hodně změnilo život za ten poslední rok, protože ona je hodně inspirativní žena. A do mého života přinesla spoustu nových věcí. Třeba namátko, když řeknu, ona je velmi disciplinovaná. Takže ona mě třeba zkouší a ptá se mě vždycky, když spolu jedeme na nějaký koncert, jestli jsem cvičila ráno, protože ona opravdu cvičí každé ráno, taky to je na ní vidět, že ona je velice vitální. Takže já teda občas vynechávám, takže vždycky zdvihne ukazováček, že bych měla, což já kvituju s povděkem. A pak třeba, ona je úžasná diplomatka, takže ona mě třeba učí diplomacie, protože já jsem tak trošku hrom do police, takže já už jsem se díky ní taky trošku, dalo by se říct, skrotila, protože ona mě tady v tom inspiruje. Navíc je to pro mě, nebo v mých očích, velmi laskavá žena s dobrým srdcem, která hodně pomáhá lidem, je charitativní a myslím si, že to, co ona vysílá, tak to taky sklízí a ten její úspěch a ten její vyhlas, já to sleduju, nějak začal poslední dobou hodně stoupat, hodně mladých lidí si oblíbilo, takže na koncertech tam se děje úplné šílenství. Já kolikrát si říkám, že nejsem na koncertě Beatles, protože to není možný. Koncerty jsou vyprodané, mladí lidé šílí, tancují a všechno vlastně směřuje k tomu koncertu v červnu příštího roku, kde ona vyprodá pražský stadion Eden, který je pro 35 tisíc diváků a to bude opravdu velkolepá podívaná.
2: Radio Praha 107,1 FM. Radio Praha.

0: Nejdůležitějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále fotografka Lenka Hatašová. Ještě chvíli zůstaneme u Heleny Vondráčkové. Ty situace, momenty, koncerty, ta soukromá místa, vybírá ona anebo vy tam, kde budete fotit?
2: No, ono se vlastně nic nevybírá. Já prostě mám přístup do jejího diáře, takže já podle toho diáře si organizuju svůj čas a vždycky, když se vyjíždí na koncert, který jsou docela často a po celé republice a nejen po naší republice, ale třeba i po Slovensku nebo Polsku, takže já jsem vždycky součástí toho týmu. A to, jak si já tam poradím potom s těmi situacemi, to už je na mě. Dokonce jsme nedávno byli v Brazílii. Na 3 dny sice jenom, ale to bylo taky hodně zajímavý pro mě fotograficky.
1: A předpokládám, že ta vaše práce už potom s tou Helenou funguje tak, že ona o vás vlastně neví.
2: No já se právě o to snažím, aby o mě nevěděla, protože si myslím, že by to bylo hodně obtěžující, kdyby neustále musela být ve střehu nebo se mi snažit pozovat, takže přesně tak, si myslím, že ona o mě moc neví, ale zároveň tak povědomě trošku ví a spolupracuje. Je to fakt skvělá spolupráce.
1: A čí to byl nápad?
2: Byl to můj nápad.
1: Byl to váš nápad a jak reagovala Helena Vondráčková?
2: No, já jsem jí zavolala, co by na to říkala, kdyby se něco takového vytvořilo a jo, jí se to líbilo.
1: A řekněte mi, vy už jste to lehce naznačila, ale ona oslaví 80 let. Nejenom, že vypadá výborně, ale je v úžasné psychické kondici. Pamatuje si prostě, já vím, že to zní jako jednoduše, ale v 80 letech vyprodat Eden, O2 arénu a tak dále, tak je to ohromný fyzický, ale i psychický výkon. Čím si to vysloužila?
2: No já si myslím, že Helena Vondráčková je prostě úkaz.
1: Přírodní úkaz.
2: Přírodní úkaz, no. Není to obvyklý, přesně jak jste řekla, v tomhle věku, aby člověk dokázal jet v takovémhle zápřahu a ještě to zvládat nejen psychicky, ale i nejen fyzicky, ale i psychicky. Prostě ona na sobě pracuje, pracuje nejen na své fyzické schránce, ale i na té psychické a je to na ní vidět.
1: A kromě toho, že cvičí, tak jaké má rituály?
2: Myslím si, že ona je gurmánka, ona hodně ráda jí a na jídle si, jak jsem byla svědkem, umí hodně pochutnat. Ona například, nemůžu říct, jestli jakože úplně medituje, ale má takové své sklidňující jako momenty, kdy opravdu jenom sama ze sebou věnuje se hodně dechu, dýchání, protahování, procházkám se psem, že ona miluje přírodu, ona miluje svoji zahrádku, ona je velká zahradnice, takže to si myslím, že to jsou všechno takové ty momenty, které jí přinášejí tu pohodu a ten klid na duši.
1: A součástí těch fotek předpokládám budou i další lidé, kteří ji obklopují. Je to tak? Nebo ona bude opravdu středobodem?
2: Ano, samozřejmě, kolem bude její tým, její dvorní vizážista Zdeněk Fencl, se kterým já mimochodem spolupracuji i jinak než v rámci Heleny Vondráčkové, a její lidé nejbližší z týmu Patry, Petra, Lenka, ale i třeba samozřejmě manžel Martin Michal, jejich pes Jesse a tak dále.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahlovou a s mým hostem Lenkou Hatašovou. Když jsme se v úvodu bavili o Heleně Vondráčkové, že jste rozjela tento projekt a příští rok se tedy můžeme těšit na knihu, na výstavu a tak dále k 80. Heleny Vondráčkové, tak v současné době vás všichni vnímají jako portrétní fotografku, ale vy jste začínala právě tím dokumentem a tou reportáží. Jak to, že jste u toho nezůstala?
1: Přesně tak, to byl odjakživa už vlastně od malička můj sen, když jsem říkávala už snad ve školce, že budu fotoglavka, protože můj tatínek byl fotograf, takže já už jsem to vlastně měla takhle možná zakódováno v DNA, když jsem na svět přišla. No, vlastně se to tak stalo a myslím si, že velký podíl na to má dáma jménem Helena Pavlovská, která kdysi nastoupila co by vedoucí kulturní rubriky do jednoho deníku, kde já jsem pracovala jako reportérka a ona si mě tak jakoby stáhla k sobě s tím, že já budu s ní chodit na rozhovory ke známým osobnostem a dokumentovat celé to dění kolem českého showbiznisu a kultury vůbec. A tak to vlastně začalo, ta moje cesta k těm portrétům, která si myslím, že je takovým přirozeným vývojem. Asi ne pro každého fotografa, ale pro mě byla, protože postupem času, jak už stárnete, nechcete být pořád v terénu a někde běhat. Je to i fyzicky náročné, takže já jsem se začala tak trošku sklidňovat a stahovat se právě do toho šera ateliéru nebo šero světla.
0: A není to občas těžké a náročné fotit známé osobnosti?
1: Ne, vůbec, já to miluju.
0: A dokážete je vždycky uvolnit?
1: No, myslím si, že jo.
0: A je to tím, že vytvoříte třeba v tom ateliéru nebo někde venku na určitou atmosféru a nějaké kouzlo, na které oni se naladí a odevzdají se vám?
1: Jak už jsem řekla, tak já tu atmosféru vlastně vytvářím v tom ateliéru, ale to spíš jsem mluvila o té světelné atmosféře. Ale já si myslím, že tady je takový jeden aspekt, který je hodně důležitý, pro mě. A to je vlastně takový to takzvaný flow, jo, protože já jak tu svoji práci opravdu miluju a beru ji jako svoji profesi, ale jako určité poslání možná. Tak já při tom focení se dostanu do takového stavu, co to třeba znají herci, oni tomu říkají jevištní anestezie, tak já jsem vlastně tak trošku ne mimo, ale něco se prostě děje se mnou a já si myslím, že to, co se děje se mnou, se potom dostává i do toho prostoru a nasává to i ten portrétovaný, takže se tam vytvoří mezi námi takové zvláštní pole a já dokážu ty lidi do toho vtáhnout. A hrozně pěkně se v tom pracuje.
0: A teď mi řekněte, dejme tomu přijde naštvaný herec nějaký, je to úplně jedno, nebo prostě nemá náladu nechat se fotit a vy víte, že ho vtáhnete do té atmosféry, že se to povede, poznáte ten okamžik, kdy to takzvaně cvaklo, kdy se třeba změnil a už ty fotky dávají smysl?
1: Ano, tohle se stalo už několikrát, že přišel někdo totálně naštvaný a nenaladěný. Vlastně se to stává docela často, protože lidé nesnáší focení.
0: Jak
1: a herci, a herci obzvlášť. U herců já mám takovou teorii, která si myslím, že je pravda, protože a ještě čím lepší herec, tím horší, tím více to focení nemá rád, protože herci vlastně na jevišti anebo před kamerou vlastně nejsou sami za sebe. Tam jsou v rolích, že jo. A najednou před tím objektivem jsou obnažení. Vy chcete, aby byl najednou on a oni nevědí vlastně, jak to vypadá, že jo? Jak to je být sám za sebe. Takže to je speciální disciplína, fotografovat herce. No a ten moment, kdy já poznám, že to zaklaplo, jak jste řekla, tak přesně poznám, protože já mám takový svůj vlastní indikátor a to je mrazení v zádech, takže když mi začne běhat mráz po zádech, tak já vím, že už se to děje. No.
0: Když se to stane třeba po půl hodině toho focení, tak dá se jednoduše, když to řeknu úplně naplacato, dá se říct, že půl hodina těch fotek je pase? Že ne, se nepoužije?
1: Ne, to určitě to ne. To si myslím, že ne. To je takový průřez s celým tím photosession, takže vybíráme od začátku až do konce.
2: Rádio Praha.

0: Se mnou stále Lenka Hatašová. Vy jste fotila Zuzanu Čaputovou, Dalaj Lámu, Danu Drábovou, byl tam i Russell Crowe nebo Johnny Depp. A mě možná zajímá ta Zuzana Čaputová. Jaké s ní bylo fotit, pracovat?
1: No, Zuzana Čaputová vlastně byl takový můj fotografický, možná jeden jediný sen, protože já už jsem poslední roky žádné fotografické sny moc neměla, ale tak jí jsem opravdu chtěla poznat se, seznámit se s ní. I jako s člověkem, nejenom jako se svým objektem. A podařilo se to vlastně v rámci kalendáře Proměny fantazie, který jsem spolu s kolegyní Monikou Navrátilovou vytvářela pro nadaci Archa Chantal. Takže ona byla vlastně jednou z portrétovaných vlastně v tomto roce. A byl to pro mě opravdu velký den, když ona přišla do mého ateliéru, protože tato dáma je mi blízká hodně, už jenom tím, jak vlastně žije, to, co stělesňuje, představuje a i vlastně svou životní filozofii, s kterou já se hodně stotožňuji.
0: Byla třeba v soukromí jiná, než tak, jak jste ji vnímala z médií, anebo se ten obrázek jenom propojil?
1: Myslím, že se absolutně propojil a byla vlastně ještě skromnější, pokornější, vřelejší a srdečnější, než vůbec na mě působila jako z veřejných médií.
0: A jak se fotila? Protože ona je zvyklá se nechat fotit. Dá se říct, že ona už je profesionálka.
1: Ano, myslím si, že jí to docela i s námi bavilo. My jsme jí připravili takovou speciální fantazii, kde tam je ona za zahradnici, protože ona ani, asi to není oni úplně známé, ona miluje zahradničení, takže jsme ji takhle stvárnili pro tento kalendář. Jo, v rámci tady toho focení vznikly i jako jiné portréty, které jsem si chtěla jako vytvořit pro sebe. A myslím si, že jsme se tak jako zblížili, že jsme se pak ještě setkali jednou nebo dvakrát v rámci předávání nějakých věcí, fotografií, které jsem jí nesla i podpisu a to. A dokonce jsem od ní nedávno dostala e-mail, který mě hodně jako překvapil a potěšil, protože jsem vlastně byla z něj nadšená, protože jsem o ní hovořila v jednom televizním pořadu a ona to náhodou viděla a na základě toho vlastně se mě ozvala a děkovala mi za ta slova, která jsem směrem k ní vysílala, tak to bylo moc hezky.
0: A teď skok úplně jinam, jaký byl Russell Crowe?
1: No tak, vlastně musím říct, že tam jsem naopak byla trošku zklamaná, protože jak se o hollywoodských a celosvětových hvězdách říká, že jsou jako nepřístupně, mají své manýry, tak myslím, že on to trošku stělesňoval. Takže tam se musela hodně chodit kolem mě po špičkách.
0: Takže tam se nedalo ani nastavit a vytvořit takovou tu energii, kterou používáte nebo která se vám daří vytvořit u jiných osobností. No, on ji zkrátka nepřijal.
1: No, tohle to byl vlastně úplně jiný případ. Toho jsem fotografovala v rámci Karlovarského festivalu a na něco takového tam vůbec nebyl čas. Mm. Takže to byla opravdu taková rychlovka, že jsem vůbec ráda, že vlastně vznikly zajímavé portréty, ale bylo to jako hodně rychlý.
0: A kolik jste na něho měla času?
1: Třeba 2 minuty.
0: A i tak vznikly tak krásné fotky.
1: Jo.
0: A Johnny Depp, tam jsem pochopila, že to bylo zase formou spíše toho dokumentu nebo reportáže.
1: Jo, tak tam Johnnyho Deppa já jsem si tak trošku vychytala zase v rámci vlastně Karlovarského festivalu, kde on tam různě se vítal s fanoušky na karlovarských kolonádách a tak. A já jsem nějak tak jako šla s ním, šla za ním a fotografovala jsem si ho i trošku z dálky a ty portréty jsem v postprodukci potom upravila, že oni vlastně vypadají jako studiové, ale nejsou. No.
0: Je pravda, že jste po dlouhé době vytáhla ten teleobjektiv?
1: Přesně tak. No. Ale ten už teďko zase používám hodně, protože ho používám na koncerty s Hanou Vondráčkovou.
0: A je velký rozdíl mezi světovými hvězdami a českými hvězdami?
1: No, minimálně tam je trošku ta jazyková bariéra, i když já anglicky hovořím docela obstojně, ale já nevím, vlastně si myslím, že ne, prostě jsou to jenom lidi, všichni.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové. Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a Dwayne

0: Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. V jednom rozhovoru jsem narazila na zajímavou citaci od vás, že fotky, které třeba jste fotila před 15 lety, že se na ně ani nemůžete podívat. Jak to?
2: A zrovna před těma 15 lety, vidíte, já vlastně tu svoji profesi vnímám tak, že tam je hodně důležité, kdo za tím foťákem stojí. Jo, jaké má nastavení, jaký má vůbec i třeba světonázor, jak smýšlí, jestli je negativního, spíš zaměřeného, pozitivnější, optimista, pesimista. A to se potom zobrazuje v těch fotografiích. Ono se třeba říká, že fotograf umí vyfotit duši někoho, nebo to. Já si myslím, že to takhle není, že fotograf v těch fotografiích zobrazuje hlavně svoji duši, že to je o tom fotografovi. No a já vlastně zrovna před těmi 15 lety jsem prošla takovou svoji velkou vnitřní transformací a já to vidím, že se to vlastně v těch fotografiích zobrazilo, že to tam najednou to mé vidění se hodně změnilo. To vnímání světla, jo, to vidění světa, takže přesně já už nechci být před těmi, ten, kdo byl před těmi 15 lety.
1: Takže logicky, jak se člověk vyvíjí, jak vlastně stárne, sbírá zkušenosti, tak se mění i ta jeho práce.
2: Je to tak, no. A to je asi ve všech profesích.
1: Určitě. A je to třeba i o tom, že teď vás, když vyfotíte, já nevím, kolik fotek třeba fotíte za jedno focení, dejme tomu nějakého herce nebo zpěvačky, tak je tam velké množství fotek a je to třeba i o tom, že dřív vás zaujaly jiné fotky toho člověka a teď jsou to zase úplně jiné, jestli mi rozumíte.
2: Rozumím, jak to myslíte, ale asi to tak není úplně, protože já to prostě fotím už jinak. Jo, takže
1: rozumím.
2: Mě zase zaujmou prostě ty fotografie, které korespondují s tím mým současným viděním.
0: Radio Praha 107,1 FM a

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. Když teď pracujete s Helenou Vondráčkovou, je vůbec čas na portrétní fotky a na spolupráci třeba s institucemi, jako je divadlo nebo Studio 2 a tak dále?
1: Určitě. Tak my spolu nejsme každý den a já jsem trošku workoholička, takže já ten diář mám docela plný. A ano, Studio 2, to je moje srdeční záležitost. To je opravdu, to je jako neuvěřitelný projekt. Mám za strašně ráda jejich veškerou produkci, ale i ty lidi kolem mě, kteří se kolem ní pohybují, Tomáše, Michala, tam to jsou fakt skvělí lidé a já jim tvořím ty hlavní
0: fotky.
1: Portréty, které vždycky asi vidíte na tramvajích nebo po Praze různě na billboardech, takže pro mě to je vždycky úplně radostné setkání, radost, svátek vlastně, když spolu fotíme.
0: Takže teď je to Špinárka a Berenika.
1: Přesně tak. Teď, no.
0: Na úplný závěr mě napadá, jestli máte nějaký sen, nemusí to být fotografický a možná vás lehce navedu, protože jste v jednom rozhovoru zmínila, že byste chtěla vrtulníkem obletit Mount Everest. A nevím, jestli jste si dělala legraci, anebo to myslíte vážně. A proč?
1: No, vlastně tímhle bych možná zapomínala na svou přítelkyni Danu Drábovou, protože tohle to my jsme si říkali spolu, že tohle bychom jednou chtěli spolu absolvovat. A bohužel už se to nestane a společně se to nestane, ale možná, že jednou, až k tomu dojde, a já věřím, že jo, protože já věřím v manifestaci přání a vůbec v to, že člověku se plní to, co si hodně přeje, takže bych na počest Dany ten Everest stejně jednou obletět chtěla.
0: A proč?
1: No, protože už asi nemám na toho vyšplhat, takže bych ho chtěla vidět aspoň prostě z vrchu nebo z nějaké jiné strany.
0: A nafotíte to pro nás?
1: Nafotím to na mobil.
0: Se mnou byla fotografka Lenka Hatašová. Moc vám děkuju.
1: Děkuju moc a zdravím posluchače.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: 16. květen roku 1998, Hradec Králové. Je krátce po půlnoci a z pozdní procházky se psem se vrací asi 50-letá žena. Když prochází mezi domky k panelovému domu, zahlédne uprostřed rozlehlé křižovatky u autoservisu na zemi siluetu člověka. Protože muž se nehýbe ani nijak nereaguje, žena se k němu s obavou přiblíží. Štěkot psa a pohled do jeho tváře ji ale okamžitě přesvědčí, že o opilce tentokrát nejde. A to, co ve světle lampy vypadalo jako stín, je ve skutečnosti kaluš krve.
1: V létě 98 jsem dostal na služební telefon zprávu, že bych se měl jet podívat na místo činu, že leží ve farářství kousek od Oplu zastřelený člověk. Jednalo se o mladšího muže, který ležel pohozen uprostřed křižovatky.
0: Bývalý operativec královéhradecké kriminálky Jaroslav Vlk si jeden z nejzávažnějších zločinů 90. let připomíná na křižovatce, která se dodnes příliš nezměnila.
1: Zde nám ležela na silnici první oběť, o které jsme de facto nevěděli vůbec nic. Bylo to přesně takhle uprostřed křižovatky, ležel podélně nohama jako k oplu.
0: Dosah měl tu noc i vyšetřovatel Jan Švejdar. Vrchní komisař, jak se tehdy říkalo dnešním šéfům kriminálky, trávil v té době v práci dny a noci a kriminalita byla na vrcholu.
2: Ty 90. léta byly takový hodně zajímavý a docela divoký. Jo. A vlastně, když měl člověk ten výjezd, tak ten telefon zvonil pořád. A vlastně každý takovýhle úmrtí, který bylo podezřelý, a tohle bylo hodně podezřelý úmrtí, protože to byla střelená osoba do hlavy, tak vlastně ta policejní mašina se rozjede. Určitě jsem tam jeden z prvních, že jsem měl kousek a začala ta standardní práce. Ležel, ale vím, že vedle toho člověka, který byl zastřelený, bylo na zemi sklo.
0: Asi 30-letý muž ležel na zádech v kaluži krve a kolem něj byly skleněné střepy, pravděpodobně z okna auta. Zatímco přijížděli další členové kriminalistického výjezdu, policejní hlídky už prohledávali přilehlou čtvrť, jestli někde nestojí odstavené auto s rozbitým oknem.
2: Totožnost jsme neznali, totožnost se většinou, pokud není samozřejmě na první pohled patrno, o koho se jedná, tak se zjišťuje až přítomnosti soudního lékaře, který ohledává mrtvolu a samozřejmě přitom, pokud najde doklady, tak máme vyhráno.
1: Byl tam samozřejmě s náma tenkrát z Ústavu soudního lékařství doktor Petr Hotmar, který při ohledání těla zjistil, že byl zastřelen z pistole.
0: Hodinu po půlnoci za zvuku agregátů pomáhajících s osvětlením křižovatky probíhalo ohledání vedené soudním lékařem.
3: Na nohou gumotextilní boty zašněrované podrážky bez krevních stop. Nezáhodný končetina s prstenem ze žlutého kovu. Zkoušíme vrtvolnou studii. Zjišťujeme, že je již části vytvořen. Zjišťujeme, že tělo je na břiše nevychladlé.
0: Podle soudního lékaře vrah střelil svou oběť do hlavy a došlo k tomu maximálně před pár hodinami. Muž měl u sebe doklady a ukázalo se, že jde o 38-letého taxikáře. Ohledání ale přerušila naléhavá výzva ve vysílačkách. Služba z bezpečnostní agentury se zastavila na jedné z královéhradeckých čerpacích stanic a uvnitř za pultem nalezla zastřeleného čerpadláře.
2: Byla to benzínová pumpa vlastně přes silnici na straně vlastně při příjezdu do Hradce Králové o nějakých 150-200 metrů dál, což samozřejmě u policisty okamžitě zabliká červené světlo. Vlastně si to dává do souvislosti, byť samozřejmě tam nebyl ještě jakýkoliv náznak toho, že by to mohlo spolu souviset, ale ta vzdálenost, prostě způsob spáchání toho trestného činu jako byl hodně podobný.
1: Samozřejmě byla by to velká náhoda, že se nám vzdušnou čarou od sebe 500 metrů vraždí na dvou místech skoro během pár minut. Jo? Z tohohle místa jsem se přesunul zase opět s technikem a se soudním lékařem, doktorem Hotmarem, na druhé místo, to znamená, jak říkám, vzdušnou čarou 500 metrů. A tam jsme zase začali od začátku ohledávat místo činu, vyšetřovatel, technik, já a soudní znalec. A zjistili jsme, že opět máme další oběť zastřelenou, která na čerpací stanici ležela nehnutě. už delší dobu a na tom místě bylo zjevné už od pohledu, že nejenže nejel známky života, ale že byl taky opět zastřelen dvěma ranami.
0: Zatímco taxikář byl usmrcen jedním výstřelem, muž z obsluhy benzinové stanice byl zasažen dvěma střelami do hlavy a do krku. Jedna z nábojnic ráže 56 mm ležela na podlaze benzinky a kriminalističtí technici ji zajistili na expertízu. Sejmuli také řadu pachových, chemických i daktyloskopických stop. Pokračovala i prohlídka těl obou zavražděných na patologii, kde se soudní lékař Josef Pleskot snažil zjistit další podrobnosti.
4: Ohledání těl na místě došlo tedy s určitým časovým odstupem, tak už jsme nebyli schopni jednoznačně určit dobu smrti u těch dvou osob, to znamená ani jsme nemohli rozhodnout tedy jednoznačně, který z nich byl usmrcen dřív a který následně.
2: V okamžiku, že se zjistilo, že je mrtvý taxikář, to už jsme v té době věděli, tak mezi taxikáři obrovský halo samozřejmě a ty spolupracovali úplně par excellence a musím říct, že opravdu ty informace o nich jsme měli velmi rychle. Začali dávat dohromady střípky za prvé k té osobě, což byl taxikář, kde jezdil, s kým jezdil, pak se objevila nějaká svědectví vlastně od informátorů z podsvětí.
0: Dvě oběti, dvě místa činu, ale žádná svědectví ani poznatky o vrazích nebo o vrahovi. Naštěstí se ukázalo, že vraždy zamávaly i s Královéhradeckým podsvětím. A pocítili to operativci, když nad ránem 16. května obcházeli bary, taxikáře i vytipované známé firmy ze zločinecké galérky.
2: V té době nebyly ještě všude kamery, jo. Pracovalo se trošku jinak, pracovalo se hodně s lidma, pracovalo se hodně s veřejností, ale jedna ze základních věcí je prostě v noci taxikáři. Ty vidí, vědí a samozřejmě s tou policií nějakým způsobem komunikují. Takže při tom šetření mezi taxikáři na dispečinku a mezi samotnými taxikáři ty zjistilo, že jeden z taxikářů vezl poměrně zajímavou podezřelou osobu.
5: Rozkřiklo se, že je mrtvý taxikář a to ty taxikáři si řeknou mezi sebou. A pan k***aj vlastně zjistil, že to bylo pár metrů od místa, kde on otočil auto. A fakt úplně neuvěřitelná náhoda.
0: Tehdejší státní zástupce Miroslav Antl připomíná jedno z nejdůležitějších svědectví, které v sobotu dopoledne kriminalisté získali. Jaroslav Vlk se sešel s taxikářem, který mohl vést vraha.
1: Vyprávěl příběh, který se mu stal před pár hodinama, že ho stopnul člověk, byl podivný, takový rozrušený se mu zdál, neustále něco držel pod bundou, tak se domnívali, si náhodou nemá u sebe střelnou zbraň, ale důležitý bylo v tom, že chtěl odvíst někam směrem na Svínary Krňovice v tu dobu, tak se optal teda, co tam bude dělat, tomu samozřejmě neodpověděl, řekl mu nemluv a pokračuj v jízdě a Tibor měl telefon. Tento taxikář si vzal telefon mobilní a najednou mu volá dcera a dcera ho žádala, jestli by se nemohl vrátit zpátky do města, že něco od něj důležitě potřebuje.
2: Že potřebuje někam odvíst a on jí vysvětlil, že teď vozí nějakýho člověka, že je takový zvláštní a popsal ho. Jo? A to si myslím, že byl ten rozhodující okamžik.
1: On jí řekl, že teďka mám zrovna ryto, vezu člověka, který je zhruba tohohle věku, takhle vysoký, takhle barva vlasů, takovouhle postavu a takhle hlavně ustrojený a má na sobě tyhle ty věci. Takže bylo vidět, když se otočil do zrcátka, že ten pasažér, že trošku zneklidnil.
5: On otočil auto, pachatel protestoval, ale stejně zavezl na Ulrichák, ať si tam najde někoho jiného a odjel domů. Nevěděl tehdy, že unikl smrti.
1: Je pravdou, že když jsem osobně tohle Tiborovi říkal tomu taxikáři, takže se celý rozklepal a uvědomil si, že on v těch místech, kde už se nacházel, v té Malšově Lhotě na Svínary směrem za Hradec, na Krňovice měl pokračovat. Takže kdyby tam býval u té restaurace u Pírku tehdejší, nezastavil a neotočil to a nevracel se s tím do města, že by byl právě on tou první obětí.
0: Taxikář svého pasažéra velmi dobře popsal. a policie vytvořila identikit mladého černovlasého muže solidního vzhledu, se kterým policejní hlídky znovu obcházely galérku. Odpoledne ale přišla důležitá zpráva.
1: Necelý kilometr od místa nálezu první oběti se našlo vozidlo taxislužby, které má prostřeleno okýnko u řidiče a je zjevné, že tohle vozidlo patřilo naší oběti.
0: Auto zavražděného taxikáře bylo odstavené v tiché vedlejší ulici asi kilometr od místa, kde byl taxikář zastřelen. Stále se v něm z vysílačky ozýval dispečing taxi. Modrý favorit měl rozbité okénko, na sedadle u řidiče byly stopy krve a na podlaze našli kriminalisté nábojnici. I ta v zápětí putovala na expertízu a srovnávací analýzu s nábojnicí z čerpací stanice.
2: Ono to faktické spojení těch obou případů trvalo, protože samozřejmě, i kdyby tam byly stejné nábojnice, tak do té doby, než je expertíza, tak nemůžeme 100% říct, že je to jako jeden pachatel, jedna zbraň.
0: Pracovalo se ale na dalších důkazech, které by oba případy definitivně propojily.
1: Byly zřetelné stopy, že do auta bylo stříleno a spoustu daktyloskopických stop a pachových stopy, tak jsme tam hlavně našli krev. A ta krev jasně pocházela na místě řidiče od našeho zastřeleného řidiče taxislužby. Tak samozřejmě jsme říkali, dobře, máme už auto, máme tady dvě oběti, rozjedeme teda velkou pátrací akci.
0: Uplynulo 20 hodin od obou vražd. Policie sledovala horkou stopu a došlo k zásadnímu odhalení. Za Janem Švejdarem na Královéhradeckou kriminálku přišel známý recidivista a tvrdil, že zná pachatele a ví, co udělal.
2: Přišel člověk, kterýho jsem znal, který mi nutně potřeboval něco sdělit. My jsme se potkali před barákem na Urycháku, že, kde je mraky lidí, a prostě on mi tam sdělil vlastně to, co se stalo. Jo, což bylo prostě pro mě hrozně zajímavý, protože on měl naprosto přesné informace.
1: Sdělil, že se sešel s člověkem v herně v Labský a kde si vyslechnul od člověka, který ho znal, že večer udělal tyhle ty dvě vraždy. Popsal mu je perfektně, jak o taxikářovi mluvil, tak i o zastřeleném čerpadlářovi. Byly to takové informace, které prostě byly naprosto věrohodné a nemohl je znát nikdo jiný než pachatel.
2: Což pro nás bylo jako velmi zásadní a de facto ten člověk, aniž by mohl znát detaily z toho veřejného prostoru, tak přesně popsal ten stav, který se stal na obou místech. On popsal obě vraždy, on nám řekl kdo a on nám řekl kde je. Jo. Prostě korunní svědek, který nám jako hrozně pomohl v té době, no a de facto pak se šlo už jenom po té jedné verzi a potom jednom člověkovi.
0: Dvě tak kruté popravy byly moc i na otrlého recidivistu Královéhradecké galérky. Pochopil, že jako nepohodlného svědka by ho vrah mohl chtít odstranit.
2: Měl strach, protože to, co se stalo, s ním trošku zaklepalo a mohlo se to stát jemu. Takže po tom, co jsme se dozvěděli jméno, tak samozřejmě pak zjištění té totožnosti, jako té stoprocentní, to trvá opravdu chviličku. No a samozřejmě zjišťuje, kdo to je, co to je, jestli byl trestaný, nebyl trestaný, kde bydlí, s kým se stýká, taková ta klasická policajština, kterou každý policajt umí. No a samozřejmě účel je toho člověka okamžitě najít a zatknout.
1: V tu chvíli se nám poprvé ozvalo jméno Martin Vlasák. Později jsme se dozvěděli, že to je osoba z Jišína, že by tady v Hradci Králové, konkrétně v části Malšovic, měl bydlet u své přítelkyně a že sám dělá výčíně u bezpečnosti agentury a jezdí na takzvaný PCO neboli půl centralizované ochrany.
0: Tmavovlasý, upravený mladík na první pohled budil dojem slušného člověka a nikoliv bezcitného vraha. Podle jeho známých ale měl svou odvrácenou tvář. Byl závislý na hracích automatech, kde už prohrál desítky tisíc a měl dluhy, které nesplácel. Svého času se snažil dostat k policii.
2: Ode mě maturitu. což si myslím, že byl ten hlavní důvod, proč ani s ním to řízení o tom přijetí k policii nebylo zahájeno. Asi by nepřešel přes psychotesty, protože tam samozřejmě něco muselo být špatně po té psychologické stránce, ale ta inteligence tam byla.
5: Inteligentní, slušně vypadající a přesvědčivý. Proto asi taky dlužil, na koho se podíval, protože mu lidé věřili. Věřila mu i ta jeho partnerka, věřili mu i rodiče její, také ho považovali za slušného. Nikdo nechtěl věřit, že on by se dopustil dvojnásobné vraždy, až právě ta pistole přesvědčila, že vlastně pochází z toho domku.
0: Byla sobota večer a tým Jana Švejdara získal informaci, že Vlasák opět hraje na automatech ve své oblíbené herně nedaleko místa, kde zastřelil taxikáře. Zásahová jednotka byla v pohotovosti a po zběžné kontrole baru dvěma muži v civilním oblečení si pro Martina Vlasáka došli. Skončil v policejních poutech u prvního výslechu.
5: V tu chvíli vlastně jsme měli dvojnásobného, já jsem říkal tehdy, myslím i v televizi, že je to 2,5násobná vražda, k čemu se každý divil, ale právní kvalifikace příprava a dvě dokonané vraždy, takže vlastně kvalifikace pro výjimečný trest.
2: Ale jako musím říct, že když jsem ho viděl, tak to byl člověk, který do dneška ho vidím, i kdybych ho nepoznal vizáží, tak ho poznám podle očí. Protože ty oči, to bylo něco neskutečného, to ve mně zanechalo fakt hlubokou brázdu. Hodně krutý, zlý oči, jako studený, prostě fakt na ty oči do smrti nezapomenu. No. Ten jeho hadí pohled.
0: Teprve 25-letý Martin Vlasák ale tvrdil, že je nevinný a s vraždou nemá nic společného. Stále ale probíhaly výslechy a pátrači zatím pracovali na zajištění dalších důkazů. Jaroslav Vlk s kolegou zamířili do domku, kde bydlel u přítelkyně. Zjistili totiž, že její otec má zbrojní průkaz a doma v trezoru zbraň.
1: Nejprve váhal a potom jsme mu vysvětlili, že se jedná o člověka, který je podezřelý z dvojnásobné vraždy, tak neváhal odemknout tenkrát trezor a vydal nám zbraň. A my jsme ji samozřejmě dali technikum na balistiku a zjistili jsme, opravdu máme vražednou zbraň, se kterou se v noci střílel.
0: Vlasákova přítelkyně ale mohla mít mnohem víc informací a na to operativci sázeli.
1: Já jsem se dozvěděl od jeho přítelkyně, že se vrátil nad ránem a že měl na sobě špinavý prádlo, budeme říkat prádlo, kalhoty, košily za třísinou od krve a že to ještě nestačila vyprat. Tak jsme od ní získali jeho oblečení, které měl v noci na sobě, když spáchal dvojnásobnou vraždu a ještě nepustila tu pračku a na těch kalhotách a košili byla krev, všechno. A technici nám potom potvrdili, že krev je z obou zastřelených, poškozených.
5: Tím došlo k tomu, že jsme měli v ruce důkaz, který jsme ovšem Martinu Vlasákovi neřekli. On ze začátku působil velmi žoviálně, když mě viděl, tak říkal, že já jsem jeho velký vzor, že kvůli mě chtěl jít k policii, proto dělal přijímací zkoušky, on už měl nějaké zkoušky za sebou, ale ještě nebyl příslušníkem a říkal, že on chce se mnou bojovat proti organizovanému zločinu a že je rád, že tady spolu povídáme.
2: Po tom předestření těch důkazů, některých důkazů, zjistil, že asi jako něco máme, tak začal vymýšlet různé legendy a jedinou, kterou si pamatuju, takže ho vozila nějaká ukrajinská nebo ruská mafie prostě autem, že měl na hlavě kuklu a že ho tam vodili, že slyšel nějaký výstřel, takže tam asi byl, ale nic neudělal. Jo, takže on opravdu při té své inteligenci, kterou jako opravdu měl, tak se z toho snažil nějakým způsobem vykroutit a použil k tomu vlastně tuhletu legendu, která mu nebyla nic platná.
5: Podle mě to byla jeho historka založená na tom, že tedy on tušil už podle otázek, že nějaké důkazy o jeho přítomnosti na místě po výstřelové splodiny a dále v autě, že byl, tak právě musel svoji přítomnost nějak vysvětlit a napadlo ho tohle a podle mě to mělo souvislost s tím, že dlužil spoustu peněz.
1: Věděli jsme, že máme hlavně důkaz, střelnou zbraň, ze které bylo střílíno, kterou nám vydal, ale on vůbec nevěděl, že nám jeho přítelkyně vydala to prádlo. On si myslel, že je dávno vypraný, vyčištěný. Nikdy nevěřil to, že když přišel v noci domů a nad ránem ještě zbraň vyčistil a skoro tchánový tenká vrátil do trezoru, jo, protože věděl, kde má klíček, tak si myslel, že prostě na tohle my nepřijdeme. A my jsme si v uvozovkách s ním jenom hráli. My jsme čekali, co on nám k tomu bude vypovídat, protože hlavně jsme věděli, že my máme na ně, jak se říká lidově, nabito, máme důkazy. A on to vůbec nevěděl.
5: Vyšetřovatel ho vyslýchal a já jsem měl poslední dotazy právě na to, co jsme měli v ruce. On říkal, že neví, že prostě měl přes hlavu nějakou kapuci a že ho rusky mluvící lidé vozili na různá místa, že slyšel výstřely. Já jsem se optal, jestli se někde musel sklánět a podobně, což bylo právě to DNA. To říkal, že nemusel. A vlastně ta pravděpodobnost je 1:70 milionů, že by někdo měl stejné DNA na sobě. Takže to bylo jasné, že je to on, stejná pistole.
2: Měl velký dluhy, protože hrál automaty, to možná byl závislej a potřeboval peníze. No, jestli se pamatuju dobře, tak tam tenkrát ukrad 13 tisíc, jo, nic, skoro již v té době peníze nějaký byly.
0: Podle zjištění týmu Jana Švejdara vzal Vlasák v nestřežené chvíli zbraň otci své přítelkyně. Potřeboval zaplatit dluh a tak se rozhodl získat peníze násilím.
2: Vlasák najal taxikáře, taxikář ho naložil do auta. Podle toho, co víme, tak ho vozil po městě, hledal místo, kde by ho, nevím, možná jenom přepad, možná by ho jenom okrat. Jo. Fakt je, že měl pistoli. Fakt je, že těch míst objeli víc. Telefonát od dcery mu zachránil život naprosto jednoznačně, on ho vysadil, on si zavolal druhého taxikáře, ten už takový štěstí neměl. V podstatě v té uličce, která nebyla vůbec frekventovaná, došlo k té první vraždě, pak s největší pravděpodobností přejel k benzínce vlastně naproti přes tu Hradobickou. V té době už byla benzínka zavřená, on se tam nějakým způsobem dobouchal, že něco potřebuje, ten mu otevřel, tam ta vražda byla podle mě hrozně rychlá a hrozně chladnokrevná.
0: Do benzinky vstupuje ve chvíli, kdy už mělo být zavřeno a muž z obsluhy mu důvěřivě otevřel. Nejspíš si myslel, že má nějaký problém a potřebuje nutně benzín.
5: On střílel z bezprostřední blízkosti. Jak toho taxikáře, tak tam seděl vedle něj a tak i u toho pumpaře. Úplně přišel až k němu. A vlastně jak střílel, tak na něj vystříkla krev.
2: Na místě byly otisky prstů, které v té době už byly vyhodnoceny, že jsou jeho. A byly tam krevní stopy na jeho oblečení, které se zajistily. Takže tam v podstatě on neměl jakoby cestičku utíct z toho, že na tom místě u těch obětí byl. A proto on asi vymýšlel tu legendu a samozřejmě zkoušeli to všichni, to zkusili taky.
5: To bylo v neděli, kdy došlo k těm výslechům, kdy fakt to byl už jenom takový ten souboj, kdy Vlasák mě chtěl dokázat, že by byl dobrým policistou a on fakt se mnou mluvil jako se svým mentorem nebo guru, že se mnou chce a kvůli mě on jde k policii. A v žádném případě by se nedopustil nejmenšího zločinu, natož vraždy. Takže tím nás přesvědčoval, že jsme vedle, že prostě máme někoho nepravého. A jak se začala utahovat smyčka kolem něho, tak začal vymýšlet nějaké ty spiklenecké teorie o tom, jak byl zneužit. To soudní jednání bylo zase, on fakt působí chladnokrevně, pro mě to byl určitě nejbrutálnější vrah. Také já jsem mu navrhoval zostřené doživotí. Zostřené doživotí je, že se prvních 10 let výkonu trestu nezapočítává do možnosti propuštění, to znamená místo 20 až po 30 může žádat. Což je štěstí. I znalecké posudky vlastně nám říkali, že je chladnokrevný, že je velmi inteligentní a že ta jeho resocializace je velmi, velmi stížená. Takže nám potvrdili možnost uložení výjimečného trestu.
0: Martin Vlasák se nikdy nepřiznal. A v červenci 1999 soud potvrdil trest doživotí. Vzhledem k psychologickým a psychiatrickým posudkům i jeho popírání činu skutečně doživotí nejpřísnější.
5: Tam ty důkazy i přes různé námitky a přes aktivní odpor odsouzeného Vlasáka, tak tam to bylo jednoznačně.
1: zdání klame. To, že byl hezky nastrojený, učesaný, sympatický, na první pohled ano, ale nikdo nevidíme do jeho duše a do toho, jak se prostě zachoval. A dodneska mi je líto obou zavražděných, protože taxikář se svojí přítelkyní čekal narození malého potomka a po čerpadlářovi tady zbyly dvě malé děti, syn a dcera, který jsem pak jel druhý ráno vyrozumívat jeho rodičům. A můžu vám říct, že když říkáte starším lidem, že přišli o svého syna, o dvojnásobného tátu, nebylo to vůbec nic příjemného?
2: Vzpomenu si na to, no. Po každý skoro, když tam jedu, no. A hlavně, když člověk jako veme opravdu ty věci, které si zažil za ty roky, tak tohle to byla taková jako krutá vražda, no. Byla poprava jako dvojnásobná, no.
5: Kdyby byl trest smrti, tak on byl kandidát na trest smrti a klidně bych mu to zopakoval.
2: To je zajímavý, proč takhle klesnul, to opravdu už nám nikdo nepoví. Jedině on, kdyby začal. A on nezačne. Ne.
0: Ve věznici na Mírově o sobě dal Martin Vlasák vědět ještě jednou. Na podzim roku 2000. Tehdy odtud utekl Jiří Kájínek a Vlasák, jako jeho komplic, měl utéci s ním. Spustit se z okna za Kájínkem se ale neodvážil. A místo toho se rozhodl, že ho udá.
5: Vzkazoval, že když ho navštívím na Mírově, takže, a to jsme tam tehdy i věděli, že řekne, kde je Jiří Kájínek schovaný, ale že potřebuje, abych já znovu otevřel jeho případ, když on je stejně nevinný, jako byl Jiří Kájínek. To jsem odmítl, takže k žádnému obchodu tedy z mé strany ani z jeho nedošlo, ale stejně to zřejmě řekl někomu jinému.

0: začíná pořad Leonardo Plus, který věnujeme osobnostem ze světa vědy, dnes speciálně medicíny. Pozvání přijal chirurg Martin Fried. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Budeme se věnovat novým poznatkům v oboru výživy a léčby obezity. Co nového lékařská věda ví o působení takzvaných ultrazpracovaných nebo průmyslově zpracovaných potravin na naše tělo, na naše zdraví? Jaké účinky má takzvaný semaglutid, látka, na které je založena moderní metodika léčby obezity? Tak to jsem vybrala alespoň dva body, které se budou týkat první části našeho pořadu. U mikrofonu je Martina Mašková.
2: Leonardo Plus.
0: Pane profesore, téma, kterým otevřeme, vlastně by mělo být blízké nebo aspoň trochu známé nám všem, protože osvěta v té oblasti pracuje průběžně. Ale přesto, podle nejnovějších studií, jsme se dozvěděli, že ty ultrazpracované potraviny poškozují všechny důležité orgány v našem těle. Tak to je takový možná opravdu budíček, alarm. Co tomu říkáte vy jako lékař, chirurg, odborník, který se léta zabývá léčbou obezity?
1: Ty potraviny, které dneska máme k dispozici a můžeme si koupit a nebo nějakým způsobem jiným obstarat, abychom je mohli jíst, můžeme rozdělit velmi zhruba do 3 až 4 skupin. Ta první skupina jsou ty takzvané neprocesované nebo minimálně procesované potraviny, ovoce, zelenina a takové ty úplně běžné potraviny, do kterých se ve své podstatě nepřidává nic, kromě té podstaty, která je sama tvoří.
0: Dá se to třeba trochu i zjednodušit tak, že to je mnohdy to, co si neuvaříme doma my sami, co si prostě nakoupíme a je to nějak už předzpracované.
1: Ano, do těch procesovaných nebo ultraprocesovaných potravin se potom přidávají různé ingredience. Do té druhé skupiny těch procesovaných potravin se přidává především sůl, nějaké oleje a podobně. A pak nastává ta fáze těch ultraprocesovaných potravin. A to jsou potraviny, které opravdu obsahují něco, co bychom asi těžko sami doma nebo i v obchodě hledali, což jsou různé zvýrazňovače chuti, barev, máme tam různé stabilizátory. Prostě jsou to přídavky, které se do těch potravin přidávají proto, aby například ty potraviny hodně dlouho vydržely v uvozovkách čerstvé, nebo se do těch potravin přidávají proto, aby zvýraznili tu chuť a tudíž, aby člověk měl velmi brzy touhu jíst znova.
0: Čili jíme očima.
1: Jíme očima, ale jíme i těmi chuťovými buňkami a právě ty zvýrazňovače chuti a podobně, nebo zvýrazňovače barvy, to je na oči a zvýrazňovače chuti jsou na ty chuťové buňky, způsobují to, že sníme té potraviny mnohem více, než bychom jí snědli tehdy, když by nebyla tímto způsobem upravená.
0: Ono při běžném schonu si mnozí z nás ani třeba neuvědomují, že to, co konzumujeme, není ideální, není vhodné. Takže z toho, jak poslouchám to vaše vysvětlení, tak možná ty pestré barvy můžou být tak trochu vodítkem, že tam jsou nějaká ta aditiva, umělá sladidla, barviva, možná dokonce mikroplasty?
1: Možná dneska hodně těchto věcí a informací můžeme si přečíst na etiketách těch potravin, na těch obalech. Nicméně musíme si říct, že ty etikety a to písmo bývá povětšinou velmi malé, i když má nějakou předepsanou velikost, ale bývá velmi malé. A navíc, upřímně řečeno, když máme udělat velký nákup, tak kdo z nás bude každou potravinu, než ji strčí do nákupního koše, studovat z hlediska složení. I když to lze a určitě to není nic špatného, protože člověk se může vyvarovat takových těch nejkřiklavějších věcí.
0: Možná by se hodil nějaký skener, že? Který by jako dokázal odečíst větším písmem to, co jako v té potravině je. Když už jste se dotkli té myšlenky toho marketingu. Ta studie z časopisu Lancet, což je tady prestižní lékařský časopis a týká se těch ultrazpracovaných potravin, se právě dotýká i téhleté záležitosti a dotýká se i věcí, jako je marketing těch nezdravých potravin. Autoři toho článku doporučují omezit reklamy zaměřené na děti nebo zakázat tyhle ultrazpracované potraviny ve veřejných institucích. institucích typu školy, nemocnice. Co tomu říkáte?
1: Já nejsem moc velký přítel zákazů a příkazů, ale z druhé strany asi férově a objektivně informovat toho spotřebitele, co si kupuje, je velmi důležité. Chtěl bych taky možná říct, že ty ultrazpracované potraviny nejsou žádnou novinkou. Bramborové lupínky a solené arašídy a spoustu dalších věcí tady máme po několik desítek let, ale hlavním problémem je ta skladba té naší stravy. Protože jestliže se celá posunuje směrem těmto typům potravin, pak je to špatně. Z druhé strany, pokud ty potraviny konzumujeme čas od času, tak ve své podstatě se nic tak dramatického a špatného neděje.
0: Ano, když prostě výjimečně na nějaké párty si člověk dá trochu bramburku, tak z toho se úplně z pohledu odborníka na léčbu obezity nestřílí, ale v okamžiku, kdy je to, řekněme, nějaká každodenní součást našeho jídelníčku, tak pak je alarm.
1: Ano. Já zastávám tento názor v případech nutričních, zastávám tento názor a velmi podobný třeba v případech obézních, nemocných obezitou, kteří se léčí jinými metodami, že nejhorší je tomu člověku zcela zakázat nějakou potravinu. O to větší chuť a hlad na to bude mít. Takže přesně, pokud si i tyto potraviny konzumujeme s mírou a občas, nic se neděje.
0: Možná stojí za to pokusit se o nějaké srovnání, byť nemáme vysloveně tabulky teď před očima, ale uvažovali jsme o tom, když jsme se připravili na náš pořad, v Británii nebo ve Spojených státech ty průmyslově zpracované potraviny tvoří více než polovinu obvyklého jídelníčku. Mě to docela překvapilo. Sice to máme spojeno třeba, nevím, ještě člověk dívá na filmy z toho prostředí, tak se s tím často setká, ale stejně, jak je to u nás? Jíme zdravěji nebo ne?
1: Podle dostupných údajů Česko patří, dejme tomu, někam do průměru té Evropy, co se týče skladby potravy a zastoupení těch ultraprocesovaných potravin. Pokud se nemýlím, je to někde mezi 30-35%, na rozdíl od těch Spojených států a Británie, kde to přesahuje 50 nebo jde k 60%.
0: Tedy ty průmyslově zpracované potraviny tvoří 30-35% našeho jídelníčku.
1: Ano.
0: Českého.
1: Ano, českého.
0: A tam jsme na průměru Evropy.
1: Tak.
0: Které části obyvatel, kdybyste si udělal prostě třeba to věkové spektrum nebo obyvatele města, venkova, něco takového, existují na to nějaké, k tomu nějaké informace, studie, které části obyvatelstva se tedy nejčastěji týká tohle riziko?
1: To riziko se týká například dětí, které jsou velmi vnímavé na různé reklamy, to je ten marketing v těch ultrazpracovaných potravinách, a tam bych byl proto omezit ten vliv reklamy na děti. Opravdu je pak velmi těžké dítěti odmítat něco, když jde do samoobsluhy nebo do nějakého obchodu a vidí tam potravinu, na kterou neustále slyší reklamy a jejich idoly propagují, ty dětské idoly propagují tyto potraviny, tak to je jedna skupina obyvatelstva. Druhá skupina je potom lidí s nižšími příjmy, a to zejména proto, že ty ultrazpracované potraviny jsou levnější, jsou připravené tak, aby dlouho vydrželi, čili je velmi jaksi snadné a je velmi pohodlné ty potraviny nakoupit, ale především je to snadné nebo pohodlnější z hlediska finančního. A tam se dostáváme do situace, kdy vlastně si můžeme položit otázku, jak tomu na pomoci, aby třeba tyto potraviny nebyly tak lákavé pro tu skupinu obyvatelstva s nižšími příjmy.
0: Právě, já jsem o tom taky přemýšlela, co by pomohlo. Zaujalo mě, že jsem se dočetla, že neziskové organizace, které pracují obyvateli nějakých znevýhodněných oblastí, že třeba říkali, jak ohromně pomohlo to, že dělají pro děti školní snídaně. Jednoduchá věc, jako že se to dítě nasnídá nějak tak zdravě, tak pomohla školní docházce výrazně a děti se taky cítí víc jako nějak přijaté, takže to mělo hned vícero efektů. Nebo nějak pracovat s těmi rodinami, že by třeba, nevím, sociální pracovníci nebo prostě ti lidé, kteří přicházejí nejčastěji do kontaktu s rodinami v těch vyloučených lokalitách, takže by měli možnost nějaké edukace právě rodin v téhle věci.
1: Já jsem pro a jsem zastánce takové edukace, i když musíme si z druhé strany říci, že taková edukace je věc velmi dlouhodobá a lidé ji stěžka přijímají. Víme to například, když už jsou třeba nemocní obezitou, kteří přicházejí pro nějakou radu a teď ty rady dostanou od nutričních terapeutů a od dalších, od lékařů a podobně, ale byly udělány studie, které hodnotí, kolik si ten člověk toho odnáší z takové konzultace a bylo zjištěno, že po první konzultaci tohoto typu si odnáší zhruba asi 17% z toho, co slyšel. To je jedna stránka věci.
0: A to jsme možná všichni na tom tak jedním uchem, tam druhým uchem ven, jo?
1: Tak. A druhá věc je ještě, že vlastně vy musíte bojovat i proti tomu, pokud chcete edukovat, že ty potraviny, ty ultrazpracované potraviny, jsou velmi, velmi chutné. To znamená, tam je dvojí věc minimálně. A k tomu se přidává ještě ta ekonomická stránka.
0: Posloucháte Leonardo Plus. Mým hostem tohoto pořadu je dnes chirurg Martin Fried, který se specializuje zejména na léčbu obezity.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Nezdravá výživa tedy souvisí s epidemií obezity, ale i cukrovky druhého typu, srdečními nemocemi, a dokonce depresemi. Jaká prevence je na místě? Protože v tom okamžiku, kdy už tedy jste v té situaci, že přijde ten budoucí pacient, člověk s obezitou, tak už tu prevenci jsme zřejmě zmeškali.
1: Záleží ale také na fyzické aktivitě dotyčného člověka nebo těch skupin obyvatelstva a tam je důležité říct, že se nejedná o žádnou závodní atletickou činnost. Úplně v té pohybové aktivitě, zejména pro začátek, pro nějaké zahájení té pohybové aktivity, stačí obyčejná chůze. Například si prodloužit denní chůzi o 500 metrů, 500 kroků, o 1000 kroků je úžasný začátek.
0: Kolikrát to slyšíme, vidíte? Jsme stejní.
1: Pořád jsme stejní. Musíme si také uvědomit, že ta fyzická aktivita by měla být dosažitelná, jak ve smyslu toho, co vlastně k ní potřebuje, jak chůzi nepotřebujete vůbec nic. A za druhé musí být dosažitelná i z hlediska fyzických schopností toho člověka, protože nemocní obezitou musí vydávat mnohem větší energii, aby udělali stejný pohyb nebo ušli stejnou vzdálenost jako jejich neobézní protějšky. Čili tam musíme být velmi opatrní a vlastně indikovat, doporučovat fyzickou aktivitu tak, abychom toho člověka neodradili.
0: No, no, čili on může být brzo vyčerpaný a úplně s tím skončit.
1: Ano, to je jedna věc. A druhá věc je, když někomu doporučím, aby pětkrát nebo třikrát za týden chodil do nějakého fitness centra, tak je téměř jasné, že tam chodit nebude.
0: Obezita je nemoc. Už, myslím, osvěta v tomhle směru je poměrně rozsáhlá, velká, víme to. A jaký vliv, jaký podíl na jejím rozvoji mají naše geny a má náš způsob života, jako kdybyste to měl porovnat?
1: Já si myslím, že je to zhruba na půl. Asi tak, kde opravdu ta genetická výbava člověka hraje svoji roli a bylo to několikrát již opakováno, že ta genetická výbava lidská je uspůsobena určitým obdobím hojnosti a obdobím hladu z minulosti tisíce let zpátky, kdy opravdu bylo pro toho člověka velmi důležité v době hojnosti se dobře najíst a co nejvíc té energie si uchránit v těle, to znamená opravdu tloustnout, přibrat něco, protože pak měl mnohem větší šanci na to přežít v období hladu, protože z těch zásob mohl čerpat. A tuto genetickou informaci a zátěž si neseme spolu pořád dál a bohužel se teda začala kombinovat s mnoha dalšími faktory životního způsobu, životního stylu, ať už právě zmíněnou nízkou fyzickou aktivitou, vysedávání u počítačů, nebo například i tím, že máme neustále k dispozici a možnost jít koupit ultrazpracované potraviny, ty různé zmražené, instantní záležitosti a máme možnost si je jít koupit 7 dní v týdnu, 24 hodin denně ve své podstatě. A takže kdykoliv mám chuť, hlad, tak se můžu sebrat a jít si něco koupit, pokud už to nemám doma v lednici.
0: No a téhle situaci medicína přišla na pomoc s poměrně účinným lékem. Já jsem viděla takové grafy, myslím, že to bylo buď nějakých mezinárodních studiích, které ukazovaly, jak velkým průlomem je, začala být moderní léčba založená na látce zvané semaglutid. Posluchači možná budou spíš znát ty komerční názvy léků, kde je účinnou látkou, totiž léků Ozempic nebo Wegovy, které se právě podávají pacientům s obezitou. Jaký je princip účinku toho semaglutidu, co dělá?
1: Tak princip účinků ve své podstatě je několikerý. Jde především o to, že svým způsobem zvyšuje produkci inzulínu ve slinivce břišní a ten má zase vliv na snížení hladiny cukru v krvi. Dále tyto látky mají i vliv na zvýšení takzvané inzulínové vnímavosti tkání toho těla a v neposlední řadě ty látky, a já velmi zjednodušuji, ale tyto látky mají vliv i na rychlost vyprazňování žaludku, to znamená, že zpomalují vyprazňování žaludku a člověk se cítí déle nasycený. Takže tyto látky se používají nejenom pro léčbu obezity, naopak jenom některé z nich mají oficiální určení, že pro léčbu obezity a pro redukci váhy, jiné z nich se používají zejména při léčbě diabetu druhého typu a jako vítaný vedlejší účinek těchto látek bývá snížení hmotnosti váhy toho člověka.
0: Jak ten moderní typ léků ovlivnil váš obor, léčbu obezity, protože já to vidím jako opravdu i podle množství těch článků, které vycházejí, že to zásadní bylo.
1: Zásadní to je a já, přestože jsem chirurg, takže inklinuji k tomu raději nemocné operovat, tak musím říct, že jsem tyto léky přivítal, protože já je nevnímám jako konkurenty, ale vnímám je jako vítané pomocníky při léčbě obezity. Vysvětlím to asi tak, že jestliže chceme někoho a potřebujeme někoho léčit obezitou, tak buď mu může nasadit relativně velké dávky léků, které byť jsou velmi účinné, tak nejsou prosty některých vedlejších možných účinků a navíc se musí podávat celoživotně. Tak buď jsem odkázán na takovýto způsob léčby, anebo mu můžu provést nějakou například velkou operaci, která mu zasáhne do zažívacího traktu, aby zredukoval svoji váhu. A tyto léky umožňují nyní velmi dobře spolupracovat a vlastně použít obojí přístup, ale ve sníženém množství nebo ve sníženém dávkování těch léků a chirurgické léčení například v mnohem méně agresivních invazivních operacích a spojit tyto účinky dohromady a získat vlastně stejný výsledek, ale se zásadním snížením vedlejších účinků obou těchto léčebných postupů.
0: Jsou pacienti, pro které ten semaglutid není vhodný, kdo by se měl dávat pozor?
1: Tak absolutní kontraindikace, existuje jich jenom málo a je to například prokázaná alergie na tu látku. Jinak samozřejmě potom je nutné začínat s nižší dávkou a zvyšovat ty dávky, aby se vidělo, jak ten organismus na toto farmakum reaguje.
0: A tam si to myslím také musí pak už brát celý život. Je to tak, když už někdo začne s tím Ozempikem nebo Wegovy, tak už musí u toho zůstat.
1: Pokud ty účinky mají přetrvávat, tak u toho musí zůstat. Obezita totiž jako taková je definována jako onemocnění, ale jako chronické onemocnění a se sklonem k relapsu, to znamená k opakování se, k návratu. Takže vlastně i když je ten člověk obézní, vyléčený nebo diabetik, je takzvaně v remisi, tak pořád zůstává diabetikem, v současné době bez diabetu, nicméně je pořád třeba jej sledovat a brát nějakou látku nebo mít ten operační zákrok, který vlastně zajistí totéž.
0: Podle nejnovějších zjištění vědců ten semaglutid který je součástí to účinnou látkou ve zmíněných léčivech, chrání také srdce. Dokonce jako pomáhá se záněty, aniž by to ale vlastně předpokládalo tu nutnost schodit váhu. Tak to mně přišlo taky dost jako zajímavé, že se zaradují i kardiologové. Jak zásadní zjištění to je z vašeho pohledu?
1: Určitě jsou léky a semaglutid do nich patří, že poskytují určitou ochranu srdečnímu svalu a vůbec oběhové soustavě. Nicméně, aby zase jsme všechno dali do správného úhlu pohledu a perspektivy, neznamená to, že bychom měli léky, které umožní člověku mít vysokou nadváhu nebo obezitu, sedět u televize, opět zjednodušuji, jíst ty čipsy nebo brambůrky a podobně, sledovat nějaký pořad a přitom nemít komplikace ve smyslu té nadváhy, obezity a nebo komplikace spojené s tím. Ano, tyto léky svým způsobem ochrání určitou část populace nebo sníží výskyt těch příhod kardiovaskulárních, ale neznamená to, že by to byla magická pilulka nebo magická injekce, která umožní chovat se zcela normálně, běžně, to znamená, jak to vedlo k onemocnění obezitou a přitom být chráněn a být na tom zdravotně velmi dobře.
0: Ale přesto tohle je, myslím, taková výborná věc medicíně, když se na to přijde, že po čase nějak používání léku na určitého typu pacientů se najednou zjistí, že já nevím, někdo třeba má roztroušenou sklerózu a ta věc výrazně pomůže. To si myslím, že jako je pozoruhodné a stojí to za zmínku, takže ty kombinace, jak často bývají ty vaši pacienti komorbidně, jinak se to říká, ano, že mývají více komplikací jako jiného druhu.
1: Mývají velmi často, to znamená, že s tou obezitou se opravdu váží další závažné komplikace. A k ním bezesporu patří cukrovka druhého typu, patří k ním i vysoký krevní tlak, patří k ním například i, což se ne tak často zmiňuje, velmi obtížné otěhotnění u mladých žen, které by si přáli otěhotnět, ale ta obezita je spojena tedy s touto infertilitou a patří k ním i bohužel zvýšený výskyt některých nádorových onemocnění.
0: No takže potom tahle pomocná léčba i chirurgovi dává nějakou berličku, nějakou pomoc v tom postupu, pokud tedy je tak strašně obtížná ta samotná změna životního stylu. To je podstata věci, že jo?
1: Ano, podstata věci je mít možnost tomu člověku nemocnému obezitou pomoci k tomu, aby byl schopen změnit ten životní styl. A jsou přístupy, ať už tedy například zmiňovaná farmakoterapie, nebo bariatrická metabolická chirurgie, a nebo jejich kombinace, což je momentálně si myslím to nejlepší, co existuje, jsou přístupy, které tomu nemocnému velmi zjednoduší změnu toho životního stylu a hubnutí bez zásadních pocitů hladu a chuti k jídlu. Což ty pocity hladu a chuti k jídlu jsou jedny z těch nejzávažnějších, které vlastně vedou zpátky toho člověka i po redukci váhy k tomu, aby znova začal přibírat. Takže to jsme dneska schopni velmi dobře ovlivnit a snížit tyto pocity.
0: Svůj čas pořadu Leonardo Plus věnoval profesor Martin Fried, chirurg, odborník na léčbu obezity. Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji mnohokrát ještě jednou za pozvání.
0: Mluvíme o širších souvislostech tohoto onemocnění, o prevenci a vše o tom se dozvíte bonusové půlhodince, kterou nabídneme online, tak si nás poslechněte. Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
4: na Rádiu Praha.
3: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Jaderná elektrárna je ohromný a opravdu složitý kolos. Nezměrná energie, se kterou pracuje a všichni využíváme, však vyžaduje neustálou kontrolu. A právě tomu, jak takový stroj řídit a kontrolovat, se věnuje můj dnešní host Adéla Chalupová. Adéla je operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Kromě toho taky člověk, který o jádru mluví srozumitelně na sociálních sítích i pro děti ve školách. Takže se pobavíme nejen o tom, co jí k energetice vedlo, ale v čem vidí její budoucnost. Adélo, ahoj.
3: Ahoj, Honzo.
0: Žárovky.
2: Adélo, kdybys měla svojí babičce nebo nějakému dítěti vysvětlit, co vlastně v práci děláš, jak bys to řekla?
3: Já pracuji jako operátorka sekundárního okruhu na jaderné elektrárně Temelín. Pracuji na blokové dozorně na velíně jaderné elektrárny, kde jsou různá tlačítka, budíky, různé signalizace. Je to místo, odkud se řídí právě celá jaderná elektrárna a mým úkolem je hlídat tam všechny parametry. Některé mám před sebou neustále, takže neustále sleduju, některé průběžně procházím. No a v případě, že by třeba se nějaký vychýlil, tak mým úkolem je potom to řešit a nějak zasáhnout. Kromě toho, že tedy sleduji provoz jaderné elektrárny, tak máme i denní plán, ve kterém pravidelně vychází různé zkoušky bezpečnostních systémů, přejíždíme čerpadla, přečerpáváme nádrže, opravdu ty činnosti můžou být různorodé, takže to je ta moje hlavní podstata práce, dohlížet a řídit tu jadernou elektrárnu. Je to práce hodně zodpovědná, ale možná právě to mě na ní baví.
2: Na to jsem se chtěl zeptat, co tě na tom baví, jestli to právě ta zodpovědnost nebo možná klid. Já si představuju, že v tom Velíně je to vlastně dost v klidu, nebo si v tom nacházíš ještě nějakou jinou radost?
3: Mě hodně fascinuje ta technologie samotná, ten asset, co zatím je. Takže když jdu třeba se podívat na strojovnu, tak jsem vždycky fascinovaná, jak obrovská ta zařízení jsou. Ono člověk, když jenom mačká tlačítka na té blokové dozorně, tak si často neuvědomí, že na druhé straně protékají tisíce tun páry, tisíce tun vody a je to opravdu komplexní, jak ty si říkal, obrovské zařízení. A také mě tam baví to, jak se ta elektrárna neustále posouvá, že je to opravdu inovativní prostředí, zavádíme různé novinky, zavádíme AI, použití dronů, takže technik ve mně se raduje a také lidé. Člověk, když pracuje s dobrou partou, tak se vždycky do té práce rád vrací.
2: Kolik vás v té partě je?
3: V té partě jsme čtyři, já jako operátorka sekundárního okruhu, potom mám primaristu, vedoucího blokové dozorny a vedoucího reaktorového bloku a spolu s námi tam ještě spolupracují strojníci, kteří obchází ta zařízení, kontrolují je na místě. Takže zhruba třeba 100 lidí na té elektrárně musí být non-stop, musí tam být ranní, odpolední, noční a dohlížet na to, že všechno funguje tak, jak má.
2: Ty jsi zmiňovala primární okruh a sekundární okruh. Můžeš nám to možná přiblížit, abychom se v tom zorientovali, co to vlastně znamená a v čem se to liší?
3: Jaderná elektrárna má základní 3 okruhy. Ten primární, samotným srdcem primárního okruhu je jaderný reaktor, kde tedy se vyrábí pomocí štěpení teplo. To se potom převádí přes tepelný výměník, přes parogenerátor do toho sekundárního okruhu. Já mám na starosti právě sekundární okruh, který hlavně vyrábí elektřinu a potom zase vrací přes kondenzátor kondenzovanou vodu zpátky do parogenerátoru. Takže je to ten okruh, který vyrábí elektřinu. No a potom máme třetí okruh chladících věží, který slouží tady k odvodu toho přebytečného tepla. Ten shodou okolností taky řídím, takže v podstatě řídím i ten sekundární, i ten třetí chladící okruh.
2: To je ta továrna na mraky. Ty věže, co všichni vidí, že?
3: Přesně tak. A není to kouř, to je důležitý zmínit.
2: Je to opravdu vodní pára.
0: Žárovky s Janem Lukačevičem.
2: Co všechno vlastně hlídáš a když jsi zmiňovala ty tlačítka, kolik jich tam je, já si dovedu představit, že si asi pamatuješ celou tu stěnu, víš, kolik jich tam je, nebo máš nějaké manuály, takže ty by ses vracela spíš k nim.
3: Dám si to za úkol je spočítat. Upřímně přesné číslo nevím, ale jsou to opravdu stovky tlačítek. A během té směny já kontroluji víceméně všechno. Já kontroluji ty hlavní parametry, ty mám neustále před sebou, ty vedlejší pravidelně procházím, ale ono, jakmile se nějaký parametr odchýlí, tak přijde zvukový alarm, signalizace, takže o tom člověk hned ví. Takže není to tak, že bych tam jenom seděla a dívala se na ta čísla, ale mohu dělat jiné činnosti právě podle toho denního plánu, můžu třeba dělat různé zkoušky bezpečnostních systémů, ale pořád současně sledovat ten stav elektrárny a pořád dávat pozor na to, kdyby nějaký alarm přišel.
2: Co se tam vlastně všechno může pokazit? Ty jsi zmiňovala, že teda zazní alarm, něco se rozbliká. Co si můžou naši posluchači a posluchačky představit jako chybu, které dojde?
3: Jako každá lidská činnost, tak nic není bez chyby. Samozřejmě, že nějaké problémy se vždycky mohou objevit, nic není stoprocentní. Běžně to může být třeba, že vypadne nějaké měření, že to může být nějaká diagnostika. Pokud je to něco většího, tak je stejně tak potřeba být na to připraven. Takže běžně se to nestává, že by nám vypadla nějaká důležitá zařízení, ale my musíme být na to připraveni. Musíme počítat s těmi riziky, co na elektrárně jsou, takže jsme na to pravidelně školeni, pravidelně cvičeni, máme vlastní simulátor, kopii
2: bloků. No a to by mě zajímalo, jak vypadá takový simulátor, jestli to je podobné jak letecký simulátor v úzovkách 1:1 kokpit, nebo
3: přesně tak.
2: Vážně?
3: Je to 1:1, vyloženě máme kopii blokové dozorny, kdyby ses tam šel podívat, tak ani nerozeznáš rozdíly mezi pravou blokovou dozornou a tím simulátorem. A my na tom simulátoru pravidelně cvičíme právě různé abnormální nebo havarijní stavy.
2: A kdyby si to srovnala s nějakými jinými simulátory, byla jsi někdy v leteckém simulátoru?
3: Nebyla jsem v leteckém simulátoru, ale nedávno jsme měli přednášku, jak to řeší piloti od pana Petra Kousala, což je pilot, a musím říct, že ten workflow nebo i řešení problému v letectví a v jaderné energetice je hodně podobný, že my máme přesně dané postupy, jak pro ten normální provoz, tak i pro abnormální stavy, pro havarijní stavy, a stejně i piloti mají postupy, mají checklisty, kde kontrolují různé parametry a podle toho postupují.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Posloucháte Žárovky na Českém rozhlase Dvojka a mým hostem je dnes Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Adélo, když jsi byla malá, asi jsi úplně nepředstavovala, že budeš operátorkou v jaderné elektrárně, nebo snad jo?
3: To jsem si nepředstavovala ani ve 20, abych pravdu řekla. Já jsem vystřídala různé sny, chtěla jsem být astronautka, potom letuška a nakonec jsem chtěla dělat řídící letového provozu, takže jsem se skutečně po střední škole hlásila na řízení letového provozu, ale bohužel jsem tam špatně vyplnila přihlášku a tu záložní jsem měla na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Takže jsem tam nastoupila a ze začátku to hodně dřelo, ale potom, co jsem měla možnost pracovat se školním reaktorem nebo vidět Temelín a Dukovany, tak mě to tolik nadchlo, že už jsem nikdy nepřemýšlela o letectví a myslím si, že jsem přesně tam, kde mám být. Ono na tu pozici operátora je potřeba splnit přesný psychologický profil, na základě kterého nás vybírají, takže ta práce mi byla v podstatě nabídnuta vzhledem k tomu, jak se chovám v nějakých situacích.
2: No a jaký teda ten profil je a jak se člověk musí chovat, když je operátor nebo operátorka?
3: Myslím si, že když se půjdeš podívat třeba na simulátor, tak tě překvapí, jak klidní ty lidé jsou, že opravdu i v těch nejdramatičtějších situacích my ty věci musíme hodně promyslet, správně zanalyzovat a potom teprve začít tu situaci řešit.
2: Propisuje se to nějak i v osobním životě, že klidně řešíš všechny situace, nebo se to vždycky tak jako přepne a Adéla operátorka je jiná než Adéla mimo elektrárnu?
3: Doma Adéla furie není. Musím říct, že jsem taková hodně klidná i v tom osobním životě, že jako nedělám úplně nějaký emoční výlevy a tak. A to si myslím, že máme na té elektrárně hodně podobné.
2: Když jsi zmínila ty emoce, Říkáš to třeba, když jsi na nějakém večírku při představování, já jsem operátorka v jaderné elektrárně, co na to lidi říkají, jak reagují?
3: Většinou se nejdřív tak zaseknou, zamyslí a pak říkají, a může to bouchnout?
2: No a může.
3: Nemůže.
2: To mě navádí možná k další otázce. Jaký je vlastně nejčastější mýtus v té jaderné energetice, s kterým se setkáváš? Jsou to třeba ty výbuchy? Je to něco, k čemu se lidi vrací? Nebo panují ještě nějaké jiné mýty, které tě štvou?
3: Myslím si, že je spoustu mýtů a nechci říct, že mě štvou, spíš se snažím vždycky vyslechnout a potom třeba na to odpovědět z toho mého pohledu, z těch znalostí, co mám já. A je pravda, že jaderná energetika má to neštěstí ve vnímání společnosti, protože jsme zažili Three Mile Island, zažili jsme Černobyl, Fukushimu a ta rizika jaderné elektrárně jsou. Jako v každém lidském odvětví prostě ta rizika existují, ale často lidi neznají třeba rizika jiných odvětví, že třeba v chemickém průmyslu vznikla vlastně v Indii, v Bhopalu jedna z největších tragédií a zemřeli 10 000 lidí a že ta rizika často jsou mnohem větší než třeba u té jaderné energetiky. A stejně tak i jiné zdroje energie, třeba uhelné elektrárny, obnovitelné zdroje. Když se reálně podíváme na statistiky, jaká jsou rizika, tak ta jaderná energetika vychází nejlíp. A připomíná mi to hodně i tu leteckou dopravu, kdy lidé se často bojí nastoupit do letadla, protože poletí 10 km nad zemí, ale ta rizika, ta jsou někde v současnosti 10 na minus čtvrtou, 10 na minus pátou a je to...
2: To možná můžeš vysvětlit, co to znamená, když je riziko 10 na minus čtvrtou pro někoho, kdo se neorientuje v řádech matematických?
3: Je to pravděpodobnost, když nastoupíte do letadla, s jakou pravděpodobností se stane nějaká havárie. A ta čísla jsou mnohem, mnohem nižší, než například pokud člověk nastoupí do automobilu, kde v podstatě tam přicházíme do styku s mnohem vyššími riziky a stejně je to tak i u těch jaderných elektráren.
0: Český rozhlas dvojka. Žárovky.
2: Já jsem si to teď rychle vypočítal a zkusím, jestli mi to potvrdíš. 10 na minus čtvrtou je riziko 1 k 10 000 a 10 na minus pátou 1 ke 100 000, že se může něco stát.
3: Teda. Přesně tak.
2: A i to, co se stane, vlastně pořád není zásadní průšvih. Nebo by to už teda byl zásadní průšvih, když to 1 ku 100 000.
3: To už jsou opravdu jako havárie. Na druhou stranu třeba i to letectví a i jaderná energetika, tak to jsou v podstatě high reliability industries, to znamená, že tam sebemenší chyba, sebemenší taková událost, která by přišla, jako třeba Černobyl nebo Fukushima, tak by v podstatě položila celý průmysl. A myslím si, že i to jádro, i to letectví si to uvědomuje a proto vynakládá takové úsilí, aby se nic podobného nestalo. Že opravdu ty bezpečnostní opatření, i to školení personálu je na velmi, velmi vysoké úrovni a nejsem si jistá, jestli v nějakém odvětví takhle vysoká jsou.
2: No, když to takhle popisuješ, hned jsem klidnější. Mě by zajímalo zároveň na té tvojí cestě, co byly nějaké zásadní milníky, kromě té chyby v přihlášce, co tě nejvíc posunulo směrem k té operátorce a jestli třeba tam byl nějaký člověk, který tě inspiroval nebo provedl tím procesem.
3: Já jsem byla přijata na základě těch psychotestů, že to ke mně v podstatě tak nějak přišlo, pochybně podané přihlášce, ale jsem moc ráda, že to takhle dopadlo a opravdu, když jsem viděla tu jadernou elektrárnu, vlastně dodnes, když jedu na jadernou elektrárnu, tak z toho mám neskutečný respekt a jsem moc ráda, že se na něčem takovém můžu podílet. A lidé, co mě inspirují v podstatě denodenně, jsou lidé, kteří mě obklopují, ať už je to ten primarista VBD nebo náš VRB, jsou to lidé, ke kterým velmi vzhlížím a kteří jsou mojí inspirací třeba na té cestě dál. A musím říct, že i moje maminka určitě sehrála velkou roli v tom, že mě vždycky podporovala. Že když jsem řekla, budu studovat jaderné inženýrství, tak mi neřekla, ty ses úplně zbláznila, ale naopak mě v tom hezky podpořila. Takže to díky patří taky.
2: Pozdravujeme maminku. Každopádně já bych se zastavil ještě u takového malého detailu. Ty jsi zmiňovala školní reaktor, to znamená na fakultě jaderně fyzikálně inženýrské mají školní reaktor, jak taková věc vypadá, o kolik je třeba menší než ten opravdový reaktor a jaké má parametry.
3: Je mnohem, mnohem menší. Nedokážu říct, jaké má rozměry školní reaktor na Fakultě jaderné fyzikálně inženýrské a ten výkon má opravdu minimální. Tepelný, téměř nulový, elektrický ten vůbec nemá, že? Ale dalo by se to přirovnat k rychlovarné v konvici v podstatě. Na druhou stranu ty experimenty, co se na tom dělají, tak dobře popisují tu neutroniku, co v jaderném reaktoru potom funguje. Takže člověk si tam může zkusit měřit různé parametry, měřit toky neutronů. Mohli jsme se dokonce vyzkoušet ten jaderný reaktor řídit, takže hýbat tyčema nahoru dolů, to už člověk v provozu reálném neudělá, protože na tom Temelíně se snažíme neustále udržovat 100% výkon.
2: Říká Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Adélo, když se odpojíš od reaktoru, pomyslně nebo i úplně doslova, co děláš ve svém volném čase?
3: Já hodně odpočívám u sportu, takže do práce pravidelně jezdím na kole. Taky vždycky mám bezva nápad na začátku roku přihlásit se na nějaký běh. A celkově ty sporty mi hodně pomáhají vyčistit hlavu, ale i kultura, divadlo, výstavy. Mám ráda v podstatě cokoliv.
2: A běháš rychle? Už jsi běžela někdy půl maraton?
3: Neběhám vůbec rychle, bude to potupný, ale užiju si to.
2: A na jaký čas míříš?
3: Na 2 hodiny.
2: To je slušný. Kromě sportu se taky věnuješ popularizaci vědy, potažmo jaderné energetiky. Co tě k tomu vede? Takhle jít z kůží na trh, jak na sociálních sítích nebo ve školách?
3: Ze začátku to byly hlavně moji přátelé, že se ptali, a co na té elektrárně děláš a nevybouchne to a jak taková práce vypadá. A já jsem si říkala, jak to, že to neví. A pak mě právě napadlo, že přes ty sociální sítě, že by to mohla být dobrá cesta, jak ukázat, co dělám zajímavého. Občas tam dávám právě třeba nějaké příběhy z elektrárny nebo nějaké zajímavosti, nějaká fakta. A překvapuje mě, že to lidi zajímá. Takže hlavně tohle a mimo právě sociální sítě jezdím na základní školy, na střední školy vysvětlovat, jak energetika funguje. Tam to není zaměřené vyloženě na jádro, ale povídáme tam i o fotovoltaice, o větrných elektrárnách a o jaderných elektrárnách. A ty děti, když potom mají to srovnání, tak často říkají, že jim to otevřelo oči nebo že jaderné energetice důvěřují mnohem víc a nebo dokonce, že by chtěli na jaderné elektrárně pracovat. A z toho mám největší radost.
2: A stalo se ti někdy, že by pak za tebou někdo přišel, že teda už nemá strach z jádra nebo že by ti to později napsal na sítích? Byl jsem na vaší přednášce u nás ve škole nebo někde na nějaké veřejné přednášce a díky za změnu názoru.
3: Stává se to právě, že ta jaderná energetika je zahalená trošku takovým neznámem, nebo lidi se bojí těch rizik, která třeba často nejsou úplně podložená reálnými riziky a stává se mi, že za mnou potom přijdou děti nebo i dospělí, že třeba se jim změnil trošku názor na věc, anebo že je to víc baví, že se o tom chtějí víc zjišťovat.
2: V souvislosti s tím mě napadá, jestli je u jádra něco, co ty považuješ za důležité, ale lidi to vlastně moc neví. Jestli je nějaký buď neznámý fakt, který by pobavil, nebo něco, co bys chtěla, aby si o jádře načetli, nebo co bys jim takhle mohla sdělit.
3: Všechno je zajímavé. Jádro je totiž zajímavé. Ale často mě překvapují i ty mýty, nebo jak lidé to vnímají, ať už se to týká rizika ohledně jaderných havárií, anebo i třeba skladování vyhořelého paliva nebo jaderných odpadů. To si myslím, že je takový velký mýtus, co lidé mají, protože toho jaderného odpadu je opravdu minimum a myslím si, že to dokážeme velmi bezpečně skladovat. Třeba vyhořelého paliva máme za celou dobu života Temelína zhruba 60 souborů a plánujeme v budoucnosti vystavět hlubinné úložiště v České republice. A třeba takovou zajímavostí je, že před 2 miliardami let v Gabonu fungoval přírodní jaderný reaktor. Ten reaktor se nacházel v ložisku, které bylo bohaté na uranovou rudu. Jak do té uranové rudy natekla voda, tak se rozběhla štěpná řetězová reakce samovolně. Později se ta voda zahřála, odpařila, ten reaktor se zase odstavil a takhle tam v té gabonské poušti fungoval jaderný reaktor několik milionů let a v současnosti právě se používá průzkum tady toho místa na to, abychom odhadli, jak se bude chovat to hlubinné úložiště, které vystavíme. A zjistilo se, že ty radionuklidy nejenom, že se nepřemístily o kilometry, oni se nepřemístily ani o centimetry. Takže není důvod se třeba obávat, že když budeme mít někde hlubinné úložiště, které bude navíc přísně sledované, velmi složitě inženýrsky navržené, takže ty radionuklidy se nám někam rozutečou do životního

0: Má to nějaký příměr představitelného předmětu?
1: No, já jsem mluvila o skladovacím souboru, to jsou ty sudy. Ale palivový soubor, to je ta struktura našeho paliva. Ono palivo uranové je ve formě malých tabletek oxidu uraničitého. Jsou to malé tabletky, které jsou umístěné do zirkoniových tyčí. A ten soubor se potom skládá třeba z 263 takových tyček. Ty tyče jsou zhruba 4 metry dlouhé a mohou mít tak 30 cm třeba v průměru. A zase v tom reaktoru jich je více než 100. To palivo není ani tekuté, ani tam neházíme přímo uranovou rudu, je naopak zpracované tady do těch palivových souborů, které se potom snadno přepravují, snadno se přemisťují a pravidelně vyměňujeme v tom reaktoru.
0: A ten odpadový soubor, to je tedy nějaký barel?
1: Přesně tak. Ten skladovací soubor, to je potom v podstatě takový sud, do kterého se umístí použité palivo po tom, co prošlo jaderným reaktorem. Ten sud je velmi speciální, je z velmi tlusté oceli a má několik úrovní, kde se sleduje jejich těsnost. Takže my tady ty sudy máme umístěné v našem skladu použitého paliva, jsou pod přísným dohledem, měří se tam jak radioaktivita, tak i teploty a právě těsnost toho souboru.
0: Díky za vysvětlení a doplnění. Nabízí se jedna otázka. Je nějaké téma, které bys popularizovala, kdybys nemohla popularizovat jadernou energetiku nebo energetiku obecně?
1: V současnosti bych se do ničeho jiného úplně nepouštěla, protože 24/7 řeším jadernou energetiku, takže se necítím dostatečně kompetentní popularizovat něco jiného. Ale na druhou stranu, kdybych tehdy před lety si vybrala tu leteckou dopravu, tak bych asi vysvětlovala lidem, jak fungují letadla.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
0: Ráno by si zdala první kávu nebo šla zaběhat?
1: Kávu.
0: Kdybys mohla řídit jiný velký stroj než turbínu, byla by to tramvaj nebo letadlová loď?
1: Letadlová loď, já mám ráda výzly.
0: Do práce autem nebo na kole?
1: Na kole.
0: Spíš modulární nebo velký reaktor?
1: Budu věrná Temelínu, takže velký, ale malým modulárním reaktorům moc fandím.
0: Nosíš radši batoh nebo kabelku?
1: Batoh.
0: Spíš yoga nebo box?
1: Yoga.
0: Příroda nebo město?
1: Příroda.
2: Žárovky.
0: Adel, vy máte směnový provoz. Ty jsi zmiňovala stovku lidí. Jak se vlastně k tobě chovají tvoji kolegové? Kdo je tam za toho tvrďáka?
1: Já jsem za toho tvrďáka. Ne, já musím říct, že mě přijali velmi dobře, až jsem z toho byla překvapena. Naopak mě hnedka začali zvát na společný akce, takže každý pondělí hráváme florbal, jezdíme spolu i na dovolený, jezdíme spolu na různé výlety, takže si myslím, že to funguje hodně dobře a přestože ze začátku byly takové obavy, ježiši, ženská na elektrárně, jako ženská na lodi, to nosí smůlu, tak si myslím, že nenosí smůlu a že to dobře funguje.
0: Já myslím, že nosíš štěstí celé vaší partě. Jak často se operátor do té elektrárny zase dostane? Protože to se asi nedá dělat úplně nepřetržitě.
1: My pracujeme na směny, ranní, odpolední, noční a máme hodně specifický režim právě proto, abychom nebyli příliš unavení, takže ve finále za ten týden napracujeme nějakých 36 hodin a vždycky začínáme ranní, potom máme 2-3 dny odpolední, pak máme noční, takže jdeme 7 dní v kuse většinou a potom máme nějaký volno, abychom to rozdýchali a potom zase začínáme ranní, odpolední, noční.
0: To zní jako náročný program. Každopádně ti přeju, aby si dál nosila vaší směně hodně štěstí a dál měla dost energie do popularizace nejen jaderné energetiky. Díky moc, že jsi dorazila.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Poslouchali jste Žárovky s Adélou Chalupovou, operátorkou jaderné elektrárny Temelín a loučí se s vámi Jan Lukačevič.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.